0: volbách v Europarlamentu prosazovat, jakou politiku si představují, vzhledem k tomu, že teda vlastně i proto, že teď opozice se samozřejmě snaží udělat ty eurovolby referendem o vládě, mají k tomu samozřejmě nabito tím, že ta vláda má velmi nízkou důvěru, nebo spíš vysokou nedůvěru u lidí. Její zahraniční politika i ohledně Ukrajiny třeba je v rozporu už s většinovým míněním veřejnosti a tak dál. Takže mají nabito v tom, ale oni se tady začínají distancovat od toho, co teda vlastně pomohli projít v Evropě, a já nevím vůbec, co tam chtějí dělat potom, protože když se podíváme na trojkoalici Spolu, už jsme to říkali, no tak v podstatě první čtyři lídři, ty eurokandidátky, tak nejvíc kandidují proti sobě v těch klíčových věcech.
1: Ty se rozprchnou.
0: U Danuše Nerudové tam vlastně to byla až doteď, nebo i je, žena bez názoru, ta jenom, když tam vlastně je těžko číst i mezi řádky, protože to je mistrně floskulí prázdný.
1: No, funkce.
0: Funkce, samozřejmě.
1: Já jsem si
0: funkce
1: to zjednodušil, takže, a je to definice funkce.
0: Takže proč ta tam chce, a dobře, starostové, tohle jejich problém poslední doby, vlastně hnutí, který bylo naprosto neideologický, tak najednou musí se hlásit nějaký aspoň jako řekněme ideovému směru, a najednou je tady prostě, já bych řekl, že ideový směr je Vít Rakušan a Danuše Nerudová.
1: No,
0: jeden je
1: ano,
0: na Česko,
1: ano.
0: A druhý je na Evropu.
1: A hlavně všechno, co prostě ze zahraničí přijde, kdyby to bylo s odpuštěním neoskoušený a poměrně trotlovina a někdo by šel světem a zkoušel, kde to někde vyzkoušej nebo přijmou, tak oni už jásají. Jo, že my často neznáme ani detail, nepočítáme si to, jak by to se to vztahlo k českému právu, české ekonomice, českému prostředí, českým zájmům, ale už je to hurá.
0: On je totiž vlastně jediný, možná jako nejčistší z té vládní pětky, z toho vycházejí Piráti, protože tam ta stopa hlasování jejich europoslanců a europoslankyň je opravdu v souladu s tím, co hlásají. Je teda paradox, a to je vlastně, to neplatí pro žádnou jinou stranu, že oni mají za předsedu Ivana Bartoše, který se chlubil tím, že hlasoval proti našemu vstupu do Evropské unie a poté ještě zpochybňoval naše členství v NATO, takže on by dneska měl být největší dezolát a ruský šváb.
1: Ale vím si, jak se zabydleli.
0: Ale jak se zabydlel, a dezoláti jsou úplně někde jinde, takže u nich Piráti v tom letom, jako i v tom, řekl bych, pirátském šílenství jsou aspoň čitelný. Ty se víceméně moc nezměnili.
1: A dělají to mazaně, moc to nerozpitvávají, moc na to neupozorňujou, kritizují migrační pakt úplně z jiných pozic, ale v podstatě prošli, protože spousta lidí slyší jenom tu kritiku migračního paktu a už neřeší detail, a funguje jim to. Ne, hele, jako v podstatě na rovinu, českou politiku dělá a s velkou pravděpodobností bude dělat Ursula von der Leyen, protože vidíš, že dle ní si vlastně uspůsobuje strategii česká vláda, mnozí čeští europoslanci, a až paní Ursula řekne, mám toho dost, to nevím, za jaké komise prošlo, a to byl zběsilej Timmermans, a ten je někde v Nizozemí a vůbec ho neznám, kamarádka Melo nemůže potvrdit, tak ti říkám, ti naši mnozí to tam najednou začnou trhat, supovat a budou si říkat, no kdo nám to tam podstrčil.
0: No jo, a to bude, si říkal, Kubáčkovo
1: paradigma.
0: Paradigma? Tak další Kubáčkovo paradigma může nastat, představ si, že by skutečně došlo k výraznému posílení toho politického proudu, o němž vláda v čele s Petrem Fialou říká populisti, extrémisti, nedemokrati. Jak jsme řekli, šéfka Evropské komise, protože miluje tu svoji funkci a chce dát druhou pětiletku minimálně, tak se kamarádí už s italskou premiérkou Meloni, která se vlastně snaží tenhle ten panevropský proud zastřešovat a vést, a Ursula von der Leyenová teda začala hledat podporu u ní, a najednou by se mohli vidět, že vlastně jak Evropská komise, tak Evropský parlament, tak tenhle ten proud bude velmi významný v evropské politice, bude mít velký vliv, a co najednou ta vláda, která to bude muset, já nevím, kdo bude potom demokrat, populista.
1: On nebude problém, protože náš super ministr zahraničních věcí Petr Fiala vytáhne staré fotky, když ona vyhrála, a přijel tam a říkal, ona není proto fašistka, odmítám, nelíbí se mi to. To ještě bylo, kdy spolupracoval s Právem i Spravedlivostí, s PISem, s Kačinským a Dudou a jemu podobným. To byla zase jiná etapa Petra Fialy. Vytáhne fotky, řekne, přátelé, my jsme celou dobu v hlavním proudu. My to takhle chtěli, my to takhle věděli, a ten nehezký Babiš, který to protlačil skrze tu předchozí Evropskou komisi a nějak nám to počoup na stůl a my to zdědili, tak s tím končíme, fujky, jdeme od toho.
0: Hele, ty jsi mi teď odhalil, vlastně, jak je Petr Fiala strategický lišák, Protože on vlastně v opozici si vytvářel jednoho Petra Fialu, jednu pozici, a teď ve vládě si vytváří opačného Petra Fialu s opačnou politickou pozicí a podle aktuální situace v Evropě vytáhne buď toho Fialu, nebo toho druhého.
1: Přesně.
0: A vidíš, a je to venku.
1: A pamatuj, vždycky jdou ve třech, takže vždycky s nima jde antibabiš. No tak to je jistota.
0: To je jasný, jo? To je jasný.
1: A v podstatě on tím, že to teďka všechno přemlčel, k ničemu se nezavázal, všimni si, že jak migrační pak jakoby nebyl.
0: Proto se zdržujeme hlasování.
1: Jasně. Teďka v podstatě vyjednává s řadou zemí, kde ale prostě vidíš typu třeba Dánsko, řeší to dávno dlouhodobě dopředu, taky mimochodem tvrdě zpřísnilo. Vyjednává, že by se vlastně přijímali migranti ve třetích zemích, tak on ještě, pozor, on tady nakonec řekne, jako přátelé, Okamura je vítač. Babiš, ten si z toho dělá biznis, jeho fabriky čekají na ty davy migrantů, Šlachta, teď by je tam prostě častoval a v podstatě policejně přivítával. Já celou dobu, Petr Fiala, se připravuju proti těm hordám, zastavím je, protože mám vlastní iniciativu s Dány a dalšími. Řešíme tohle. Já ti říkám, on má na všechno, pamatuješ, jak jsme došli k tomu a platí to, Petr Fiala vždycky vyhrává. Já ti garantuji, že i tyhle ty volby vyhraje, ať by dopadly ty výsledky jakkoliv. Jen mě mrzí ta cynizace, že dřív to byla ještě jakoby hra, pojďte k volbám, pojďte něco rozhodnout, je to důležité.
0: No teď se bojí voličů.
1: Teďka to je přesně model typu milé ovečky, tamhle dole je telíček u potoka, hodně daleko, a jestli se přiblížíte k volebním místnostem, tak konec, protože naše rozvětvené rodiny ty vědí, kdy mají přijít. Ostatní tam nejsou vítáni a nejsou potřeba.
0: No, rozlousknutím paradoxu Petra Fialy bych tuhletu férovku poslední předvolební ukončil.
1: Věnovanou všem pastýřům.
0: Úplně neplánovaně podařilo. To kouzlo nechtěnýho se tomu říká. A je to venku vlastně, jak je to s Petrem Fialou.
1: A ještě se národ dozvěděl, že ty budeš dělat betlémy a já se dám na ovčí sír.
0: No vidíš, to
1: bude. I když ne, já nebudu vykořisťovatel, právě proto, že jsem si pročet marxistickou filozofii jako správný politolog, tak já ty ovce nechám pěkně sobě.
0: Ne, nebuď slušnej, buď kapitalista, vyrábej pořádný, ale pořádně drahý, myslím, řemeslný ovčí síry, protože co není řemeslný, to nemůžeš napálit.
1: Jenže
0: pořádně.
1: Na to bude emise, na to budou povolenky, podle mě.
0: Protože ovečky prděj, myslíš?
1: No tak jasně, no? A potom hlavně potom ovčím síru, jak si zaprdíš. Hele, do toho já nejdu, pak bych si musel pořídit tu číslo 2. Co já s tím pak budu dělat?
0: No je to těžký, každopádně. Paradox Petra Fialy je rozlousknutý, poslední férovka před eurovolbami. A co nás zbývá, já bych řekl apel na všechny posluchače a voliče. Běžte volit, protože v sázce je budoucnost Evropy. Jsou to nejdůležitější eurovolby minimálně za během našeho členství v Evropské unii.
1: Já jménem Asociace všech světových pastýřů se připojuju. Opravdu jděte, volte kohokoliv, ale jděte. Překvapíme politiky, oni s tím nepočítají a může jim to jako mnohé plány rozhodit. A překvapíte nakonec příjemně i mě, protože přiznám se, že by se mě nesmírně krásně v dalších dnech, týdnech po volbách komentovalo, že máme například účast 80%, což by svět koukal, a měli bychom jednak europoslankyně a europoslance se silným mandátem, což si konečně zaslouží, ale taky by se ukázalo, že máme trochu jinou váhu v tom vláčku jménem Evropská unie. Takže jděte za kohokoliv, ale jděte. K volbám, no, přátelé, ne, abyste si to vyložili jakože do terénu.
0: Zmínil si překvapení, já se těším na eurovolby stejně jako na každý jiný volby, protože každý volby přinesou nějaký překvapení. A příští férovka už bude povolební, takže už bude i s nějakým překvapením, už se těším.
1: Já stejně tak, a mezi tím si zjistím, člověče, ceny ovčího síru, jestli teda do toho jít nebo
0: nejít. Zjistí, hele, a jak říkám, nebuď slušnej, buď kapitalista. Zdravím všechny posluchače.
1: Držme si palce, mějte se fajn i po volbách.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
4: Lev 14.
3: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
4: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
3: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
4: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa.

0: Takže to nebude pokračovat Il Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
0: Teď navrhu usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
1: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře.

0: Taky s námi byl jeden Slovák, Josef, kamarád, novinář na Blízký východ, znalý arabštiny. Byl to druhý člověk, se kterým jsem se setkal, který přežil pád dopravního letadla. Hrdina, statečný člověk. Já bych to asi nepřežil. Kamarádili jsme se, byl to velký sympaťák, ten Slováček. Pomáhal mi v té syrské neútulné, kamenité, nevlídné krajině přežít. Přemluvil jsem ho, aby se mnou šel na ten nejdelší trh na světě v Damašku. Je prý dlouhý 7 kilometrů. Ten trh končí mešitou, kam dámy směly jen obuté a zahalené. A co potřebuješ na tom trhu, ptal se Josef. Ale ženě jsem slíbil, že jí přivezu trochu zlata, kterého v těchto končinách je mnoho a je obrovsky levné. To je pravda, ale žena bude dost překvapená. To zlato má tolik karátů, že ani jako zlato nevypadá. No tak jí přivezu nějaký levný cetky, no. A víš, že se tam musí smlouvat o ceně? Jo, ale nevím, jak se to dělá, když neumím arabsky. Když jsme vešli do prvního zlatnictví, to jsem čuměl a vylítlo ze mě. Ty vole, tady je zlata na násadách od košťat tolik, že by mohli zásobit celé Československo. Tolik zlata jsem viděl naposledy ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A jak jsme vstoupili, se na nás vrhl starý, vyschlý a unavený človíček a posadil nás ke stolu. A začala exibice prodávajícího. Ale příjemná, mě to bavilo. Navíc jsem se nemusel starat o konverzaci. A přeze mě pořád něco nesrozumitelného říkali. Já se ho ptal, co říká? Nic důležitého. Odkudže jsme, tak jsem mu řekl, že z nejchudšího Československa na světě. To jsi mu řekl dobře, aby si nemyslel, že jsme nějaký bohatý. A dal to hodně pod cenou, když už se tady tak povinně smlouvá. Neboj to dá, když se tady tak na to koukám, tak stejně mu neubyde. To si ani nevšimne, že mu něco ubyde za ty naše drobný penízky, který dostane. Nesměj se, to není taktický. Tak mu řekni, že místo pláče se u nás smějeme. A konverzace, ta nenucená, pro mě zbytečná, trvala víc než 20 minut. Najednou zavonělo kafíčko, které nepiju, rozhrnula se dekorativní opona mezi domovem a prodávajícím divadlem a já jsem viděl do kuchyně a trochu taky do ložnice, no bydlet bych tam nechtěl. Navrch pozlacené pozlátko a pod tím fuj. Do obrovského zlatého sejfu vešla stařičká žena, prohlédla si nás, křečovitě se pousmála, polohlasem pronesla několik zdvořilostních frází, prý se omluvila, že má moc práce a zase odešla. Kafe nepiju, tak tady si ho dej, jinak ho urazíš a nedá nám nic. A to silný hořký kafe si dej klidně s odporem. A tak jsem si ho dal, i když se mi kroutila huba. Všechno se to odehrávalo jako na nejlepší návštěvě dvou dobrých známých rodin. Vlastně jsem se cítil dobře. Najednou, mezi řečí, aniž jsem to postřehl, jako by o to vlastně ani nešlo, se nás zeptal, cože to vlastně chceme. Co tedy chceš? Přichází na obchod. A nedělej ksichty, zeptal se mě kámoš. No, mám jenom 150 německých marek a nevím, kolik to je těch syrských. On se tě neptá, kolik máš. On chce vědět, co chceš. Aha, chci náušničky a náhrdelník. A kdyby to šlo, tak ještě řetízek. Ale nevím, jestli na to mám dost peněz. Musíme smlouvat. A kámoš se zeptal, za kolik je tohle a ukázal na řetízek a na náušničky a taky náhrdelník. A ten zlatník něco řekl. Když pak ukázal na prstech cenu, zeptal jsem se, kolik to je, já to neumím spočítat. Ta cena je dost vysoká, upíre. Ale nechce to v německých markách, to ti říkám rovnou. A já zazmatkoval, vyběhl jsem ven a vyndal marky. Change, please, change! Josef, kámoš, vyběhl za mnou, strašně vyděšený. Zbláznil jsi se? Tady se to nesmí. Useknou ti ruku, vyříznou ti jazyk. Pojď rychle zpět, pojď se schovat. Snad si toho nikdo nevšiml. To byla velká blbost, tohle udělat, upíre. Ten zlatník se vyděsil, teď ho budu dlouho zase uklidňovat. Oba se na mě divně až zle podívali. Sundal další sadu od koštěte a oddělil z ní tři věci a kámoš smlouval dál. Upíre už začal, že má 8 dětí, 3 manželky a nemají co jíst. Tak mu povídám, tak ať prodá nějaký ty zlata a hned bude mít co žrát. Upíre, uklidni se, smlouváme. A tak jsem se uklidnil a poslouchal dál. Smlouvání pokračovalo. Kámoš se na mě otočil a říkal, pořád je to dost peněz, netvař se nijak a zareaguj na to. Já ti teď řeknu cenu a ty se zatvař. Řekl mi vysokou cenu, tak jsem vstal, že odcházím, ten stařík mě vzal za rukáv a znovu posadil. To si udělal dobře, upíre. To bylo gesto výborný, za to tě pochválím. Takže určitě teď půjde dolů. Okomentoval můj herecký výkon Josef Kámoš. A nakonec jsme koupili dost pod cenou, ale jen naušničky a náhrdelník. A on ještě děkoval a chtěl, abychom přišli zítra zase. A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Vše bylo takové zakončovací. I řeč, kterou pronášeli všichni. A v té restauraci tam byla rezervovaná část jen pro nás a starostu Tartusu a další papaláše. Později jsme zjistili, že za bílou plentou na vyvýšeném místě je stůl pro štamgasty. Vypadali jako šejkové v bílých hábitech, sukně až na zem, s bílejma závojema a všem vykukoval krásný snědý obličej. Kdo je to Josef? No to jsou právě šejkové. Jím tady patří všechno. Nejen tahle restaurace, ale i hotely. Moc tam nekoukej. Ale já tomu nerozumím. Jak to může být socialistická země a přitom oni mají mnohoženství a všechno jim tady patří? Jak bych ti to vysvětlil? Ty šejkové jim to tolerují. Komu? No těm komunistům. Prostě komunisty tu mají pro legraci. Jako kdyby to byly jejich malí děti. Dovolí jim všechno, ale odsaď, pocaď. A když jim to ti komunisti, těm šejkům, nezakazují, tak ať si dělají, co chtějí, ne? A teď je sem zrovna pustili a pozorují je a mají z nich dobrou legraci, tedy i z nás.
1: Prostě náhle tu stojíš přímo přede mnou a já v dálce už slyším tiché zvony znít.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bez ironie je potřeba říct, viděl jste někdy ty, jak se říká, záběr celkový v té, když ona je v těch televizních debatách? Všiml jste si někdy něčeho zvláštního? Ona, když je v debatě,
2: tak je takhle napřímená celou
1: ona
2: dobu.
1: Ona je jak pravítko celou dobu.
2: No, protože má pevnej, rovný charakter. Víte, to je to, co vás drží. To vy neznáte, a když máte pevnej a rovný charakter, tak prostě sedíte takhle.
1: Jak dlouho vydržíte takhle sedět?
2: Já takhle nikdy neseděl ještě.
1: To s charakterem nemá co
2: dělat. Já nemám, víte, v sobě takovou pevnost jako paní předsedkyně.
1: Ona, to je obdivuhodný, že toto vydrží. A já na to vždycky koukám, říkám, to je prostě takhle.
2: Kalousek to úplně neměl, víte, ten se trošku bortil vždycky ve studiu.
1: Tak záleží. Já bych nerad do tady těch, jako... My vlastně Kalouse máme rádi.
2: Jo, ale paní předsedkyně drží, řekněme, ne? Jako, co?
1: No obdivujete to, že je rovná jako pravítko.
2: 2 hodiny to udrží.
1: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A já na to jako vždycky koukám a čekám na okamžik, kdy udělá... Aspoň na chvilku. Ale ne. Ona je držák.
2: Je?
1: Klobouk dolů, to je potřeba uznat.
2: Ale tam bude nějaký fix, ne, podle mě, co? Jako, že bude zafixovaná
1: nevím,
2: trochu?
1: Nevím, jestli tam má ten kosmodisk třeba.
2: Kosmodisk, no, by to mohl být.
1: Ale je potřeba, abychom byli objektivní a vyvážení jako otázky Václava Moravce.
2: Jo, no drží rovinu, ne?
1: Je nezesměšný.
2: No, já to nezesměšnu.
1: Řekněme na rovinu, že toto je obdivuhodný.
2: Je?
1: Že forma by tam byla. Kulhá ten obsah.
2: Jestli ji vlastně nevyčerpává to, že drží to ty záda a pak z ní padají takové horší věci, ne? To by mohlo být.
1: Já bych si vsadil na to, že jí někdo blbě radí. A kdyby si najela nás dva, tak je hvězda.
2: Mm-hmm. To jo? No tak napíšem nějaký.
1: Otevřený dopis?
2: To jsem myslel, no.
1: No, podívejte, pane Holče, nebudeme to, nebudeme chodit kolem horké kaše, no, těch žen je v politice zapotřebí. Je jich tam málo,
2: jo.
1: Prostě, a za každou ženu v politice buďme rádi, za ten ženský prvek. No. Já nevím, jestli jste zaznamenal teď tu menstruační chudobu.
2: Já už ji pociťuju trošku. Takový tlak jako...
1: S váma se nedá vůbec o vážných věcech se s váma, jo, pane Holče, nedá.
2: Počkejte. No a no, chcete říct, že vy už taky necítíte kolem sebe trošku menstruační chudobu?
1: No tak já, abych vám řekl pravdu, nemenstruuji.
2: To já vím, ale ten tlak společenský jako...
1: Ani to necítím.
2: Ne?
1: Ne.
2: No tak vy jste takovej, empatie vám nic neříká, ne?
1: No ne, tak kde to mám jako... Mám přijít někam, kde je nějak, jsou nějaký ženy a říct tak, co holky, co menstruace?
2: No, jasně.
1: No, tak to já nedělám.
2: Ne?
1: Ne.
2: To já se zeptám běžně, když vejdu někam jako do společnosti žen, tak se takhle zeptám.
1: Jo, nepřijde vám to intimní
2: věc? Mně to přijde jako moderní. A řeknu tak, co holky, co menstruační chudoba. Normálně se zeptám. Jak říkáte, jako nechodím kolem horký kaše.
1: Pane Holče, jste ochoten... Co kdybychom dali každý 200 korun na menstruační chudobu, založili nějakou, aby jsme mohli...
2: Neziskovku?
1: Neziskovičku.
2: No a čím tím pomůžeme?
1: No tak ničím, protože žádná neziskovka ničím nepomůže, ne?
2: No právě proto. No. Tak proč to mám platit já?
1: No ne, jako...
2: Já jsem říkal, že mě zase chcete pumpnout.
1: Že bychom udělali to gesto. Gesto, že, jako, že nám to není... Rozumíte... Že nás to taky se dotýká nějak, no.
2: Na co byste třeba vyzvali posluchače, že by nám mohli poslat menstruační vložky a my jsme pak jako s velkou nějakou slávou věnovali veřejně.
1: A vložky už se nepoužívají, pane Holče, kde žijete?
2: Tak já nevím. Tak vidíte, že jak se vás to týká, to téma,
1: jestli to víte. Všechno má vznešený název poslední roky. Už se nechodí na pedikúru, ale chodí se do nechtového studia.
2: Jo.
1: No. Už není vrátnej, ale je ředitel recepce.
2: Mm-hmm.
1: A nejsou vložky, ale jsou intimky.
2: Aha.
1: s křidelky, bez křidelek, vy no v tom vůbec nejedete?
2: No nejedu, tak vidíte, jak se vás to týká, kolik toho víte o tom.
1: Tak protože na rozdíl od vás se o ty věci zajímám a prostě se to zajímá. Co hýbe světem. No pojďme říci, že pirátka...
2: Paní Olina.
1: To ne.
2: Ne?
1: Nějaká jiná pirátka navrhla ty vložky zadarmo.
2: Že budou...
1: Já už jsem řekl vložky, ale...
2: A že všechny, jo, budou jako zadarmo.
1: No možná budou jenom ty skřídelky.
2: Jo.
1: Já nevím, ale... jak to bude, ale systémově. Je to blbost, pane Olče, nebo...
2: Víte, už se... Já už nevím. Já v poslední době, když sleduju to, co...
1: Jaká
2: to, co...
1: ještě bude chudoba?
2: No, se vším.
1: No dobře.
2: A když sleduju vládu, jak vyhlašuje ty... To už nejsou nápady, že jo? To už je jako jenom střelba hlouposti.
1: No to jo, ale to není věc vlády. To
2: no já vím takový to... No počkejte, není věc vlády. Ta vláda funguje tak, že někdo něco vystřelí z ministrů nebo z těch hlavounů vládní strany a pak jenom si řeknou tak a tohle to ponesem a to za náma půjde. Jak myslíte, že vzniká nějaký Jurečkovní, jak vzniklo?
1: No tak...
2: No tak protože to napadlo, koho byste tak řekl?
1: Jurečku.
2: Tak. A další věci?
1: Tak, historický Jurečku napadlo už tolik kravin.
2: A možná, že on, jak taky, že o víkendu se jezdí uklidňovat mezi kravičky taky, ne? Na tu farmu, v traktoru? Tak jo, to může mít spojitost, já nevím, nechci naznačovat
1: on nic. On má farmu?
2: No jeho rodina jsou jako hospodaří.
1: Že? Já vím jenom, že někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta vesnice se jmenuje Kokory, kde on žije.
2: To já nevím, ale vím, že jako je ze zemědělské rodiny.
1: Ještě se divím, že ještě někde nemá napsaný Kokory, vesnice plná pokory a potvory. No. Něco, že s tím jak nepracuje.
2: Můjte pracovací jazyk. Je přece,
1: jako, když se něco jmenuje Kokory, to musí hrozně divný, ne? Já nevím teda. Ale někdy tam zajdeme, pane Olče.
2: No, tak je to...
1: Takhle, co, řekněte mi, jak vyřešíme tu menstruační chudobu, protože všichni se budou ptát, a potom ten náš názor třeba, že se ujme, na vládě vystoupí někdo a řekne pan Holec s panem Xaverem říkali...
2: No dobře, a nedá se na to taky udělat nějaká Síkelova tabulka? Víte, dá to do nějakých jako norem?
1: Myslíte na tu menstruačku?
2: Mm. Tak.
1: No, já jsem si představoval, že na to bude určitě nějaký formulář.
2: Já bych řekl tak 15.
1: No a teď tam přijdete, si pro ty hygienické potřeby budeme říkat a oni řeknou, tady vyplňte ty a teď tam budete muset potupně, kdy jste naposled menstruovala, jak a teď to
2: bych viděl na nějakou komisi. To by bylo nejlepší asi, ne? Že by každá žena mohla přijít před komisi a ta by jí vyspovídala tady z toho.
1: Jak byla ne? Interrupční komise, toto by byla menstruační
2: jo,
1: komise.
2: Jo.
1: No určitě něco takového bude.
2: A byla by to normálně vládní kompenzace menstruace, ne? Aby to jako, co?
1: Jo. A já si myslím, že by se to mohlo jmenovat menstruační deštník.
2: To by bylo hezký.
1: Nebo deštník proti menstruaci.
2: No, tak když máme deštník proti chudobě, ne? Nebo drahotě, nebo proti čemu, no. Tak deštník proti menstruaci...
1: O čem to svědčí, mistře? Že pirátka se ráno probudila a...
2: Já vám řeknu, o čem to svědčí. No. Se ve vládě prostě zbláznili, no.
1: Tak to říkám vám po druhý, že tato to byla nějaká pirátka.
2: Ale je ve vládní straně, proto je to, že jo, já vím, že není ministrině, ale prostě ve vládních stranách teď už bují hloupost, no. Jak víte, jak se říká, zoufalství plodí zoufalství. To znáte, ne?
1: Nějaký to muselo napadnout. Tak
2: no
1: přemýšlím nad anatomí toho nápadu.
2: Tak si vemte, prostě sedíme tady spolu a představte si, že by to napadlo mě. A vy byste okamžitě si řekl, do prdela, teď já nic nemám. On má menstruační chudobu a já taky musím něco vymyslet. Tak si tak představte, s čím vy byste přišel.
1: Nevím.
2: No, tak pak byste si večer lehnul doma a napadlo by vás to. Něco.
1: Já bych udělal letecký most. Jsem si představoval toho Hamáčka, když se vozili ty vložky na ten, víte, co myslím, no? A že by se vozili svetry takhle, z Číny. A na Na tom nádraží, tam na letišti by stál ten
2: to
1: hamáček.
2: Je přeci škoda. Vzpomeňte si na tu lidskou kreativitu a pospolitost, když začal covid, jak všichni šili ty roušky, ne?
1: No to jo.
2: A teď budeme všichni plést svetry.
1: Ty divadelnice, herečky
2: no
1: v těch
2: jasně.
1: šatnách.
2: Jak Hrušínskýho, představte si okamžitě Facebook, jak plete svetr. Principál, co?
1: Já jsem to dnes, že se vracím k tomu svetru, vyprávěl kolegům a oni mě říkají, že existuje dokonce pletací stroj na doma. Víte, že něco takové existuje?
2: Nevím, ale nepřekvapuje mě to, musím říct. V 21. století mě to nepřekvapuje.
1: Taková, já jsem tohle viděl na internetu, existuje a já přemýšlím, že si to koupím.
2: No, tak jestli chcete rozjet ten biznis s tím, to chápu.
1: Ne biznis, biznis určitě ne. Já to budu plést lidem, který si vážím. To znamená
2: jo.
1: vám, paní Pekarové, mm-hmm. Vystrčilovi dám jeden, Koudelič dostane jeden.
2: No jasně. No.
1: Ale...
2: A svůj nějaký to ještě nemáte pro sebe? Že byste si ho oblík, abych viděl?
1: Nic jsem vám říkal, že mám půlku zad.
2: Jo.
1: A už mi došla vlna.
2: A i tak byste si ho mohl oblíknout, ne?
1: Jenom muset koupit ovci asi ne? Nebo něco. No. Ale přijdu, nebojte se, premiéra...
2: Jo, to bych rád tady. Viděl, no. A i vy taky budete mít růžový záda, jo?
1: Ne, já mám takovou tmavě zelenou vlnu. Mm-hmm.
2: To k vám půjde. Mm.
1: Ale zase jí mám málo, tak ono to tam asi bude hýřit barvama hodně, ten svetr. A hlavně různýma druhama vlny.
2: No tak se takový barvitej člověk, ne? No, co? No.
1: Ale jehlice mám luxusní. To jako, budete koukat.
2: Jo.
1: No, jako nebude to úplně... Jak kdybyste si koupil z Norska svetr za 9 000, takový ten krasavec, to nebude.
2: Jo, nebudou tam jako nějaký jelení nebo tak, nic? Chcete říct na prsou?
1: Ne, bude tam napsáno Markéto, děkujeme.
2: Jo, tak to jo.
1: Bez jelenů úplně.
2: A já bych tam chtěl aspoň jednoho třeba.
1: Jelínka?
2: Jelínka, no, menšího.
1: Jenže jak já
2: tam... Byste mohl tam dostat, ne, nějak?
1: Hladce, obratce.
2: No, tak...
1: To já ho tam na to pak nechám nastříkat nebo něco. Nebojte se, nechte to na mě.
2: Nebo můžete, a mě nebude vadit, když ho budu mít na zádech.

0: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje, jenom zbrojí. To je prostě nesmysl, takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu, tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi. Takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Od někud tam

Je to jiné, je to velké, je to větší než...

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení od téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Bernardovi výhru a loučili se. Něčeho jsem si povšiml, zarazil se na odchodu pan Pustaj. Ani chvilku jsem neslyšel, jak si děti pana hraběte, řekněme, hrají. Co jste udělal s těmi příšernými dětmi? Jak jste to dokázal? Děkan se zasmál a Bernard se usmál. Naučil jsem je onanovat, řekl vážně. Děkan i Pustaj se na něho chvíli dívali, než jim došlo, co řekl, a pak se děkan rozpačitě usmál a Pustaj zařičel svým kobylým smíchem. Pravda však byla, že chlapcům tuto zajímavou činnost objasňovat ani nemusel. A ani ho to nenapadlo. Ukázal jim jen, kde je v knihovně ukrytý Decameron, kde se skrývá anglické vydání Fanny Hill, Memoir of a Woman of Pleasure od Johna Clelanda. Sám Bernard, když knihu objevil, užasl, jak ní Erdedy asi přišel. A kde je schovaná Markéta Navarská. Tyto knihy velice povzbudily jejich touhu učit se cizí jazyky. Mimochodem, knihu o prostitutce Fanny Hillové přivezl z Anglie společně se zubními kartáčky hrabě Thun a rozdal 10 exemplářů mezi své přátele. Císaři nevěnoval ani jedinou. To všechno jen potvrzuje užitečnost cestování, které už ta doba účelně rozvíjela. Bernard uvažoval o německém nebo českém překladu této přitažlivé prasečinky, ale vzpomněl si, že císař už experimentů se svobodou tisku zanechal. Poprvé Bernard zaslechl podivné řeči o lidojedech, když odcházel z další debaty s baronem Selméčím. Proběhla v rohu parku pod velkou katalpou. Baron odehnal 2 údery holí do lítka a do rozkroku sluhu, který na něj měl dávat pozor, a přiměl Bernarda, aby se posadil k němu na kamennou lavici.
1: Máte tu lahev? Co jste slíbil? Zeptal se stařík.
0: Bernard kývl a podal baronovi plochou cestovní láhev, do které v zámecké kuchyni načerpal meruňkovici. Selméči se zhluboka napil, jako kdyby se po horkém dni dostal ke studánce, a přikývl.
1: Dělají barack pálinku víceméně stále stejnou, podle ještě mého receptu, řekl. Pojďme si pohovořit o ctnosti.
0: Bernard, kterému se ulevilo, jelikož Bibli mezi tím nevzal ani do ruky, s návrhem souhlasil, byť nepříliš nadšeně.
1: To bude suchopárné téma, řekl. Ano? Tak co je to ctnost? Píchl ho baron holý do ramene, protože hůl měla bodec, bolelo to.
2: To bolí, pane, namítl Bernard. Pravdomluvnost, cudnost, věrnost. Co já vím?
1: Takže já nejsem ctnostný člověk, prohlásil Selméči.
0: No to snad nesouvisí. A to jsem přece neřekl, bránil se Bernard. Debata byla příliš fyzická a uvědomil si, že baron může být doopravdy blázen, jak si to o něm mysleli ostatní obyvatelé zámku. Johan a Adam před ním instinktivně prchali.
1: Svatý Pavel, mluvil baron, napsal, že láska k bližnímu vítězí nad vírou a nadějí.
0: Takže ctnosti musí být užitečné, usmál se Bernard.
1: A co takový svatý Simeon Stylita? To nebyl ctnostný muž.
2: Byl svatý a to je něco jiného, křikl baron. Svatost má smysl jen sama v sobě. Ctnost musí prospívat jiným.
0: No to slyším poprvé, řekl Bernard popravdě. Nikdy o tom nepřemýšlel.
2: Poustevník je střídmý, zbožný, má žíněné roucho a toho dře na holém zadku. Dobrá, je svatý, jal se přednášet baron. Je dobrý pro sebe, ale ne pro nás. Ale ctnostný bude, až udělá něco, z čeho budou mít prospěch i jiní. Ctnost mezi lidmi je výměna dobrodiní a kdo se toho neúčastní, nepřipadá v úvahu. Žijeme ve společnosti a tak je dobré to, co prospívá společnosti, ne?
0: Moment,
1: Bernarda začala debata bavit. A co když jde o poustevníka,

který tajně pije, cpe se šunkou a zneužívá zvířata, ale navenek Selmeči zamával rukama. To ale neznamená, že je automaticky veřejně ctnostný. Je to velmi špatný člověk, jestli má ty chyby, o kterých mluvíte, ale společnosti jeho hříchy nikterak neškodí. Kdyby se vrátil do společnosti, škodil by mnohem víc. Ve společnosti u lidí, jak známo, chyby vzrůstají, kdežto dobré vlastnosti se zmenšují. Poslyšte, namítl Bernard, vlastně chcete říci, že když Nero obdaroval žebráka, ano, pravil baron, ten den byl zrovna ctnostný. Podívejte se, o božském císaři Antoniovi píše většina historiků samou chválu. Ale jeho kritici tvrdí, že si svou dobročinnost užíval. Byl celý život spravedlivý a pracovitý z ješitnosti a že svými ctnostmi lidi jen klamal. A já volám více takových pokrytců mezi nás. Bernard s tím souhlasil, konečně proti tomu se nedalo mnoho namítat. Baron se náhle ušklíbl. Já ovšem osobně, pokud jde o mě, dávám přednost svatosti před ctností. Tady, ať si o mě říkají, co chtějí, ovšem tam, a ukázal nahoru, hodlám sedět po boku Hospodinově, mladý muži. Když Bernard odcházel, dvě mladičké zahradnice pleli jeden ze záhonů a mluvili. Bernard pozoroval jejich kulaté zadky čnící k nebi pod zástěrami a vyslechl jejich rozhovor. No to je naprosto šílené, Suzy. Něco takového se děje hned za plotem. Dělá se mi zlé, když na to pomyslím. Lidské maso. Představ si, pípla druhá, co kdyby chytili tebe nebo mě. No z tebe by se najedlo hodně lidí, uchychtla se druhá. Pak si povšimli Bernarda a stichli. Bernard chvilku váhal, zda si nemá s dívkami popovídat. Ty zadky byly pěkně kulaté, ale pomyslel si, že by se to Erdédy mu nejspíše nelíbilo. Po druhé zaznělo cosi o kanibalismu v debatě mezi Pustajem a děkanem, když čekali v salonu na hraběte. Bernard je slyšel otevřenými dveřmi a Johann s Adamem rovněž. Zeman a kněz si nalévali barackovici a pokračovali v rozhovoru započatém cestou. Se, říkal Pustaj, a pakže divoch je dobrý. Dobrý a kanibal, směju se. Jsem opravdu zděšený a zdráhám se tomu uvěřit. Nemohu jinak, řekl tiše jako vždycky děkan, ale říkám to jen vám. To je jen důsledek těch neblahých reform. Pane Bože, něco takového. Lidé už nevědí, co se smí a co se nesmí. Já to říkám furt, opáčil Pustaj. Císař se mejlí. Chudí lidi nepotřebujou volnost. Chudí lidi potřebujou žrádlo. Pánové stichli a ozvalo se cinknutí skleniček. Na druhém konci stolu zašeptal Adam. O čem to mluví? Lidi tady žerou lidi, idiote, už jsem ti to říkal, sykl Johann. Bernard na chlapce vyčítavě pohledl a řekl, Johane, váš bratr není idiot, nerad to opakuji. Johann na výtku nijak nereagoval, ale vstal a podíval se z okna. Kde jsem ten buzerant, řekl. To se neříká, ušklíbl se Adam. Správně, Adame, souhlasil Bernard. Chtěl dodat, že by ani neměli vědět, co to je, ale nechtělo se mu do té debaty pouštět. Podíval se oknem a viděl, že před zámek předjel kočár, na jeho kozlíku seděl císařský hajduk, stejně jako stál další vzadu za kočárem na stupátku. Když kočár zastavil, vystoupil z něj ten komisař, muž se zálibou v růžové barvě. Bernard už věděl, že se jmenuje Rudolf Nánaj, protože o něm hrabě Erdédy jako takovém mluvil. Erdédy a Nánaj stoupali po schodech. Hrabě se zeptal, hrajete kuličník? Bohužel ne, odpověděl komisař, chci se to naučit. Domluvíme se, kývl Erdédy, totiž někoho vám najdu. Ale vy prý hrajete skvěle, jsem pro úlohu učitele příliš netrpělivý.
Teprve když vešli do pracovny, začal hrabě o důvodu komisařova příjezdu. Bylo zřejmé, že nerad. Téma mu bylo odporné. Nánaj rovněž. Jak jste daleko s tím? No, s tím, Nánaj. Milosti, našli jsme ten klíč, prohlásil Nánaj pyšně. Trápili jsme se, ale nakonec jsme ten klíč našli. Je to seznam pohřešovaných osob a ten je zde. Položil před Erdédyho listinu. Erdédy se na ní ani nepodíval, jen na papír ukázal špičkou ukazováčku. Tyhle všechny snědli? Řekl trochu nosovým tónem. To jim muselo trvat dlouho. Nánaj pohledl na hraběte přimhouřenýma očima, ale odpověděl klidně. Ne, všechny nejspíše ne, usmál se. Ale oběti kanibalismu, logicky, také zmizely, že? To je podstatné. A kde jinde by se měli nalézat, než v tom příslušném seznamu? To je inteligentní, řekl Erdédy pobaveně. Neméně podstatné je, usmál se Nánaj, vědomý si převahy, že už máme rovněž informaci, kde se několik pozůstatků obětí s vysokou pravděpodobností nachází. Milosti jako župana vás žádám umožnit nasazení vojska. Položil na stůl další listinu. Erdédy jen zvedl obočí. Nejspíš vám to nemohu odmítnout, usmál se. Pak si špičkou jazyka přejel rty a konečně se na Nánaje podíval. Proč to prostě nevrátíme do Vídně jako neprověřené, řekl tiše. Vždyť už je pozdě, odpověděl stejně tiše Nánaj. Už na tom přece pracujeme. Nejsem zde proto, abych posuzoval, ale abych naplnil přání svých nadřízených. Tomu rozumím, řekl Erdédy. Byl to jejich nejsrdečnější rozhovor v životě. Rudolf Nánaj chtěl být knězem, mnichem. Představoval si, jak tráví své dny v tichém ústraní kláštera spolu s jinými mladými muži. Později, když císař rozpustil některé řády, byl rád, že k tomu nedošlo. Stal se úředníkem a své dny trávil také většinou mezi muži. Když byl povolán k ministru hraběti Kounicovi, obával se spíše, že bude pokárán a napomenut, možná i vyhozen. Nedělal celé měsíce v úřadu vůbec nic, inspirován myšlenkou kolegy, že smysl má odpovídat až na čtvrtý dopis. Na první se neodpovídá nikdy, druhý zahazujeme, na třetí se podíváme a jestliže něco stojí odesilateli i za čtvrté psaní, zjistíme si, oč mu vlastně jde. Ale měl se dočkat příjemného, svým způsobem překvapení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No to se opravdu totiž děje, takové věci. Nevím se ještě dneska, ale jsou to takové hezké vzpomínky. A říkám si, že bych to rád ještě někdy zažil, tu dobu.
2: To byla taková dřevní politika, ne? Opravdová, co?
1: No, i dneska jsou někteří, kdo se jako nechají obelhat, jo, tím okolím. No vzpomeňte si tady, jak paní Bobošíková říkala, budeme mít 50% volný blok. Jo.
2: Ale tam zase nebyl takový rozdíl mezi předpovědí a výsledkem, ne?
1: No nějakých...
2: Desetinky nějaký, ne? Nebo co?
1: Neboli jsou to lidi, kteří uvěřili někomu, kdo chodí a říká, hele, je to ložený. To je doma. To se
2: nemůže... Ale já tady musím paní Bobošíkovou fakt musím vytáhnout na její obranu. Ani ona tomu nevěřila, ona prostě normálně si vymýšlela.
1: Tak to ještě horší, no. Ale pan Holče, já vám musím říct zlomovou věc. Zlomovou věc.
2: Fakt?
1: Včera, koliká to bylo včera? 12. No. Včera začala volební kampaň. Nevím ještě, pro jaký volby, ale začala.
2: No každopádně začala pro pražské volby, pořádná kampaň.
1: Pamatujte tak. Si, vy takovej zkušenej harcovník, novinář, reportér tady časopisu prestižních Prima televize, pamatujte si jednou provždy, pane Holče, a napište si to domů, doma hned do deníčku.
2: Já se ho poznám hned potom tady.
1: Kampaň do jakýchkoliv voleb začíná vždycky v den, kdy poprvé promluví Jan Švejnar někde. Ne. To je, ten člověk má zvláštní schopnost, takový nikdo jiný není. Profesor Michiganské univerzity. Mhm. A nikdo jiný, já na to jméno vždycky zapomenu, že vůbec jako, až se mi to uloží někam, že nějaký Jan Švejnar, vždycky pak musí hluku přemýšlet, kdo to je. A pravidelně, jak když delfín skáče, on blíží se volby a vynoří se Jan Švejnar. Tu poskytne rozhovor, tu něco. A najednou ho máte ze 4 stran, ani o tom nevíte.
2: A co řekl?
1: Jako vždycky nic,
2: jo.
1: Ale promluvil moudře o inflaci a tak. A znamená to jedno jediné, že začaly volby a Švejnar buď to chce někoho takhle zamáčknout nebo někomu pomoct a v krajním případě sám někam kandidovat. Pamatujte si to, že volby začínají vždycky v den, kdy poprvé promluví profesor z Michiganského.
2: Já se pak musím hned poznamenat, abych to nezapomněl. To je fakt dobrý postřeh.
1: Já se musím přiznat, tím možná něco jako profláknu. Já jsem ho měl asi dvakrát na frekvenci jedna jako hosta. A já nikdy nevím, kde se tam vzal.
2: Tak pozval se sám, ne?
1: No, sám se určitě nepozval. Ale museli to být nějaký divný uličky, protože najednou byl na seznamu. Neřešlo se to na poradě nic. Co to je? A zase ten Švejnar. A jo, volby. A vždycky tak v pravidelných intervalech. Ale tomu neříkám ve zlém, to říkám v dobrém.
2: Moc existuje, ne?
1: A to je člověk, který s tím umí pracovat. To je prostě v pořádku. No tak to je... Kauza Nohavica.
2: Kauza Nohavica, to je jak kauza Michl, ne? Prostě, když se rozhodnete, že někoho chcete veřejně...
1: Já mu fandím tomu Michlovi.
2: Já taky.
1: Já jsem absolutní Michlovec.
2: Jo, až takhle.
1: Jo.
2: Teď trošku přehráváte jako Míra Soukup, se mi zdá. A nemusel bych vám věřit taky.
1: To mi věřte.
2: Někdy je lepší mlčet jako Gaben. Všimli jste si, že on nemluvil? Že hrál jako Clint Eastwood, půl hodinu mlčíte a v podstatě všechno to odehráte?
1: Michl?
2: Michl ne. Gaben. Jo, ale...
1: Počkejte, řekněte svůj názor na Michla, protože jestli nejste Michlovec, tak já už tady s váma sedět nebudu.
2: Já mu fandím,
1: Klidně, já mu
2: můžu podívejte zapalit. Se na to pokrytectví těch...
1: Geniální.
2: Pěti koaliční vlády a toho tábora Dobra, tak protože ho jmenoval Zeman, protože napsal, spolupracoval s Babišem nějakou dobu, tak ho okamžitě musíte popravit a říct, že je neschopný a toho přitom je to člověk, který má všechny jako životopis lepší než, než většina, co tam je. A oni prostě si neuvědomují, že teď proti němu dělají hrdinu z Rusnoka, končícího šéfa České národní banky. Stejní lidi na Rusnoka blili, když ho udělal premiérem svojí v podstatě úřednický vlády Miloš Zeman. Tak to bylo největší zlo. Rusnok prostě, přichází totalita, jak to, že to Rusnok vzal a to. A teď je najednou Rusnok nejlepší a to, co byl Rusnok předtím, tak je Michl. A to samý je s nohavicou, když ho začali, že ho popravovat kvůli tomu, že nevrátil tu medaili Putinovu, teda Putinovu, Puškinovu hlavně, tak teď se to vrátilo s tím, že on vyprodal, jak je u něj zvykem, tak vyprodal několik koncertů, že jo. Tak mu to nemůžou zapomenout, vlastně ten komerční úspěch, a hned museli přijít s tím, vyprodává sály, ale morálně jedno.
1: To jsou takový blbci, pane Holče. Ta závist. Víte, já vám k tomu musím říct, já to, co jste teď řekl, já to hodně sleduju. Víc, než byste myslel. Krom toho, že ten Jarek pro mě je důležitý jako i lidský nějak, protože si myslím, že mě to do jistý míry jako tvarovalo ten jeho, to jeho působení.
2: Vy ho posloucháte jako hodně?
1: Já ho poslouchám hodně, skoro bych řekl, že to můžu naspamět celý, to není vůbec
2: důležité. A nechcete zkusit nějakou jednu písničku?
1: Tak můžu zaspívat.
2: Jo, tak když jsme tady už.
1: Problém je, že já nikdy nespívám zadarmo, a jestli vám to za to stojí, tak můžu vám dát třeba bláznivou Markétu, to je za trojku.
2: Za trojku, no. No tak mi z toho bůra, z toho deštníku vašeho zbyde dvojka, ne? Ještě, když
1: no tak, ale já to mám raději za hotový Money Play.
2: A z deštníku nepadá cash?
1: No, padá, ale ještě toho nemáme.
2: No tak to radši nespívejte.
1: Jo,
2: to
1: ne. No tak jak chcete. Přišel jste vhodně, ale já sleduju celou tu generaci těch všech folkových muzikantů z té doby a i to, co dělají dneska. A velmi často se dívám na Facebooku, na jejich stránkách. Toto pro ně, pro většinu z nich, 99%, musí být naprosto šílený, že ten Jarek vyprodává ty O2 arény a má všude plno. Protože nebudu nikoho jmenovat, mám je rád a nechci jim ubližovat. Ale tu mají koncert Balbínově kavárně. Tam je asi tak 30 míst k sezení. Jo.
2: 1000?
1: 30. Jo. 30. A když si někdo natáhne nohy, tak 28. Mm-hmm. Ten a ten písničkář účinkuje v Trafice na Smíchově. Já se tam byl jednou podívat.
2: Trafice na Smíchově?
1: No, na Újezdě, nebo tam někde to
2: je. Takže prodává noviny?
1: Ne, to je trafika, kde jsou 4 stolky a kde si můžete dát čaj nebo něco.
2: A on vám zaspívá
1: koupit
2: tomu?
1: Si noviny nebo los. A oni tam večer dělají takový velmi klubový, téměř domácký koncerty.
2: No to je asi hodně, hodně domácký, se, ne?
1: Mě by zajímalo popravdě, aby to bylo změřitelné. Pojďme uspořádat v O2 aréně koncert Jaroslava Hudky. Podívám schválně, kolik přijde lidí.
2: A to by se asi musel rozdělit, to by bylo hned vyprodaný. Takže to byste musel udělat dva po sobě.
1: Rozumím vaší ironii, ale já si myslím, že on dneska nevyprodá ani tu trafiku.
2: 4 lidi jste říkal? 4 stolky?
1: 4 stolky, 16 lidí.
2: Nebo tak 3. K jednomu by mohl poslat, já nevím, jestli má manželku nebo někoho.
1: Jeden stolek jsou příbuzní. No. U jednoho stolku sedí pořadatel a jeho příbuzní. A ty 4. Nechci to zlehčovat. Má to svoji váhu. Hudka mýval dobrý písničky, ale nikdo z nich nemá to charisma, co má Jarek Nohavica a co měl Vysocký, co má Chris Christopherson nebo můj oblíbený Willy Nelson. Prostě takovej člověk je tady jeden. Ani ten Karel Plíhal, který je výborný a možná skoro na úrovni, vyprodává taky menší kulturáky.
2: Pro mě Hudka terorista, nezlobte se. Já mám...
1: Terorista?
2: Terorista, protože co bylo hudební symbolickou kulisou listopadu 89, jaká písnička, pamatujete se?
1: Krásný je vzduch, zaspíváme si, pane Holče.
2: Ne,
1: krásnější,
2: ne, já bych chtěl bůra po vás.
1: Já
2: bych po vás chtěl bůra hned, ale dejte si pozor.
1: Co je nejkrásnější?
2: A já jsem tu...
1: Co je nejkrásnější? Úsměvavé tváře.
2: A vy máte dobrý tembr na ten
1: Co je nejkrásnější?
2: Ne, a já, pozor, a já jsem tu dobrý nesnášel tuhle, protože se hrála všude furt a no, já už jenom jsem to slyšel a utíkal jsem. Proto
1: tak to je blbá odrovačka, pozor, toto. Terorista. Ale měl brněnská radnice stavěná do výšky. V ulicích Práši se a nejvíc na český. Měl cizinci.
2: Já nejsem
1: u fleku že... nestačí barvit pivo na černo, opilcům je to jedno, vždyť je tam tak útulno. Jo. Měl fakt dobrý. Havlíčku, Havle, měl několik věcí, ale to je období života, kdy ti lidi mají plodný období, napíšou dobrý věci. A potom jenom tu a tam. Vaby Daněk až do své smrti, pozor, Vaby byl stejně charismatický jako Navice, ten by dneska vyprodával. No. Tak napsal ty nejslavnější písně a ty hrával na koncertu vlastně až do smrti. A přibývali některý další tu a tam v čase, ale byly to jednotky. A tomu Hudkovi se pak nepovedla žádná, ale to není žádná ostuda, pane Holče. I tak měl dobrý, jo. Ale
2: já
1: to, že je to...
2: Cože? Já s váma souhlasím.
1: No, musíte se mnou souhlasit, protože na rozdíl ode mě tomuto segmentu hovno rozumíte.
2: To máte naprosto pravdu.
1: No. Takže to je jenom takový detail. Takže jsme Michlovci a Nohavicovci?
2: Nohavicovec jste vy.
1: Vy mu nefandíte? Ale každý mu musí fandit.
2: Počkejte, já fandím každému, kdo se o něco snaží poctivě a má úspěch. To je skvělý. Úspěch je super věc. Takže v tom jo. Já jenom nejsem oslovovaný tím folkem, tím písničkářstvím tolik. Takže jako vy, proto, ale fandím... Ani mu určitě, ať se mu daří.
1: A vy jste spíš na dechovku?
2: Nebo? Na dechovku.
1: Jo, jo. Tak to bychom si mohli zaspívat Cikánko, ty krásná.
2: Smutnej, že to, že jo, že zbořili tu...
1: Cikánko, ty krásná, to je tango.
2: Že zbořili Vlachovku.
1: Oni zbořili Vlachovku?
2: Vlachovku zbořili, no.
1: A víte, kdo bydlí vedle Vlachovky? Náš pan jednatel.
2: Opravdu?
1: No, z okna vidí takhle na Vlachovku na dvůr.
2: Tak to musel chodit určitě, ne?
1: No, tak je to,
2: jsme, já se musím zeptat.
1: Je to v něm trošku.
2: My jsme našli tam, co? Společný zájem.
1: Je to tam. No tak podívejte, já vám chci říct, že byste teď měl uchopit do ruky již předem připravený list. Mm-hmm. Já řeknu, že nás vždycky potěší a naší ješitnost to vždycky podráždí.
2: Jo.
1: Když nás podpoříte tady Wilsonovu 10 na transparentní účet, my za to hulíme.
2: Vidíte, vy za to hulíte.
1: Já za to,
2: je potřeba
1: já za to hulím, ale
2: lepší říct.
1: Pane Holče, vy jste pasivní kuřák, takže vy byste mě měl dát polovinu peněz na ty cigarety.
2: Jo.
1: Vy tady kouříte zadarmo vlastně, jo, aby jsme si zase nedělali
2: moc. Já vás možná spíš udám, ne? Že tady není jako pracovní prostředí správný, ne? Podle
1: tak
2: já si myslím, že určitě nějakou regulu Evropské
1: unie. Nemusíte mě přidávat, ne? Co? Nechme to tak. Ale napište to do zprávy, že? Že to
2: Wilsonova 10.
1: Můžete napsat jenom, že to je nejlepší, napíšete, je to pro pana Xavera. Jo, tam napište a my už víme...
2: Možná pro pana Holce, ne?
1: No já myslím, tak, že lepší pro Xavera, protože se to tak líp píše, ne?
2: Nebo... Tak X je komplikovaný takový.
1: No napište tam, co chcete. Jasně. A my poděkujeme teď, protože děkovat se sluší.
2: Jo. A děkujeme Jiřině Kalusový. 500 korun poslala.
1: Jiřka?
2: Ano. Jste skvělí, pánové, posílám příspěvek na moji oblíbenou Wilsonovku.
1: Jiřinko, děkujeme.
2: A to je pro oba. Víte, jak já jsem kolegiální člověk?
1: Kolikrát lidi ještě to...
2: A Tomáš Pokorný.
1: Tomáš, já mám rád.
2: No vidíte, 333 korun na zřízení pietního místa ve Wilsonce na pana Zvolského a propagaci hesla naší vlády. Udavači a lháři všech zemí, spojte se.
1: Tomáš je vtipný.
2: Já doufám, hlavně, že tohle ta éra bonzáctví přechází.
1: Já se bojím, že začíná teď, pane Holče. A na příští Wilsonce vám vysvětlím, čím to je.
2: A pak tady máme spoustu drobných investorů, podporovatelů.
1: Takhle, jsou to investoři, protože když podpoří Wilsonku, na tom se nedá prodělat, pane Holče.
2: Samozřejmě.
1: A to, co bude pan Holec číst, jsou takzvané superdíky.
2: Jo.
1: To je takový pod každým videem jako srdíčko namalovaný a tam dostáváme, tak to vezměte rychle těch jeho.
2: A tady je to napsané, že to většinou pro mě, tak ale Miloš Roušel, Jarmila Ohrábková, Ivana R.U., Jan Kohl, Mat, Sokolík, Renáta Hrubá, Petra Jonášová.
1: I Sokolík?
2: I Sokolík.
1: A víte, Sokolík. Že Sokolík je genderově nevyjasněný?
2: Vážně?
1: No, protože Sokolík, ale ona je Sokolice.
2: Aha.
1: No. Musí mi na streamu trošku spucovat. Takhle to v tom nejde dělat.
2: No, tak
1: guláš.
2: Jo, tak to jo.
1: No.
2: Když to víte...
1: Pane Holče, já ještě chci říct, my dnes sedíme v improvizovaném prostředí. Víte o tom?
2: No, láme se doba, ne? Láme se epocha.
1: Láme se epocha. Láme se epocha, tady za náma už se totiž připravuje, co?
2: Rádio Xaver, no.
1: Rádio Xaver.
2: To je.
1: Rádio Xaver. Už je to otázka několika dní, kdy se to narodí.
2: Kdy už tam budu sedět, že jo? Většinu času.
1: Už tam bude sedět Petr a já už cítím jako kontrakce. Nevíte, co to je?
2: Řekněte.
1: Když má žena před porodem, já taky bych to neviděl. Včera jsem se díval na nějaký film a tam jedna paní měla kontrakce. A to znamenalo, že bude za chvilku rodit.

0: mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z válečné zóny. Jo? My jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem. Radio Xaver.

0: Rádio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď myslíme, že jsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státní zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomia Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb?
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

kde jsem to přestal. Jo, je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu, zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, хорошо. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí

když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně. Teta má stereo. Co jsi zdala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští. Tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, že já rabotaju s vámi, s Schellingerom a oni skazali, že oni neznájí. No tak já skázala Ringo Čech a oni vsi ho znali. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkužuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu. Zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úražně Světlana, já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes. Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku? Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane. Jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě vyvolové nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jen teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě. Ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat? Usínám.
Někdo mlátí na dveře. Jsou už 2 hodiny odpoledne.

Je to Schillinger, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš. Proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš jít s námi? Ne, Jirko, díky, ale kup mi čaj. Oblékám se a jdu na oběd. V restauraci sedí mamut s Kubešem a hovoří o leteckých katastrofách. Oznamuji jim, že do Moskvy musíme letět a vše znovu důkladně probíráme. Kubeš je toho názoru, že v Rusku na vnitrostátních linkách by měli mít všichni cestující padáky. Hovno, povídá mamut, na co ti bude v ruském letadle padák, ty vole? Všechno, co dělají, jsou zmetky. Buď se neotevřou dveře, protože jsou sfušovaný, nebo se neotevře padák, protože je taky sfušovaný. Pohřbějí tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlem a ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakýho Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schillinger. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schillinger, Schillinger. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsnej kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni z míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schillinger uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schillinger je sekáč, na kterýho nikdo nemáme. Do pokoje nahlíží Béda Maruštík, ale když vidí, kdo tu sedí, tak hned odchází. Má své povinnosti. Protože to musím vysvětlit, poruším na chvíli opět deníkový charakter této.

0: Mám to říct já?
1: Můžete.
0: Rádio Xaver. Studio Rádio Xaver.
1: No. Tady ještě máme kousek místa a tady už to začíná. Mix pořád bliká, všechno, čudliky, budliky, mikrofony, sluchátka. Už za pár dnů to...
0: Jo? No. Tak když mi teď uhnete, tak já si k tomu sednu už, ne? Rovnou asi a začnu, co? A začnu,
1: to taky jednoduchý.
0: Co?
1: Ono to vypadá jednoduše, ale musíte se to naučit obsluhovat. Abyste byl DJ?
0: Já musím si jenom sednu a začnu mluvit.
1: To...
0: Ne?
1: To můžete, tím nic nepokazíte, akorát vás nikdo nemyslí. Ale už tak zkušebně to máme puštěný a já už doma večer jedu, poslouchám.
0: Pro vás návrat ke kořenům, ne? Co?
1: Myslím si, že jo. Myslím, já dokonce, když to tady dám na hlas. To je zrovna nějaký zkušební tady song Myšík. No vidíte, tam to máte napsané všechno. No už se to blíží. Návrat ke kořenům. Máte
0: dva týdny tak, ne? Přelom května, červen.
1: Typoval bych, no. Tak ještě, ono už to jede dva dny tahem, tak teď zkoušíme to všechno. Jestli to nezdechne.
0: No to snad ne.
1: Už to máme všichni jako v mobilech, takže my už to můžeme poslouchat.
0: Jo, to si musím vzít.
1: V autě mě...
0: Mám to taky poslouchat.
1: To je za poplatek, co? Ale.
0: Jaj.
1: No taky.
0: Tak jo.
1: A v autě už to slyším, když si to tam hodím přes mobil. No, a funguje to skvěle, no prostě Rádio Xaver. Ne, že už bude, ale už je.
0: Už je.
1: Už je. A bude tam, bude to slavnostní otevření. Někteří donátoři budou pozvaní, tak jak to je na tom xradio.cz. Takže ještě někteří mají šanci. No tak to je jedno. Jak se máte vy? Máte tak něco novýho?
0: Mám se dobře.
1: Rádio nemáte zjevně.
0: Rádio nemám, ale tak... rádio budu mít tady, ne? Jsem slyšel někde.
1: Jo, tak budete tady co? Takový trpěný. Jo,
0: co?
1: Bude to.
0: Že si můžu občas přijet sednout.
1: Jo.
0: Na vodu.
1: Na vodu a musíte přivést moudrost nějakou.
0: To já vozím furt, ale hele, nevím, jestli něco mi tady chybí, víte? Tak jsem se rozlít tady, zkontroloval jsem, udělal jsem inspekci studia. Ne, to je... No, klimatizace, ale ještě tu není ministr Síkela.
1: Jak to?
0: Ten kdyby to viděl, že tady běží klimatizace. A nikde tady nevidím ty štítky, víte? Ani na záchodě jsem neviděl štítek, nesplachuj, nerozsvěcej si.
1: Zachráníš mír.
0: No, ale zachráníš mír, zastavíš Putina. Vy jste...
1: No to jsem teď viděl včera na vašem streamu, já jsem to moc nepochopil. No, ten člověk opravdu řekl, že...
0: No já jsem tam pouštěl tu ukázku z tiskovky jeho, to byla oficiální tiskovka, a on řekl, my jdeme příkladem. A na našem ministerstvu máme ve všech místnostech, včetně kuchyňky a toalety, štítky s tím, jak se máte chovat, abyste šetřili, takže zbytečně si nesviť, neplejtvej, nepouštěj si teplou vodu, možná nesplachu, já nevím, nebo třeba spláchnout po 10. člověku až, aby se to zbytečně... Víte, jako tak jsme ve válce, ne? To snad víte, nebo jste si toho nevšiml ještě?
1: No já nejsem ve válce.
0: Nejste? Počkejte, jste ještě nebyl v Kyjevě, nebo co?
1: Mě do toho nevtáhnete.
0: No, vy jste nebyl v Kyjevě?
1: Nebyl.
0: Ale už máte lístek, ne nějaký?
1: Mám už letenku do Las Vegas na podzim.
0: Tak tam je to podobný, ne?
1: Tam je to
0: nebo
1: lepší.
0: Osvětlenější bulvár, ne? Tak...
1: To osvětlenější je to tam. A jsme tam v uvozovkách doma, no a tak to nechci zlehčovat.
0: No, aby... jasně, ale...
1: Ale vidím, co se teď všechno děje, vidím už, jak to ty lidi některý rozčiluje. Teď pan Řip řekl, že jestli pohrozil vládě, že protože s těma uprchlíkama to nebude tak jednoduchý, což někteří odvážnější říkali již na samém začátku.
0: Já jenom, není za to ve vazbě někdo ještě? Nevíte?
1: To nevím.
0: Ono se to nesmělo říkat nějakou dobu, byla to taková všeobecná národní hrdost, že vlastně nesmíme říct žádný ošklivý slovo kolem toho. Mm-hmm. A ti, co tak předpovídali, hele, tohle to bude trvat chvíli a pak se dostaví efekt toho, protože nic není zadarmo. Tak teď ho vidíme, ne?
1: No, máte pravdu. Včera byl jste, vy to znáte, před Českou televizí na Kavčích horách? To parkoviště velký, jak je?
0: Vím.
1: A my jsme měli včera radu.
0: Ježiš, ne?
1: Radu.
0: Fakt?
1: A já jsem šel skoro po tom parkovišti a zaujalo mě minule, když jsem tam byl, kolik aut tam mělo ty ruský nálepky, promiňte, ruský, ty...
0: Ne, vy jste se, já jsem vsadil, Ty ruský nálepky.
1: Ne, ty ukrajinský.
0: Já vím, že vy v té radě jste
1: ukrajinský vlajičky. No. A včera jsem to zkoumal zase, protože mi to zaujalo. Hmm. A kolik byste typoval aut, že to má ještě? Může to být skoro náhod, samozřejmě, to je jasný.
0: No už jenom vy asi ne, bych si typnul, že...
1: Já ne, já jsem to neměl.
0: Ne. Měl jste dva velký prapory, modro-žlutý, já jsem to viděl. To se přiznejte klidně.
1: Modrá a žlutá jsou barvy mého rodného města Tišnova.
0: Opravdu? Tak to se vysvětluje teď všechno.
1: Takže no já kvůli sousedům, abych dodržel.
0: Jo. Takže fakt,
1: Hodil jsem to i do okna, teda, protože jsem nevěděl, jestli někdo nebude dělat nějaký posuzování. No,
0: tak ale vy to máte vlastně už tradičně tu modrožlutou, vy jste takový unijní, ne? Hodně taky. Takže máte... Já jsem na autě i hvězdičky.
1: Já jsem velmi unijní.
0: Jo. No. Tak to.
1: Už mám jednu hvězdičku vzadu trošku na blatníku, jak jsem couval včera. Tak,
0: jo,
1: tak jsem vytvořil takovou malou unijní hvězdičku. No, já si to nepřeji. Já bych chtěl, aby byla solidarita zachovaná dál
0: nějaká. To já taky samozřejmě.
1: Kdyby byla s rozumem. Ona zatím nebyla s rozumem. Jo. A takový ti, jak to říct, jednodušší aktivisté, co se na tu dálnici tady, tak ti už zmizeli někam.
0: Ty jsou někde přilepený jinde, ne? Podle mě. Co?
1: No, oni jim prej určili nějakou silnici někde tady u Milovy, jak je.
0: Počkejte, nemají oni tak něco v Troji pro ně, nepostavili nějakou silnici?
1: Tam, jak Milovice to byly, nebo Milovy, nebo jak...
0: Jo, tam se lepějí teď, jo?
1: Vojenská
0: základna sovětská.
1: K té základně je jedna silnice, kterou nikdo nevyužívá, nikdo tam nejezdí. Oni jim dali k dispozici, oni tam teď protestují.
0: Víte, se zajímavý na těch Milovicích, víte to, kdo tam taky byl, jako malí kluci a jejich táta tam sloužil jako sovětský voják?
1: To nevím.
0: Kličkové, boxeři, a dneska Kličko primátor Kyjeva, tak ty tam vyrůstali, protože jejich táta byl vlastně okupační voják.
1: Fakt,
0: no? No. Vážně.
1: Tak to jsem vůbec nevěděl. A není to dezinformace?
0: Trošku jsem to chtěl vypustit a otestovat si tak, co se stane. Jestli už máme trošku svobodu, nebo jestli pořád je tady Rakušanova totalita.
1: No, já přemýšlím, že to pro jistotu pošlu tomu panu Kartousovi a Cemper.
0: Ať se na to podívá.
1: Se na to podívá a aby vás dal ještě tak na seznam.
0: Bajme Česko, mrkněte tam na to. A můžete tam poslat nějaký hlášení.
1: Vím, že nerad někoho udáváš, ale...
0: Ale mě se netěší tak jako udání, ne? Přátelský,
1: jak
0: co?
1: Jak koho asi?
0: Fakt?
1: Já to nemám.
0: Neznáte to?
1: No znám to dobře. Znám to dobře, jako protože ve dvou případech jsem dohonil anonymního pisatele.
0: Jo? Co vás udával?
1: A tak jsem to dlouho... Popisuju to v knížce dokonce, knížce Xaver. A tak, takže zkušenosti s tím mám, ale zatím jsem nevyplňoval žádný informátor.
0: Vy jste napsal knížku Xaver?
1: Ne, já ne.
0: Já jsem si myslel, že Rádio Xaver, XTV, knížka Xaver. Jste si říkal, jestli náhodou
1: Marie,
0: nějaká diagnózička...
1: Vy to nevíte?
0: Co?
1: O té knížce? Marie Formáčková, jo. Spisovatelka, byla velmi vtipná a říkala, abych ti nemusela dávat nic k padesátinám, tak o tom napíšu knížku. Mm-hmm.
0: A nazval jí hezky Xaver?
1: No tak jak jinak. Knížka o mně, jak se má jmenovat Holec, nebo co?
0: Tak já si myslím, že paní Jamila, že už možná, jestli se dívá, tak...
1: Jo, tak když je to takový jméno, který moc lidí, proč by to nemohlo
0: být? Takže, který rezonuje, ne? Řekněme, který společensky. Rezonuje.
1: Já jsem teda chvilku tak nějak přemlouval Marii, aby to nazvala Zdíša. Protože ono to v té době byla aktuální kauza Zdíša.
0: Jo.
1: A ono to o mnohem svědčilo. No to je jedno prostě, pane Holče, pojďme dál, protože máme dneska důležitý věci.
0: Strašně téma. No, jak jsem zmínil, ministra Rakušana.
1: Co je na těch štítkách napsaný, jak jste zmínil ty štítky na toaletě?
0: No to, že máte šetřit třema energiema.
1: A jak mám šetřit, když se jdu vyčurat?
0: Třeba si pak moc nemejte ruce teplou vodou. Můžete si je umejt při čurání třeba, spláchnout. Tím ušetříte docela dost. A je to ekologický.
1: Já jsem dost velké prase, ale to teda ne.
0: A tak můžete si to vyzkoušet, ne?
1: Ne, to ne.
0: A tak můžete, víte
1: co? Já si raději připlatím.
0: Tak si zajděte na ministerstvo průmyslu a obchodu k panu Síkelovi a projděte si to celé, ať vám dá exkurzi a vyzkoušejte si to tam na místní toalece, jak se to dělá. Co?
1: No zkusím to. Pravda, včera, jak jsem byl v té České, tak jsem byl čurat asi třikrát.
0: A žádný štítky? Takže chcete říct, že na Kavčích horách nejdou příkladem ještě?
1: No neviděli, já teda, když jdu čurat, tak nehledám štítek, já mám dost starostí sám se sebou.
0: To chápu vás, ale tak nechci to tam přivést příště, až pojedete na radu nějaký štítky a oblepit to tam?
1: Ale na druhou stranu včera bylo na radě řečeno, že Česká televize je zelená, byla tam toho velká radost.
0: Co to znamená?
1: No budou na střeše České televize ty fotovoltaické panely.
0: Tak už nebude modrožlutá? Já vždycky, když zapnu zprávy hlavní, tak je jenom modrožlutá.
1: No to
0: tak,
1: jo, ale na střeše.
0: Tak na střeše bude zelená.
1: Vy jste přeslechl.
0: A ve vysílání...
1: Na střeše budou panely, na který svítí sluníčko a když nebude moc práce, tak Nora s Moravcem budou držet zrcadlo a...
0: Hele, neměli by na těch Kavčích horách být třeba štítky, dávej si bacha na Jakuba nebo dávej si bacha na Noru.
1: Opatrně, pane Volče.
0: To jsem neřekl.
1: To
0: se pak vystřihne,
1: to jsou tam chránění.
0: To se vystřihne, ne, doufám. Já bych nerad do vazby, to bych nechtěl.
1: To už vystřihnout nepůjde, ale to je jedno. Řekněme, že jste to myslel jako nadsázku. Autor použil nadsázku.
0: Ano, metaforu, licenci.
1: Byla taková metafora.
0: Autorská licence.
1: Takže štítky máme. Já mám pro vás velkou novinku a zajímá mě, co si o ní myslíte. Velkou novinku.
0: No.
1: Dohledal jsem na médiích, na různých těch, ale nevím, taky zase nevím, musíme se zeptat někoho přes dezinformace. Rusáci si vyrobili svoji Coca-Colu. Víte o tom?
0: A trefili chuť?
1: Právě moc ne, ale ty flašky jsou skoro identický. Je to nějaká Cool Cola se to jmenuje. Mm-hmm. Potom mají něco jako Fantu a Sprite mají Street se to jmenuje.
0: Jo.
1: A dělá to nějaká ruská sodovkárna, která doteď dělala kvas, víte, co je kvas?
0: No, jasně.
1: To je takový, v Rusku se pije takový kvas, jo. Tak teď začali dělat takovou v uvozovkách Coca-Colu, aby občané nepřišli o ten kapitalistický výdobytek. Vypadá to úplně skoro stejně, ta etiketa, ta flaška téměř identicky, takže se nemůžete splést.
0: Jo.
1: Ale pozor, na novinkách, nebo kde bylo napsáno, že si občané stěžují, že to je málo sladké a je tam málo bubliny.
0: A tak já nevím, že by Putin zavolal Bidenovi a zeptal se ho na ten recept. Ať to není zbytečně takhle odfláknutý, ne?
1: Oni jsou poštěkaní teď.
0: Myslíte, že by mu to neřekl?
1: Neřekl. Ale jak to? Víte, když to takhle opajcnete celý, tak to se přece může jednoho dne dostat nějakému soudu, ne? Nebo...
0: No já myslím, že Rusové úplně si teď nedělají hlavu s nějakýma mezinárodníma soudama.
1: Jo, to je jedno.
0: Ale tohle to dělají už dlouho, to už dělají, co byly uvalené na ně ty první sankce po anexi Krymu, tak samozřejmě se zakázal dovoz do Ruska západních třeba sýrů, francouzských a italských. A oni udělali vlastní takové zemědělství, vrhli do toho hodně peněz a vlastně jim to pomohlo, protože stvořili vlastně ekonomický sektor, který předtím neměli. Ale podobně jako s Coca-Colou ruskou, já jsem o tom čet a ono to samozřejmě tyhle ty známý sýry, oblíbený francouzský, italský, začaly chybět v těch luxusních restauracích nejen v Moskvě.
1: No,
0: tak tam vrhli tu vlastní výrobu a ty restauratéři říkali, jako jsme na dobré cestě, ale ještě to není úplně dotažený taky chuťově. Ta gorgonzola naše není úplně ta italská.
1: Já vím, jak se rusky řekne smažený sýr.
0: Jo?
1: Žárený sýr.
0: Tam jezdíte na něj?
1: No ne, tak jo. Já hovořím rusky tu a tam něco. Dávám bás ty hádanky rusky, no, to už lidi ze streamu znají. Já vím dokonce, jak se řekne opekaná klobása.
0: Jak?
1: To je žárená jak kalbasa.
0: Máte dobrou slovní zásobu.
1: Ale, co nebudete vědět, jak se rusky řekne ruský vajíčko, to jste úplně...
0: No nevím, protože přes vejce jste tady vy, ne, snad.
1: To jo.
0: No.
1: Ale ruský vajíčko, nevíte.
0: Jajce.
1: Jajco pod majonézoj.
0: Jo, a to je ruský vajíčko.
1: U nás se tomu říká ruský.
0: Jo, jo.
1: A oni tam říkají pod majonézoj.
0: Hej, já to měl hrozně rád, ruský vajíčko.
1: Pod majonézoj?
0: Jo. To je taková správná čuňárnička, víte?
1: Je to, no. Je to,
0: vajíčka no. Zalitá majonézou a v tom je, tuším, ještě byl nějaký salát, jo. Tak.
1: Já jsem viděl před pár lety někde, jak jsou někteří ti lidi úplně vyděšení z toho, tak měli tam mě napsáno ruská vejce vegetariánská. Tak jsem si říkal, co tam může být? Že když je vajíčko, tak to vegetariánní vajíčka?
0: Já nevím, já nejsem.
1: No ale tak mě to zaujalo, nedal jsem si to.
0: Ty snad můžu, a vegáni nesmějí, ne, vajíčka?
1: Aha, tak to je možný, že to...
0: Mě nejste?
1: Co?
0: Vegetarián nebo vegán?
1: Ne. Ne? Já zatím, mě to nepotkalo, ale myslím, že už to klepe na dveře trošku, pane.
0: Tak směřujete tam, ne?

0: Takže fúzi z SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skončí, to je... skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude. Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala. Tano.
2: Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc si to nevšim.
2: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavere, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... Ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: se však tebe náš osude, co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, to je mě pitová show,
1: bláhová show,
0: šaškové jdou,
1: barevnou naději víc získat zvůj,
0: hledáme brod
1: uprostřed vod,

0: Pane prezidente, díl 52. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, začnu dnes radostnou událostí, což je ta zlatá medaile na šampionátu světovém hokejistickém. Je to věc, která vám udělá radost, že si třeba připijete skleničkou nebo jdete s přáteli oslavit?
1: Bylo to úžasné. Já jsem teda nebyl tam na stadioně, ale byl jsem v partě spousty lidí a byl to úžasný večer, úžasná atmosféra a já myslím, že neuvěřitelné, že se to zdařilo v takovémhle velkém kolektivním sportu. Prostě já vím, že ono vypiplat nějakou jednu hvězdičku, která se vymkne obecným charakteristikám naší země, naší doby, naší společnosti, díky neuvěřitelné ambici rodičů, díky neuvěřitelné ambici toho konkrétního člověka, jako je příklad Ledecké a tak dále. To jde udělat, ale jako v kolektivním sportu prostě zadrháváme už delší dobu, že ta společnost jako celek nefunguje a tudíž i pár lidí dát už dohromady je docela problém. No a tady se to najednou v tom hokeji zdařilo, všechno zapadlo do sebe, tak to je radostná chvíle.
0: Říkáte, společnost jako taková nefunguje, ale krátce po tom hokeji, asi hodinu po tom výsledku, jsem projížděl Prahou domů a měl jsem pocit, že ta společnost naopak funguje, alespoň v tu chvíli, protože se kolem silnice drželi lidé za ramena, mávali českými vlajkami, což se v poslední dobou moc nenosí a měl jsem pocit, že alespoň na chvíli.
1: To myslím, že určitě je pravda, ale já myslím, že musíme dát strašně pozor, aby jsme z toho, že to naše družstvo úžasným způsobem po úžasném výkonu vyhrálo mistrovství světa, tak zase, aby si každý Čech myslel, já jsem mistr světa, což je trošičku pocit, který tady v jistou chvíli zavládl, tak na to si dávejme pozor. My v mnoha soutěžích jiného typu zas tak moc dobře nedopadáme.
0: Já k tomu ještě mile rád ocituji jedno souvětí od vašeho kolegy pana Weigla, které bych tesal do kamene, jo? Protože on tady píše, pan kolega Weigl, mimořádné hokejové nadšení, až šílenství, které ovládlo česká města, vlajky, hymny a národní barvy, které zaplavily náměstí i ulice, ukazují, jak velkou mají lidé potřebu kolektivní sebeidentifikace, potřebu někam patřit, potřebu hrdosti na svůj národ, na sebe jako součást a i na svoji zemi. No to mě v dnešní době zní jako pramínek čisté vody. Tato slova.
1: To je pramínek.
0: No a existuje, pane prezidente, způsob, metoda, jak toto nějakým způsobem zalévat, pomáhat tomu, protože já bych byl rád, kdyby se to netýkalo jenom hokeje.
1: No právě, to už já jsem se snažil komentovat tohleto. Prostě tohle byla bezvadná chvíle a já myslím, že to také vedlo k jistému posílení naší takový chybějící sebedůvěry a sebevědomí. Protože najednou si lidi uvědomili, že v něčem umíme uspět a umíme dopadnout dobře, nemít kolem sebe jenom samé prohry. Takže já myslím, že to v jistém slova smyslu té naší zemičce pomohlo a tomu já jsem nesmírně rád. Jde o to, jak dlouho se to prostě udrží. Já myslím, že ty globalisti Evropejisti si zásadně nepřejí tyhle ty soutěže. To vidíme na tom, že oni chtějí klubové soutěže, kde hraje Turek a někdo ze Zambie a z Venezuely. A oni nechtějí soutěže, kde hraje se s národní vlajkou. To ta Evropa strašně, strašně nenávidí. Já vím, že jsem popíchnul v roce 2009, kdy jsme měli tenkrát to slavné předsednictví, tak zrovna bylo setkání

0: Ale teda. A já jsem nevydržel, seděl tam švédský premiér, tak jsem mu blahopřál a nevydržel jsem a říkal jsem Barrosovi, tehdejšímu šéfovi Evropské unie, dnešní von der Leyenový, jsem říkal, no, pane předsedo, já doufám, že už nikdy se tohle nebude opakovat, že už nikdy nebude bratrská země v Evropské unii bojovat s jinou bratrskou zemí v Evropské unii, čili že už zápas Česko-Švédsko už se nikdy nebude konat. Samozřejmě provokoval jsem tím strašlivě a říkal jsem, pane předsedo Barrosovi, vy určitě jste pro tenhle ten můj názor. No tak oni se samozřejmě ošívali a nechtěli tohle to slyšet, ale ono to tady o to jde, no.
1: Tak teď už půjdeme k velmi vážným věcem, pane prezidente.
0: No tohle je taky docela vážný.
1: No je to milé, to víte, ale to, ten váš případ, tak samozřejmě je velmi vážný. Tak ale já jdu teď k tomu atentátu na Roberta Fica, protože jsme se neviděli od té doby. Je to už několik dnů. Na druhou stranu dalo by se říci, že už si sedl prach trošku a už se na to lze dívat s nějakým větším odstupem. Byť Robert Fico ještě nemá asi úplně vyhráno, protože pokud vím, tak je v intenzivní péči lékařů. O čem to svědčí?
0: No tak teď, abychom znova začali povídat o tom atentátu a názory na všechno kolem, to je teď najednou po těch dvou týdnech trošičku pase. Nicméně vy jste řekl zajímavý postřeh, že už na to trošku sedá prach. Neměl by. To je věc jedna, ale mě úplně fascinovalo, jak v dnešním jednom velkém deníku je velký článek, že zase poslední zpráva, že to a to. Ale mě tam zaujalo, jak jako ty noviny opakují základní věci. Fico, na něj byl udělán atentát, atentátník byl na náměstí, ten tam byl na zasedání vlády. Já jsem si ťukal do čela, že už to vypadá, jako když je to taková minulost, že už jako průměrný čtenář toho deníku, že už není očekáváno, že by si to málem pamatoval. To mě strašně popudilo a rozlobilo mě to. To je prostě neštěstí, jestli je to opravdu tak, jestli se takhle rychle zapomíná a jestli podstatné okolnosti toho vyšumí a najednou zůstane z toho jednotlivost. No. Takže to nevím. Já bych strašně Robertovi Ficovi přál, aby se uzdravil. Určitě to nebude lehké, aby se vrátil do normálního politického života a je to prostě věc, na kterou si musíme všichni dát pozor. Nesmíme tu nenávist mezi lidmi, nevraživost a tak dále, dělení na dobré či zlé, hodné či já nevím jaké, nesmíme podporovat, musíme na to dát velký pozor.
1: Tak já tu původní otázku zkusím ještě z jiného úhlu. Víte, pane prezidente, já sám jsem tak trošku rozpoutal debatu o tom, nevlastní vinou teda, co to způsobilo.
0: Nevlastní vinou.
1: To je taková vtipná. Ale nechte mě to říct, já dostávám teď díky tomu spoustu mailů, zpráv na Messengeru a všude možně, ale dobrou polovinu ze Slovenska. Víte, ono se totiž spoustu občanů dotklo to, co já jsem vlastně vytáhnul na světlo. Tak trošku, možná i nehezky původně, že taková významná diplomatka, jako je paní Vašáriová, označí nějakou skupinu lidí, v tomto případě voličů, ale oni to jindy mohou být sportovci, jindy toho mohou být kojící matky a já nevím co všechno, za spodinu, za lůzu, za fašisty. A já se, víte, nemohu zbavit dojmu, pane prezidente, že toto je to podhoubí, které krmí to, že nakonec se ten jeden blázen, který někde zraje, odhodlá k tomu, že vytáhne tu zbraň. A já se vás ptám na to, jestli, co je vlastně tím lékem tomu, aby se nezalévalo to podhoubí.
0: No tak lékem je, aby osoby typu paní Vašáriové

0: nikdy nevyslovovali slova spodina, lůza, fašisti, protože ano, to vede k tomu pobláznění společnosti a k nenávisti a nevraživosti, která je, a to motivuje lidi jako toho střelce, který to prostě udělal. Takže ano, já bych jako mezi viníky toho, že se to vůbec mohlo stát, skutečně zařadil jedince typu paní Vašáriové.
1: Vaše slova k tomuto. V obou našich zemích byla vytvořena atmosféra nepřátelství, nevraživosti, nesnášenlivosti. Byla vytvořena, znamená co, pane prezidente?
0: No tak někdo pořád tady ten střet nazývá způsoby, které se blíží válce a které prostě partner v diskuzi je nepřítel. Nepřítel okamžitě, který by měl být zadupán do země a nemyslím zastřelen okamžitě, ale prostě vyloučen vůbec málem z lidské společnosti. Takhle jsme se navyklo určitými lidmi charakterizovat naše politické debaty. Ty politické debaty jsou nezbytné, ale jestli budou takhle deklasovány, no tak to povede k více takovým střelcům, jako ten, který střílel v Banské Bystrici.
1: Ne, to bylo v obci Levoča nebo něco takového, ne.
0: Ano, Bystrici,
1: no, to je nemocnice. Abych to, je Handlové, promiňte.
0: Handlové.
1: No, víte, pane prezidente, já si říkám, že to Slovensko je velmi blízko. Mm-hmm. Protože někteří občané naší země do takové Handlové dojedou třeba za hodinu, možná za hodinu a půl. A ještě si k tomu přičítám ten fakt, že třeba náš ministerský předseda byl schopen říct divákům celoplošné televize v rámci zpravodajství po volbách, že děkuje demokratickým voličům. Jinými slovy, on rozdělil naši společnost na demokratické a nedemokratické voliče. Já bych si myslel, a promiňte, kdybych já byl prezidentem,
0: tak já bych... Nejste,
1: nejsem, ale já bych poděkoval všem voličům.
0: Samozřejmě.
1: A bojím se, že tohleto se s panem Fialou potáhne víc než jeho jiné avantýry typu vytahané peníze do neziskových organizací jeho rodiny a já nevím co všechno, protože za to se ještě spousta občanů naší země zlobí. A já se ptám na váš koment k tomu, protože to je
0: ne,
1: u nás.
0: Ne, tak to je, já nechci jako politik bývalý, nechci a bývalý předseda vlády, tak nechci specializovat se na to, že budu říkat silné výroky o dnešních politicích. To není moje. Já prostě ten přístup naprosto neberu, já ho naprosto odmítám, já bych ho nikdy nepoužil a myslím, že jsem to také nikdy prostě nedělal. Já myslím, že únik od naší země a od našich reálných problémů, které dnes a denně předvádí náš předseda vlády, tím, že on žije jen a jedině Ukrajinou, jako by byl ukrajinský premiér, to je něco, co já bych mu nemohl také nikdy v životě odpustit. A dneska vyšel, nebo včera jeho velký rozhovor v deníku Právo na několika stránkách snad. A já jsem v našem institutu ráno přišel, říkal, prosím vás, všichni si to přečtěte, protože aby se nedalo říct, že něco přehlížíme a nebereme vážně. Tak tentokrát ten rozhovor opravdu nebyl jen o Ukrajině, i když to byla jeho významná část a říkal tam věty, které jsou pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Ale my jsme se dívali i na ty další věci. On se tam najednou zaplet do důchodové reformy a do dalších věcí. A musím teď prozradit vážný soud jako řady zodpovědných kolegů. No je naprosto evidentní, že ty otázky byly předem zaslané a že byly odpovězené písemně a je naprosto evidentní, že byly odpovězené nějakou agenturou nebo tiskovým oddělením. a že to Fiala jenom předstírá, že se zabývá těmito věcmi. Čili tenhle ten docela ostrý soud vznikl po vážném čtení toho jeho rozhovoru a já jsem opravdu kolegy prosil, aby to zkusili vážně posudit, aby jsme ho v něčem nepodceňovali, aby jsme třeba nebyli ochotni nebo nebyli nezapomínali na i některé jiné pozitivní věci, které dělá. Takže pro mě zase ten včerejší rozhovor byl signální věcí, která nemá znamenko pozitivní. Mm-hmm.
1: No, ještě prosím jednu věc. Překvapuje vás ten okamžik, vracím se ještě s dovolením k tomu atentátu na Roberta Fica, že někteří politici, bohužel i ti naši čeští, se snaží tu věc zlehčovat, bagatelizovat. Mám takový pocit. Neměl by, pane prezidente, být na pořadu pravý opak?
0: Bagatelizovat byla můj název nebo mé slovo v článku, který jsem napsal pro jeden slovenský deník, takže ano, nebagatelizovat, to je moje heslo, číslo jedna prostě této věci. A ten pokus to bagatelizovat, já jsem tenkrát se zlobil strašlivě, si to teď připomínám, už jsme potom najednou dva týdny teď nemluvili, ale já jsem mě strašně pobouřilo, že používání headlineových nadpisů u nás, že premiér Fico byl postřelen. Já prostě protestuji proti slovu postřelen, jedná-li se o politický atentát. Postřelit je možné někoho náhodou na lovu nebo něco takového, když se připlete někdo někam, kde být prostě nemá. Ale toto byl vědomý politický atentát se vším všudy, co to slovo politický atentát znamená. Takže bagatelizovat toho je něco naprosto nepřijatelného a je dobře, že jste tadyhle to slovo nebagatelizovat připomněl. Děkuji za to.
1: Já vás teď poprosím o krátký komentář k jedné věci, která se odehrála tady v XTV. Kolegyně Minářová byla v pondělí v Budapešti a natočila 50-minutový rozhovor s panem Viktorem Orbánem. Mm-hmm. A já bych vám s dovolením jenom ocitoval ten titulek, protože ten to tak zhruba shrnuje. A poprosil bych vás, jestli s čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte. Tak Viktor Orbán v tom rozhovoru mimo jiné říká, válku na Ukrajině musí od generálů převzít politici. Kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co o tom soudíte?
0: Tak všechno, to jsou moje slova, nebo mě blízká slova. Prostě předat to, co se děje na Ukrajině politikům, od vojáků, to je naprosto jasná věc. V jiné terminologii přestat střílet a začít jednat. Prostě no a to většinou nestřílejí, nejednají ty kulomečíci nebo ty, kteří strkají ty rakety do nějaké houfnice, ze které je vystřelován. Prostě to musí být politici a na to politiky máme a to je jejich úkol. Takže konečně rychle předat to téma vyjednávačům je moje heslo dva roky a tři měsíce. Takže to, že to říká Viktor Orbán je naprosto správné a já to stoprocentně podporuju. Kéž by byla pravda, že kdyby ten Donald Trump přišel, kéž by to druhý den zastavil, to bych na rozdíl od Viktora Orbána tomu dával ten podmiňovací způsob. To bych říkal kéž by, ne, že by to stoprocentně udělal. On taky bude, i vyhraje-li, tak bude obětí toho deep state, toho aparátu, které který on prostě nebyl schopen v žádném případě oslabit. On ho oslaboval dnes a denně svými osobními rozhodnutí, které byly v jeho pravomoci a které on mohl dělat, ale že by s těma strukturama, které v tom Washingtoně obklíčují každého politika, nejen prezidenta, ale i členy vlády, členy kongresu a tak dále, tak s tím se mu nepodařilo udělat opravdu, bohužel nic. Kdyby měl možná dvě období, tak by to bylo nadějnější, že by to udělal. No a že je potřeba...
1: Evropská unie nás vydírá, chceme jí změnit, ne vystoupit.
0: Tak my nepoužíváme slovo vydírá, to je, já nevím, máte to dobře přeložený z maďarštiny, já nevím, jestli
1: překladatel to takto přeložil.
0: Jestli to Orbán takhle řekl, ale že když jsem se dneska zamýšlel a psal jsem mou pravidelnou páteční glosu na téma evropských voleb, že už do toho zbývá v podstatě jeden týden a že už další glosu na tohleto téma páteční mít nebudu, že to už bude den, kdy ty volby budou. Takže tak jsem dlouho uvažoval o tom, co ty volby mohou docílit, co nemohou docílit. Určitě nezmění Evropskou unii, určitě nezmění základní strukturu, strukturální postup, koncepce, trendy, tendence nezmění, ale ty volby mohou vyslat signál. O tom jsem přesvědčen. Kdyby dopadly nějakým způsobem, tak já myslím, že signál vyslat mohou. Já bych si to velmi přál, kdyby ten signál vyslali, a ten signál by měl být, že prostě nám, velkému množství Evropanů, se nelíbí to, co se děje v Evropské unii, nelíbí, jak se vládne a tak dále a tak dále.
1: Vydržte, ještě se k těm evropským volbám dostaneme za chvilku, ale já mám ještě takovou drobnou poznámku a dotaz k tomu rozhovoru s Viktorem Orbánem, který už ostatně visí na XTV.cz. On tam několikrát v různých souvislostech zmiňuje jméno jisté paní Jourové, pan Orbán, a dokonce tam říká tak vážnou věc. Říkal, Maďarům nikdo neublížil tolik jako Jourová, nebo paní Jourová, promiňte, včetně vysmívání a ponižování a tak. Je to možné, že i toto patří k tomu, co musí unést politik na tak vysoké úrovni, jako je paní Jourová, že si nakonec někdo nemyslí, že se někdo cítí jako ponížený, vysmívaný a řekne v rozhovoru zcela vážném, že nikdo za posledních několik desítek let tak neublížil Maďarům jako paní Jourová.
0: Já bych těch, kteří ublížili Maďarům, vyjmenovával ještě pár i z naší země. Já vím ty první výroky před 2,5 lety, když vznikla tato pětikoalice, tak minuty potom lídři některých politických stran, počínaje paní Pekarovou Adamovou, řekli výroky, které, já jsem se mohl zbláznit z toho, byly agresivní, útočné na Maďarsko. Když jsem o tom mnohokrát mluvil s Viktorem Orbánem, tak on vždycky se tvářil, že jako se tím nenechá zvyklat na straně jedna, ale na straně druhé, že ví, že jsou taky jiní lidi v tom Česku a že si tohle to nemyslí. No, tak to jako je tragédie a člověk se za to stydí a vůbec člověk jezdí teď strašně nerad na mezinárodní konference, kterých já mám pořád nekonečné množství, protože prostě najednou skončilo čtvrtstoletí, kdy jsem mohl být na tu naši zemi pyšný a hrdý, co jsme od toho 17. listopadu udělali, a teď už já se přikrčuju a netroufám se skoro nic říci, a tu naši zemi, když se podívám zejména její politickou reprezentaci a důsledky té reprezentace, tak já ji najednou hájit nemohu, tak o tom radši nemluvím.
1: Pane prezidente, vypadá to, že za pár dnů bude mimořádné zasedání poslanecké sněmovny nebo mimořádná schůze k migračnímu paktu. Před pár hodinami francouzský pan Macron promluvil k lidu, obyvatelstvu Francie, a řekl, že se nemají občané bát toho migračního paktu, protože středoevropské země slíbili, že se zhostí toho přijímání těch uprchlíků a že žádná francouzská velká města či malá městečka nebudou obsazována houfně uprchlíky. Znamená to, že to vedení Evropy, když to řeknu takto laicky, oni opravdu plánují, že ty uprchlíci v rámci toho paktu migrantského budou tady. Co si o tom myslíte?
0: Tak já nepochybuji, že zaprvé, já jsem neslyšel ten výrok, nepochybuji, že něco takového si Macron myslí a že něco takového mohl říci, ale ten výrok jsem neslyšel, že by to řekl takhle doslova, to mě překvapuje, to on je daleko rafinovanější.
1: Promiňte, nemám ho tady, ale...
0: Tak já nechci tohle to říct, ale myšlenka, že naše podepsání tohoto migračního paktu vede k tomu, že západní Evropa si myslí, že bude lifrovat migranty sem k nám, protože nebudeme ochotni se vykoupit, že nebudeme mít peníze na to, abychom se vykoupili z jejich nepřijímání. Že si to západní Evropa myslí a někteří politici zejména, že si to myslí, o tom jsem 100% přesvědčen, ale opakuji, nechci potvrzovat ten Macronův výrok, já jsem ho takto čistě neslyšel.
1: Promiňte, protože
0: ale
1: ho tady
0: nečistě,
1: nemám.
0: Nečistě si myslím, že to uvažování běží tímhletím způsobem.
1: Bude to problém pro naši zemi?
0: No je to šílené pro naši zemi, o tom vůbec nediskutujeme. My už, já nevím, v těchto hovorech jsme o tom hovořili, já myslím, že nejen v těchto debatách jsme o tom hovořili spolu nejednou. Prostě my už dneska máme více než desetinu obyvatel České republiky cizince. No to je zásadní změna naší země, zásadní změna struktury jejich obyvatel, zásadní změna toho, že už najednou ta čeština začíná být potlačenějším jazykem a tak dále a tak dále. Já jsem zásadně proti, já jsem fatálně proti masové migraci a tak dále. Nevím, co bych tomu silnějšího ještě řekl. Myslím, že hledat přerozdělovací mechanismy, hledat další kouzla, jak vylepšit rozdíl mezi legální a ilegální migrací, to je únik od problému. Prostě je třeba říct ne masové migraci. My si přejeme v principu zůstat monokulturní zemí, a ne multikulturní zemí. My respektujeme multikulturalitu světa. Ano, tady ať jsou Indové a Pakistánci a Filipínci a Argentínci a tak dále a Mexičani, ale to je ve světě, nikoli v naší zemi v České republice. Tady má dominovat monokulturní, jedna kultura a jako výletník se má přijet ten Mexičan, Pakistánec a Filipínec. Opakuju, jako výletník. Už i za prací, já myslím, že je velký problém. Nesmíme si to ulehčovat. Já myslím, že musíme pracovat my sami a nemyslet si, že to za nás vytrhnou Filipínci nebo Filipínky.
1: A teď se, pane prezidente, dostáváme k těm evropským volbám, které jsou za dveřmi. Já jsem si přečetl vaši páteční, byť dnes je čtvrtek, vaši páteční, tedy zítřejší glosu. A vy tady říkáte mimo jiné, že ten klíčový prvek parlamentního systému to celé postrádá, a to je ten lid. No. Můžete to nějak vysvětlit našim divákům?
0: No tak Evropa není politická entita. Evropa je kontinent, Evropa je geograficko-kulturní prostor a tak dále. Já také se necítím Evropanem v tom smyslu, jak se cítím Čechem, nebo jak se někdo může cítit Italem a někdo jiný Rumunem třeba. Prostě My jsme obyvateli Evropy, bydlíme tady, ale nejsme občany Evropy. A občanský princip, to je ten lid, jako v politickém slova smyslu, tak to je předpoklad smysluplnosti parlamentního systému a smysluplnosti voleb. Prostě musíme mít jistou elementární totožnost životních podmínek, životních situací, aby mělo smysl, abychom spolu žili a něco spolu dělali. Takže jako já to cítím v České republice a Němec to určitě cítí v Německu, ale v Evropě já myslím, že to necítíme, takže proto se říká, že ten politický systém potřebuje demos, vznešeně, potřebuje lid prostě a to v té Evropě určitě není, proto je to falešný parlament, to není skutečný parlament, ten evropský.
1: Vy tam používáte v tom článku takový termín, že ten volič na toho svého zástupce nedovidí. To je tam několikrát zmíněno. Ovšem, já si říkám, jestli tedy volič český svého poslance, kterého si volí do parlamentu České republiky, jestli on na něj dovidí teda. V čem je ta výhoda nebo nevýhoda?
0: No tak samozřejmě ta demokracie začínala tím, že se všichni potenciální voliči, občané sešli v té Agoře nebo na té Agoře někde v těch Aténách a všichni tam o konkrétní věci hlasovali. To je princip demokracie, tam je to dovidění opravdu, opravdu evidentní. Já myslím, že ta míra dovidění v České republice je opravdu v přeneseném slova smyslu. Nemyslím, že je možné dovidět, ale prostě pro mě, jestli někdo bydlí v Kutné Hoře a někdo jiný na Kladně a někdo jiný prostě v Pelhřimově, tak to je dovidění schopné, to je dovidění možné. Pro mě dovidění do Finska, na Kypr, do Portugalska a do Irska prostě už opravdu neexistuje. Dovidění je pro mě jako bývalého politika takový ten potenciální dojezd autem.
1: Jasně.
0: To je dojezd autem tu Českou republiku, objede člověk autem a také jako politik jsem prostě byl na nedělní debatě v České televizi a večer jsem měl meeting s občany na nejzazším místě České republiky v Jablunkovském průsmyku. Prostě dál už to z Prahy skoro není nikam. Autem jsem tam za to odpoledne po té debatě dojel. Čili dovidět v přeneseném slova smyslu, myslím, je oprávněné říci.
1: Je možné, pane prezidente, že ty volby, které začínají 7.8., to znamená za 8 dnů, že mohou nějakým způsobem rozhodnout o věci, které se říká Green Deal?
0: Ne, tak volby opravdu nebudou rozhodovat o ničem. To bychom měli tisíckrát potrhnout.
1: Tak ten výsledek voleb, abych byl přesný.
0: Ne, já rozumím, ale zaprvé žádné věcné téma není předmětem těch voleb. Žádné věcné, jasně definované téma není předmětem voleb. Ty politické strany to také nevypointovávají dostatečně silně a dostatečně jasně. Green Deal, já myslím, že není předmětem těchto voleb, což je zločin. Volby v jakékoliv entitě, kdyby to byly skutečné volby a kdyby byl parlament skutečným parlamentem, no tak by samozřejmě museli být o Green Dealu jako největší změně, která nastává v dnešní době a muselo by být tématem jasným, že někdo vystupuje se slovem Green Deal, ano, někdo z Green Deal ne a vy byste si poměrně jednoduše mohl říci, volím toho nebo onoho podle toho, o čem jsem přesvědčen. Ale tady to je jenom fiktivní dovýtvor, dotvoření tohoto zdánlivého parlamentu, který má 750, nevím kolik přesně, lidí, členům a ti na sebe nedovidí, ti na sebe opravdu nedovidí v té obrovské, obrovské místnosti, v tom obrovském sále, kde ten Evropský parlament sedí. Já myslím, mám strach, že už jsem to opakuji a i tady na těch pořadech, ale já, když jsem tam byl, ještě než jsme vstoupili do EU, tak jsme tam byli jako hosté se podívat a posadili nás normálně do těch řad. A teď vy hledáte, kde mluví ten člověk. A to byste potřeboval dalekohled, abyste vůbec toho člověka viděl. No a teď vím, že jsem byl naprosto šokován, jak to je v 50 ne, ale v 25 nebo kolika jazycích. A vy na to musí být překladatelé. No a ono není dodržováno, že když mluví muž, že překládá muž, a když mluví žena, překládá žena. A tak vy posloucháte někoho a mluví vám ženský hlas prostě. A vy hledáte, kde ten ženský hlas mluví. No a pak se takhle sedíte a otáčíte a najednou zjistíte, že to řeční poslanec v jedné řadě za váma, od vás vzdálený vzdušnou čarou metr a půl, ale je překládán ženským hlasem. Jo. Takže vy vůbec pro vám tam ta doviditelnost ani v tom Evropském Rozumím. Parlamentu, říkám zodpovědně, není.
1: Když jsme u Green Dealu, tak já bych velmi rád v tomto pořadu představil knihu, kterou vydal váš institut. Green Deal, zelený úděl od Tomáše Břicháčka. Hmm. Kdyby si někdo myslel, že té knize tady dělám reklamu,
0: tak se mýlí.
1: Tak má absolutní pravdu, protože tady je to všechno pěkně seřazeno do řady a já myslím, že toto by měl každý číst. Mrzí mě, že nevyšla v audioverzi, protože jak jsem zvyklý poslouchat v autě audioknihy, tak toto je přesně...
0: A tohle je strašně dlouhý, to byste nevydržel poslouchat celý.
1: To už nechte na mě. Já jenom říkám, že ta kniha je ke koupení na stránkách vašeho institutu, víte?
0: Ano, ano.
1: Tomáš Břicháček mimochodem byl hostem XTV a ten rozhovor najdete na našem webu. K této knize vám také gratuluju, pane prezidentem, protože ta se povedla a pan Břicháček by měl o těch věcech hovořit. Promiňte, nechci po vás tip, jak dopadnou evropské volby, ale jedna věc mě zajímá. Ty strany, které doposud nejsou nikde zastoupeny ani v naší poslanecké sněmovně, taková ta menší sdružení hnutí, politické strany, máte pocit, že někdo z nich by mohl zabodovat?
0: Dvě věci teda. První věc, jak dopadnou a pak kdo z těch...
1: Já vím, že to nemáte rád, jak dopadnou.
0: Já k tomu mám jinou poznámku, ne, že to nemám rád. Jako. Když se budete ptát ve volbách normálních do autentického parlamentu, tak tam přeci je normální, že odpovíte, vyhrajou ti či oni. Když budou naše volby, tak buď vyhraje Fiala, nebo Radim Fiala, nebo Petr Fiala. Teda. Ale přeci v Evropském parlamentu není vůbec možné slovo, jak dopadnou klást. Prostě tam jsou desítky politických stran a hnutí a seskupení, které se zařazují potom do dalších nadseskupení a ty nadseskupení nemají žádný smysluplný název. Takže já nevím, jestli někdo ví, že když bude volit, řekněme, když už jsme řekli toho Radima Fialu, který já myslím, že nekandiduje, ale je to SPD, je to SPD, tak prostě, že SPD, když bude jejich kandidát zvolen, tak to přeci vůbec neznamená, že se někde objeví značka SPD. Vůbec nikde se neobjeví. Prostě on, to SPD, se stane součástí, jako dosud, frakce se skupení stran, které se jmenují Identita a demokracie, ID, jestli se nemýlím. Takže vy, ten, kdo bude eventuálně volit naše SPD, tak vůbec neví, že z 99% voličů, kteří budou volit kandidáty SPD, neví, že volí do identita a demokracie. A teoreticky ta identita a demokracie by mohla vyhrát, vyloučeno, ale mohla by si zlepšit svou pozici v Evropském parlamentu o pár hlasů nebo zhoršit. Jo. Takže to slovo, jak dopadnou, vůbec se nedá definovat. Jo. Otázka je, jestli, jak to je ta druhá půlka té vaší otázky, jestli se tam najednou dostane nějaká nová krev, jestli se tam dostane nějaký nový politik, jestli se tam někdo stane nějaká strana, kterou jsme volební strana, kterou jsme nikdo neznali, nebo nikdo v Evropské unii neznal prostě. A teď najednou tam přijde s neotřelými postoji a tak dále. To je, jak dopadnou. Takže zajímavost by byla, jestli se tam dostane někdo, kdo nechce Green Deal, kdo nechce přijímat migranty, kdo nechce přenášet víc a víc pravomocí do Bruselu, kdo si myslí, že se máme o sobě rozhodovat my tady sami a kteří ví, že evropské problémy neexistují, existují problémy domácí, lokální, místní, regionální, ty si řešme tady sami, ať je za nás neřeší někdo v Bruselu. A má je za nás řešit frakce identita a demokracie. To není pro nikoho směrodatné a nikomu to nic neříká a tak dále. Takže nevím. Nestudoval jsem naše strany, tak možná se tady objevují nějaké v těch různých debatách nějaké zajímavé osoby a vy na mě mámíte, jestli nějakou zajímavou osobu znám. Ano, já myslím, že zajímavým a novým politikem, který se urodil, předtím neexistoval, před pár měsíci neexistoval, díky těm evropským volbám, a to je třeba Filip Turek, takže já myslím, že to je osoba zajímavá a pokud by se tam dostal, tak doufejme, že by jako bývalý neohrožený automobilový závodník se tam uměl prosadit nejen v tom peletonu těch závodních aut, ale i v tom peletonu té Evropské unie.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 20. Promiňte.
0: No, jenom 20. No.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 52. dílu našeho pořadu a těším se na další. Mějte se pěkně a nashledanou.
0: Děkuju pěkně.
1: Naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já si myslím, že se něco stane. A teď, když pozoruju ten kvas tady, že Babiš stojí před úřadem vlády na jevišti jako demonstrant, takhle mu spoza ramene vystrkuje hlavu ten šmerda z sociální demokracie. A celá ta parta do toho sebestředula. Tak já už vám nevím, kdo tady o co usiluje.
2: Hejte, ale
1: něco z toho musí vybublat.
2: Nevíte, ale co mě na tom se líbí, jak vlastně si to Babiš zase celý uhrál na sebe, ne?
1: Jasně.
2: On z toho vyšel jako ten největší vlastně, že to byla jeho demonstrace, všichni citovali Babiše. A to je prostě, člověk pochopí, proč vlastně on je v té politice pořád tak silný.
1: Je z nich jediná figura prostě.
2: Jasně, ale když vidíte přesně toho šmardu, jak tam středula, který si prostě koupil nebo nechal zaplatit tu podporu Nerudový. Teď se zase vrací mezi své odboráře a za Babišem. Tak jasně, tak vidíte, jo, tak tady máte jako v něčem autentického lídra, aspoň který dokáže udělat pořád ty titulky a strhnout na sebe pozornost, no.
1: Já jsem to teda sledoval jenom tak, někde na YouTube byl jen projev to Babiše, jo. A já jsem to vlastně podvědomně, cíleně chtěl vidět, co říká Babiš, protože mě bylo úplně jedno, co říká Středula, co říká Šmerda, co říká Gregor, tam ještě z nich. A vlastně ten Babiš je zaprvé má tu sílu asi, ještě pořád. Ale řeknu vám, že ten spustil takovej frontální útok na voliče SPD, že toto nemůže Okin přežít.
2: No Okin zdrhnul do Ostravy. Ten to radši dělal. Tam, ale stejně tam byl, že jo, byl tam zástupce SPD, tak vidíte, jak je mu... To jste řekl, frontální útok, jasný, a ten...
1: Skoro bych řekl kolovej hon. To vám je taková prdel, když Babiš, který jako... Prostě doteď mu to bylo jedno, nebo ta polívka ve sněmovně stojí 12 korun, ale i s vajíčkem.
2: A tohle je geniální, helejte, já vám...
1: Míří na to SPD, ne, ale jak... brutálně.
2: Jasně, ale polívka za 15 korun s vajíčkem je geniální. To víte, že vždycky udělá titulek.
1: Jasně?
2: Jo. Jasně. A on to pochopil, jakmile to jednou vypustil v televizi, tak ví prostě, kdykoliv to řekne, tak bude článek s titulkem o Babišovi. A oni mu to vlastně furt žerou, že jo. Teď jsem ten, já bych tím, tou většinou fialovců ve sněmovně, tak tu polívku okamžitě zdražím na kilo aspoň. Abych mu sebral těch 15 korun z vajíčka.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspaměť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jíkací. Sny chytat za šos dřív, než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku. A tak jsem obcházel pasové úředníky s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky. Až pak to baflo, jak když komínem zafičí. Nejdřív pak štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. Já nasek s greenhornama do éra, co krouží. Nad sochou svobody, až tam za velkou louží. Bylo indiánský léto, prima sezóna. Nešvil mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme. Chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada

když pak jsme uslyšeli, já už vím, jsem Tex. Jsem Tex, je pravda, že jsme národ malý. Jsem Tex, tu českou práci všude znali. Jsem Tex, je víc než samopal či facky. Jsem Tex, bratrstva bolševické pracky. Jsem Tex, je pravda, že jsme národ malý. Jsem Tex, tu českou práci všude znali. Jsem Tex, je víc než samopal či facky. Jsem Tex, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem, když viděli jsme, jak nás Praha zdraví budovou věcí.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré

0: že Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny, takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
0: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině, to je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou a myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou. Má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až

0: nakonec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
0: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde...
0: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
1: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
0: kdo
1: má...
0: No třeba to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, že mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: dobře,
1: nejde,
0: a tak...
1: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
0: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy Pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy a Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
0: ještě se pojďme vrátit do Evropy.
1: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají ji Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: možnosti. Já myslím, že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale to, na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně, a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si tím Pchinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod. to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelensky se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět příště přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
0: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

proti koňu, co bych to lapla za bídu. Když na mě hodí kukuč fajnové, su do ní z fliku na ek hotové, ty by tak zhodila svý pončo,

0: Já přesně jsem toho Fialu viděl, to je jako když z té výšiny té Ukrajiny posvátný a musí a Ukrajina spadnete do jihomoravské vesnice na náměstí a tam se vám přihodí rovnou tohle.
1: A takže jsem to pochopil, že ten člověk, co mu nepodal ruku, byl nějaký kámoš od Šlachty, jo?
0: To já nevím, já jsem to viděl anonymně, já jsem viděl jenom, poznal jenom plukovníka Fialu, kdo je ten dotyčný muž, to nevím, koho volí nebo jaký má preference.
1: No, měli bychom začít vytvářet sbírku lidí, fotek a videí, kteří Fialovi nepodali ruku. Ale jemu se to sype tomu Fialovi teda po všech stranách.
0: Totálně.
1: Ale víte co, díval jsem se na projev Zelenského. Mm-hmm. Viděl jste to?
0: Viděl, mě to zajímalo.
1: Mně to přišlo nedobrý.
0: Mně to přišlo jako zručnej PR-ovej kýč, který nás měl chytnout za srdce i za hlavu, aby jsme dál pomáhali. A v tom si myslím, že to bylo napsané zručně. Akorát jsem si tam třeba, jako, když byly ty paralely na ty osmičky, ho vzpomněl, že v roce 68 nás přišli okupovat i vojáci z Ukrajiny a bydleli v Milovicích s Rusama a tak dál, ale dobře. Ale za něj musím říct, on ten projev jede přes kopírák a slouží k jedinému a sice my vás tady chceme chytnout za srdce, že trpíme a vy nám a chceme, abyste nám dál pomáhali. A ocenil se, musím říct, že nám nevynadal. Aspoň. Protože třeba Němcům i Američanům i vynadal.
1: Tak rozumím, mě to, co říkal, nějak hezky neznělo. Zaprvé mi to přišlo celý nedůstojný, protože proč nepřijel teda?
0: No tak jako samozřejmě ta online verze není.
1: Za druhý, on tam seděl tak jako divně v nějakým takovým, teď tam seděl v tričku.
0: A počkej, to už sedí od začátku války v tričku na stejném místě.
1: Ale mluví k mýmu národu. Tak to je jako.
0: Tak je vojevůdce, ne?
1: Vojevůdce, no. Tak to je. Ale vystrčil tragický projev.
0: To jsem naštěstí neslyšel. Já jsem absolutně slyšel prázdný. Fialův.
1: Fiala měl aspoň to hezky řekl a přednesl plynule. Pekarová strašně koktala.
0: To bylo potupný, ne?
1: To bylo potupný, mě to, až mi jí bylo líto.
0: To mě ne.
1: Já vím, vy nemáte jí rád.
0: Ale ne? Já na její obranu musím říct jednu věc vážnou. Já myslím, že před sebou na stole měla smlouvu na prodej Budvaru Američanům, Budweiseru. A že si tam, víte, rešeršovala, jako jak to udělat pro ty Američany líp. Takže úplně tomu nevěnovala pozornost a pak jí vytrhli a ona musela něco říct k tomu.
1: To je vtipná poznámka. Schválně si poslechněte, jak toto komentoval ten Ringo na XTV, Ringo Čech. Prodej Budvaru a Pekarovou. To se pobavíte. Ale já chci říct, proč si to nepřečetla předtím?
0: Teď bych řekl něco ošklivýho.
1: Promiňte ještě nehezkou, musím říct.
0: Tady jsou samý nehezký věci dneska.
1: Nehezký je to. Viděl jste někdy nějaký film, kde jsou takový ty titulky pro neslyšící.
0: Jasně.
1: Takže tam je napsáno, že říká, někdo vejde do místnosti, říká dobrý den a pod tím je v závorce napsaný směje se, nebo vezli dveře, nebo zvuk klavíru, jo, takový ty. A kdyby tu Pekarovou někdo titulkoval, a co ona tam říká pro ty jako neslyšící, tak by tam v té závorce, tady u těch efektů všech bylo celou dobu kokta, nemůže to přečíst, špatně přečetla větu. Proč tam není někdo, buď to měla strašnou trému, a to nechápu, proč za mnou nepřišla, já bych
0: to
1: ho
0: taky odnaučil. Ne, tohle, to se přiznám. Mohla zavolat aspoň, ne?
1: Víte, jak se to odnaučuje, tréma, takováto, na mediálním cvičení? Já bych ji to odnaučil. No. To se dělá tak, když já jsem mnohokrát dělal mediální školení, že řeknete tomu dotyčnímu, a to pozor, to jsou rozumí od jisté americké agentury, jo, aby přečetl nějaký text, napíšete projev třeba otvírání výstavy. A ona se to stydí a řekne, jo, to a koktá a má trému a tak. Tak vy toho člověka svléknete do naha, úplně do naha. Stojí nahatý před vámi žena, muž,
0: takhle nebinární. Takhle děláte vy mediální cvičení, jo?
1: Já ne, ale dělá se správně. Dělá se. Kdyby to chtěla Pekarová udělat. Ten člověk zcela nahatý to přečte, to fakt existuje. A stydí se ještě stokrát tolik.
0: To si dělá ve vězení, ne? Někde?
1: Ne, počkej, to jsou americká firma.
0: Já už vím, proč tady bývají zavřený dveře často, když přijdu a říká se, oni tam mají mediální školení.
1: No, to jsou staré
0: tak
1: časy,
0: mediální školení. Já jsem je někdy chtěl otevřít, abych se přiučil a radši nebudu, radši nechám zavřený.
1: Dívat klíčovou dírkou jako kolegové.
0: Tam je vždycky plno, tam je už jako...
1: A potom mu řeknete, oblíkni se a otevřete znovu a on to přečte naprosto plynule, protože už má pocit komfortu. Tak to fakt je. Tak to opravdu je.
0: Po týhletý vlzonce vám bude non-stop zvonit telefon se žádostma o mediální školení.
1: Kdyby přišla včera paní Pekarová, anebo předevčírem a řekla, pane Xaver, ona by řekla mistře, ne? Spíš.
0: To si myslím, že jo. Že je pravděpodobně.
1: Mistře by řekla, no. Mistře, promiňte, já mám zítra důležitou, budu říkat věc tam před Zelenským a parlamentem, že celým, a mám pocit, že se budu stydět, že budu koktat. Tak já bych řekl, pojďte, paní místopředsedkyně, slíknout do půl pasu, jako u doktora.
0: Nestýjte se, slíkněte se. Ne?
1: A tady by přišla do půl pasu, tady bych řekl, a teď úplně do nahata, takže, a ona by tady stála, takhle by, já bych se samozřejmě díval jen tak decentně, ne? Že bych, to není takový to, jako když přijde se tanečnice utyče, no, ucházet, tak... jako že ten majitel ty restaurace říká, ukažte, zpátky.
0: Nejste žádný chlípík.
1: Ne, to je žádný prase. A takhle bychom to s paní Pekarovou nacvičili.
0: No taky, ale tak můžete jí zavolat do budoucna, že řekněte, že jste viděla, jak se trápila tam trošku během Zelenského projevu a že máte tuhletu, že máte tenhle ten způsob americký, na to ona uslyší, ona má Ameriku ráda.
1: Jo.
0: A myslím, že tady bude non-stop u vás.
1: Víte, co já to zkusím? No. Myslíte, že je stydlivá jako v tomto?
0: Myslím, že ne, já myslím, že vy zapůsobíte tak, že se úplně vám odevzdá.
1: A řeknu, a paní místopředsedkyně, jestli budete u toho vyvádět a budete se nějak jako cukat, tak se nahatá budete muset projít tady ještě u zubařů po chodbě tam a zpátky.
0: Vedle. A možná po hlaváku, ne? Po peroně aspoň jednu. Co?
1: Tam by jí mohl znásilnit nějaký uprchlík.
0: Jo.
1: To zase ne.
0: No počkej, tak tohle to byla ošklivá xenofobní poznámka.
1: No tak tam nikdo jiný není.
0: Fakt ne?
1: Ne. Já jsem tam šel předevčírem, šel jsem si kupovat a tam byly jenom takový ti, jak tam leží na zemi.
0: A já myslel, že už tam nejsou, že nám hřibátor říkal, že už tam nikdo není.
1: Předevčírem tam byli.
0: To tam někdo vozí snad,
1: možná
0: ne?
1: Byli nějaký příbuzní ještě, nebo jo? Pozůstatky. Ale vypadali jako živý. Takže asi se to... Detail. Prostě ten Zelenský, já vám řeknu, pane holče, mě to urazilo.
0: To mě ne zas, ale...
1: Můj jemnocit to urazilo, tak.
0: Já říkám, já jsem kvitoval, že nám nevynadal. Takže vlastně jsem...
1: Vy nemáte velké požadavky, no.
0: Nemám. Já jsem minimalista. Co byste čekal?
1: Proč nesednul do vrtulníku a nepřetěl?
0: Ale mě se neptejte, já to nevím.
1: Tak vy jste...
0: Víte, kdo by to mohl... Jana Černochová by to mohla vědět.
1: Ta je dobrá.
0: Do nějakého, možná našeho, ne, vrtulníku.
1: Já nevím.
0: Starýho, nebo já nevím, co jsme tam poslali všechno.
1: No, ještě mi v této věci ještě musíte odpovědět na jednu věc. My jsme pořád ještě se nevyjádřili k tomu, co ta, jak moc může utrpět ta vláda. Myslíte, že s tím, co se teď děje, že to může setnout Fialový krk?
0: Pojďte, já si myslím, že už teď vidím, jak to bublá a jak lidi, který rozhodně... Spíš bych řekl, že byli na straně téhle vlády, tohohle projektu, nejsou to žádní babišovci, tak jak najednou jsou už i oni, jak by řekla Miroslava Němcová, zděšení. A jsou rozladění a říkají, tohle jsme nechtěli, tohle jsme nečekali, teď budou prázdniny, během toho vlastně ta krize socioekonomická se bude prohlubovat, pak jsou volby, které jako koaličnímu přátelství nikdy nepřidají. A na podzim to bude naplno, takže na podzim si myslím, že může mít vláda vážný problém. Já jsem teď četl i super koment, jako fakt od, že to řeknu od plic, té ekonomky Švihlíkový. Ona je lehce pedlá, ale samozřejmě chytrá, vzdělaná.
1: Co jste řekl, že je?
0: Lehce pedlá.
1: Kriste, já tady nemůžu s váma sedět.
0: Půjdete k soudu, půjdete k soudu.
1: Jdu za 15 minut mám být u soudu, no. Tak pojďme rychle.
0: A,
1: nepoužívejte ale vůči ale ženám,
0: to, já, pardon, to,
1: pane holče, tyto, že je prdlá, co to je za výraz. To je... Řekněte, že je osobitá.
0: Originální.
1: Originální.
0: Originální, svébytná. A ona napsala fakt prdlá. Koment.
1: Ježíš, ten holec se utrhnul z řetězu.
0: Kde prostě napsala, tahle vláda dělá, nedělá nic. Jejím výkazem práce jsou patetické fotky a videa z nesmyslných akcí prostě za blinkama a já nevím, kde všude.
1: A kdo to? Za blinkama? Kdo to je?
0: Petr Fiala má teď takový hit na sociálních sítích, jak se byl podívat někde na blinkách, nějakým, on se mu říká akvaponie, nebo jak? A je tam v takovým tom plášti, jak jsme se o něm bavili, v tom modrým, který za totality nosili prodavači, tak v takovým plášti tam stojí.
1: A
0: on si to dal na Twitter a samozřejmě je to hit. No, ale zpátky ke Švihlíkový. No a napsala prostě, dala tam i to, co udělala německá vláda, co udělala rakouská vláda a tato vláda neudělala nic.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to,
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem.

0: opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
0: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
0: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český

0: trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vědou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
1: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se dali sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych k tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
0: Nic
1: má agendu Evropské unie.
0: Nic nemá na starosti. Martin Dvořá, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
1: Ale já bych to klidně udělala.
0: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Vlastně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte. Ne?
1: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
0: No obojí.
1: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
0: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
1: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
0: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
1: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kielu, který to spočítal za nás.
0: Takže západní,
1: za nás.
0: Řekněme,
1: takže západní
0: data,
1: institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
0: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
1: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
0: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
1: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
0: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
1: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
0: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, já bych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
1: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
0: No tady je potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně. Ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
1: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
0: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. Vy jste tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pan Jan Kubáček je politolog, vidím vás každou chvíli, jak politologujete někde v médiích. A tak jsme takto hned po volbách. Pane Kubáčku, jak ty volby dopadly? Ty komunální i ty senátní.
1: No, začal jste pěkně z ostra, protože ono to je 6000 příběhů, jo? Ale kdybych měl použít fakt jeden titulek, tak kuriozně mám pocit, že volič si doma velmi pečlivě, pěkně vybral nějaký hezký hadr, namočil si ho, sezval si všechny politiky do jedné lajny a začal rozdávat tomu políček, tomu pěknou facku a mám pocit, že některé politiky kopl, respektive ty strany, i do slabin. Mm-hmm. Že není asi absolutně jeden vítěz, ač rovnou si řekněme, že hnutí ANO a SPD se prostě podařilo referendum tím, že nepustili konkurenty k voličským hlasům, tím, že dokázali zmobilizovat víc svých voličů. Naopak myslím si, že koalice Spolu kuriozně jednak najela na tu retoriku referenda a část voličů jim zůstala doma. Mě to připomíná fakt duel Topolánek-Paroubek v krajských volbách, ale něco trošku, co jsme viděli i v komunálních volbách kdysi v roce 2010. No a pak, když jsme se bavili o tom, že někteří dostali ten pohlavek, takový ten šťavnatý, výchovný, tak bezesporu lidovci dali největší počet kandidátek a nezopakovali výsledek, který měli před 4 roky. Piráti taky si můžou říct, no jako dopadli někteří hůř, ale taky nemůžeme jásat. A pak už jsme u těch slabin. A do slabin jednoznačně dostali Starostové a nezávislí. Ti opravdu jako oslabili ve všech úrovních a naprosto cíleně. Jejich voliči nepřišli a trestali je i v senátních volbách. A to je mimochodem zajímavé, že tentokrát je volební účast stejná jako v komunálních, tak v senátních. No a v tom tratolišti téměř krve nebo těch hadrů mokrých leží levice. Protože v dobách nepohody, nejistoty, obav, zdražování, aby dopadly sociální demokraté a zvláště komunisté tak, jak dopadly, tak to je na velkou sebezpytovanou, protože v podstatě bojovali a budovali jenom sociální demokraté a někteří komunisté, kteří byli pod regionálními uskupeními a byli, když přeženu, za Hodonínsko krásnější a řeku Moravu modřejší. No a občanští demokraté, ač říkali, jak je to paráda a úžasné, tak v podstatě budovali pouze tam, kde tu politiku a politiky prezentovali jiné než ty vládní.
0: Kdybychom to vzali od Prahy, co vzkázali Pražané, voliči Občanské demokratické straně tím výsledkem?
1: Velké varování, typu nechceme hnedka přejít k soupeři, nechceme přelézt barikádu, ale pánové, pokud nezačnete s Prahou něco dělat a pokud se nezaměříte na témata, která nás fakt štvou, to znamená zdražování, dostupnost bydlení, to, že v Praze je draze, to se říkalo vždycky, ale tentokrát to už nejen jako v úzovkách zpíváme a prožíváme v některých částech života, ale v podstatě to je všudy přítomné. No a je to na velkou pováženou. Myslím si mimochodem, že to je teda taky vzkaz občanským demokratům, aby udělali vládu, která se zaváže ke strategickým investicím a aby nezačali vyjednávat hned automaticky po jménech a o tom, kdo dostane jaký pašalik, což je vždycky až na prvním místě, ale aby tentokrát vzali soupis těch strategických investic a řekli Piráte, Pražané sobě, Anaři, potažmo, Topkáci, Lidovci, tady je soupis, abych dal kompletní, výjima z SPD, protože tam si myslím, že si to nedovolí, ale tak tady je kompletní soupis strategických investic a kde budeme mít víc podpisů těch zastupitelů, tak takovou koalici uděláme. A přijde mně vtipné, že vlastně v Brně, odkud je Petr Fiala, odkud vzešli mnozí občanští demokraté, kteří jsou teďka ve vládě, tak v Brně vypadají, že si budou dělat mnohem odvážnější variantu vlády městské než v Praze, kde by Pražané mohli říct praští občanští demokraté, že Petru Fialovi nic nedluží, že mu dodávali v minulosti voličské hlasy a vypadá to, že si nakonec nechají vládu diktovat vládní koalici. A to v situaci, kdy vlastně je mnohem víc budou vydírat Piráti, případně Praha sobě, než kdyby aspoň to postavili na těch projektech a začali si diktovat podmínky a řekli dobře, Pirát, který podpoří nastartování a dostavbu vnějšího okruhu, je dobrý Pirát, a ne, že si prostě nechají říct s kým, jak a proč a postupně se nechají kanibalizovat v dalších měsících do velmi nepříjemné pozice trpěného, vyždímaného asi primátora a vyždímané sice té formálně nejsilnější strany, ale fakticky uhondané.
0: Pane Kubáčku, řekněte, do jaké míry se vyplácí ta koalice Spolu? Jo, pořád jako neumím
1: rozumím,
0: úplně
1: přijmout. No, já vám to řeknu takhle. Z pohledu Topky a Lidovců se vyplácí nesmírně. Na druhou stranu to budou mimochodem první, kteří v momentě, když se nebude dařit, tak budou ti, kteří dají a vytáhnou tu kudlu a bodnou ji do zad Petra Fialy a budou hledat jiné formy manželství. Petr Fiala do toho neskutečně dává své energie, já částečně tu snahu chápu, ale nebere si tu energii do toho vloženou, si nebere zpátky. Čili obávám se, že to dopadne tak, že v určitý moment, jak sází a adoruje koalici Spolu za každou cenu, tak vlastně se mu zdálí i občanští demokraté. A najednou se stane, že tam zůstane v poli sám, s tričkem koalice Spolu, občanští demokraté mu budou mávat v dáli a Topkaři a Lidovci budou říkat, takováhle spolupráce tady vůbec nebyla a nevidíme pro ní důvod, aby výsledku nás to oslabilo. Prostě myslím si, že to vkládá mnohem víc a adoptuje všechny zúčastněné za mnohem větší cenu, než kterou by musel skládat a aniž by mu to vraceli.
0: Při těch volbách, které teď proběhly, jsem si tak povstesknul jako bývalý volič ODS a říkal jsem si, zeptám se v pondělí Kubáčka. Dá se odhadnout, jaký je třeba poměr těch voličů ODSky, kteří i za tu cenu, že si ODSka uvázala na krk dvě už naprosto nevýznamné strany, promiňte z mého pohledu, a jaký je poměr těch, kteří si říkají, ale musíme zůstat. Prostě mám pocit, tam jsou takové dva směry. Jedni říkají, my jsme ta pravá suverénní ODS a chceme taková být, bez přívěšků. A druzí si říkají, zaplať pámu za to, že máme tu partu. Tak dá se to nějak odhadnout?
1: Ono to je vždycky jak jaké volby a co se zrovna děje ve společnosti. A teď si myslím, že upřímně řečeno přibývá těch občanských demokratů jak voličů, tak těch občanských demokratů straníků a komunálních politiků, kteří čím dál více si říkají, my jsme ODS. A musíme to prezentovat jako ODS, jinak zhyneme na úbytě, protože platíme větší cenu za tu koaliční spolupráci, než nám vrací koaličníci. A myslím si, že se to začne projevovat za chvilku i u voličů, že v podstatě těch voličů, kteří řeknou koalice Spolu je prostě jedinečná, je to záchrana, je to adekvátní odpověď, začne ubývat. Protože voliči nemají rádi takové ty kompromisy bez efektu, takové ty umolousané, upachtěné, které vlastně k ničemu nevedou a vlastně ničem se jim nevrací. Jo, že řeknu to jinak. V podstatě pokud tady vznikne vláda, která jejíž jedinou hodnotou bude, že budou říkat, my jsme vláda číslo dva, akorát, že na pražském formátu, tak si mnozí řeknou, tak pokud máte pocit, že úspěchem je jenom to, že jste vláda a že jezdíte do práce a prostě vytápíte magistrát, tak to je velký problém. Jinými slovy, pokud ta vláda velmi rychle nepřijde s nějakými prioritami, které začne jakoby prezentovat v praxi a odlišně a jinými slovy Praha začne konečně se růst a investovat a měnit se, tak si myslím, že velmi rychle tady zůstanou opravdu jen takový ti kompromisní voliči, kterých dramaticky ubude a budou stejně nespokojení, protože řeknou, co je výsledkem. Tak ti manželé se nesnáší, hádají se, nesnesou se, nic produktivního nedělají, ale jediná jejich argumentace je typu, on platí polovinu nákladů, já platím polovinu nákladů. A ono to za chvilku může dopadnout tak, že občanští demokraté budou platit dvě třetiny nákladů nebo většinu nákladů a jejich parťáci řeknou, hele, jako buďte rádi, že jsme s váma a nechte nás trošku ohřát. A tohle volič akceptovat nebude. Takže spíš vám řeknu takto, že začíná se zase trhat ta planeta Spolu a hlavně volič s tím začíná mít velký problém, protože má pocit, že vlastně politici začali žít jenom sami sebou a jenom tím kompromisem pro kompromis.
0: Když bychom se podívali na ty výsledky tak, jak byly bez ohledu na to, jestli senátní nebo komunální teď, zdálo se mi, že v některých případech vystrkují růžky sociální demokraté, ČSSD. Je to optický klam, nebo to ještě vlastně není tak, že by sociální demokracie úplně už byla ve skladišti?
1: Takhle, řeknu vám, že jsou v lepší situaci než komunisté, ale nerad bych byl jak Jan Hamáček, který se uklidňoval tím, že Robert Šlachta taky se nedostal do poslanecké sněmovny a mnozí mu říkali, ale ty tam taky nejsi ty poslanecké sněmovny, tak se zamysli, kde je chyba. Čili sociální demokraté budou muset nastartovat velký sebezpit, protože v době nepohody, krize, když prostě dopadly, jak dopadly, tak je to k velkému zamyšlení, prostě něco se nedaří. A v podstatě ty osobnosti tam stále jsou, ale teď by člověk jako cynicky chtěl říct, jestli nevidíme trošku víc díky tomu, že je na poli prázdno. Že kdyby to byla armáda, tak nevidíme jejich generály, ale když vidíme pár vojáků, tak náhle vidíme těch pět generálů mezi nimi. Ale myslím si, že to bude, že tam je několik vzkazů, že ta sociální demokracie se prostě musí velmi rychle do toho obout, jinak i ten protest sebere někdo jiný. A to konkrétně Andrej Babiš a Tomio Okamura. Druhá věc je, že sociální demokracie bude muset se mnohem víc regionalizovat. To znamená, jak pracovat s těmi regionálními politiky, tak se nebát jít do dalších voleb s regionálními hnutími. Protože se ukazuje, že jejich voliči to vůbec nevadí, naopak to vítá. A asi změna tváří. Změna tváří je změna slovníku.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
3: Podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
3: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes a to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studuju ten posed jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic nepane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych měl.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavier.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: tak?
2: No jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený.

0: jasné. Nebo já nevím,
1: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
0: Jak to víte?
1: Vím.
0: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru, a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
1: Chcete říct, že meda přebalovala?
0: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. několik let?
1: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Dokolika let se přebalují děti?
1: To já nevím, ale
0: do dvou, do tří let.
1: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
1: Probudí se
0: nějaký pudy.
1: Tak on si přece jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
1: Jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je.
1: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
1: No to určitě ne.
0: On se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
1: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
0: Tak je to...
1: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
1: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
1: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Hmm. Ale pak je v Plzně.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
1: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
1: No nejsme, no. To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
1: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle.
1: Milion chvíle.
0: Tam jich milion.
1: To já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda... Jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, medičce, medence, nebo jak se jmenuje?
1: Medulince.
0: Aby byla zdravá, po taťkovi chytrá, po mamce, no my nevíme.
1: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
0: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
1: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale... Respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
1: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Hm? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
1: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
0: No tak
1: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme se nějak genderově zadrhli, ne?
0: Není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
0: A otcovskou třeba? Nebo
1: ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se porodem,
1: to se prodávají.
0: To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Exler je tam třeba. Je
1: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: Z toho není cítit.
1: Ale já jenom Xavr...
0: Ibiky. Miky Štryky.
1: Jo.
0: Taky.
1: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za

0: Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
0: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tričko občanský. Já to vidím,
0: ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
0: Tak teď se vás ptám, Ksever, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
0: není
1: občan...
0: čas postavit se na správnou stranu v radě to... České televize?
1: A správná je která?
0: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím, ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
0: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
0: Takže je po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
0: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
0: Medveděv.
1: Medveděv,
0: to
1: že?
0: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
0: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
0: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
0: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
0: Jako občan se ptám občana.
1: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
0: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
0: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner,
0: no.
1: No, tak,
0: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
0: No říkám, že jsou ex, jako.
1: Ex, jakože už český, no.
0: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
0: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
0: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Oh.
0: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk, Mňau je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli... takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
0: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
0: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
0: To asi ne.
1: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
0: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
0: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
0: No drahoty
1: to
0: ne, hezký, nedělám,
1: když dobrý. Reaktorka zamňouká.
0: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
0: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se podejnal na radě.
0: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
0: co?
1: Ne,
0: no, ne, prostředí, ne, co?
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
0: tak. Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
0: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si před ním otázky.
0: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
0: Jo, to možná, ano.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada, když to existuje.
0: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
0: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
0: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a Diskutuje se asi nad programem.
0: Se vedevil, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
0: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
0: Divácká rada.
1: Divá...
0: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
0: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
0: ne?
1: Jako rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
0: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
0: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
0: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím poprvé životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
0: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
0: Je tam Bob Kartous, Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
0: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
0: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
0: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
0: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
0: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
0: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
0: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
0: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
0: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
0: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
0: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
0: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
0: letos.
1: Začne platit ten zákon.
0: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
0: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
0: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, mediální dán.
0: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou, ale opravdu zlý slovíčka.
0: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
0: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
0: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
0: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
0: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
0: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
0: No to chápu, Ksavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali... Večírek, to jsem vám říkal,
0: jo, jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
0: no.
1: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
0: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška, to tam utratit. Když jsem se dočetl, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
0: Prestižní
1: dokument. Prestižní, hlavně je to pravda láska.
0: No právě proto.
1: Tak
0: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: Ano, může to být ten Šarapatka? Nebo?
1: Takový čestný člověk.
0: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se dělal na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
0: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju tak, pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Ty jsi kurie.
0: No.
1: Parta celá.
0: My, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
0: Ne? No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
0: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
0: A taky a... jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
0: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že, není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hm?
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Mě... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže? Já to proto...
0: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? Jo, to už se buduje.
0: Tak možná udělám výjimku, Ksavere.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm. Myslíte, že pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je zreformovaný, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde. Prý.
0: Nejde?
1: Ne.
0: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
0: Ale ona nevodolá.
1: Myslím,
0: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Ksavere.
1: Myslíte?
0: No tak... Už je zase v další partaji.
1: Je v partaji? To nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, za koliká
0: to už, no.
1: To jsou
0: tak kolik? Já vám říkám, to se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče,
0: Pak to celý převezme. No, to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm. protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
0: vole. Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, když už se venku stmívalo. A já jsem říkal, tyvo, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla. A takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopyto. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: Pane Holče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
0: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak ty texty čtěte.
0: A to vydána... Říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, pane Holče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek. Dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. On zapažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak
0: tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: minuta slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zavřu se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal mi lék.

uší, trošku si promáznu mozkový závity, provětrám svědomí, dofouknu duši, zavřu se do sebe na 8 knoflíků.

V řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řeknem stálo za

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pane Kubáčku, co jsme my voliči vzkázali těm relativně mladým subjektům politickým? Mám tím na mysli Trikoloru, Pro, Roberta Šlachtu, tyto strany.
1: No, v podstatě, že zatím jsme schopni si najít alternativy, protože zase ta podpora se jim tolik nezjevovala, že zatím funguje to referendální volání a to vystavme vysvědčení vládě z úst Andreje Babiše a Tomia Okamury. Zároveň se jim zkázalo, že ty subjekty, ač každý je někde jinde, ale prostě přinejmenším ty subjekty, kde by to mohlo být o programu a zvládnout tu chemii, respektive ukočírovat ega, tak by měli kooperovat a v tu chvíli by to mělo mnohem jiný tak na branku. Ono se ukazuje, že pokud se neschodnou někteří, tak je velmi rychle vyluxuje Tomio Okamura, který si prostě vyzobne pár tváří a vyzobne si ta témata a je schopen si jet tu svou komunikaci dál. Na druhou stranu se ukázalo, že doba jim jde vstříc, že lidé jsou už jako hodně vypruzení, hodně zoufalí, bojí se té budoucnosti a jsou schopni se dívat ještě po jakoby protestu jiného typu. Ale nesmí to končit na žebomyších sporech, naprosto nepochopitelných, kdy prostě, teď to můžu říct, nejsou prezidentské volby, si prostě Petr nesedne vedle Pavla, protože se prostě nesnesou, protože každý by chtěl být předsedou té pětistraničky a chtěl by tam něco vést a chtěl by o minutu déle mluvit na pódiu než ten druhý. Ale tam si myslím, že je příběh mnoha subjektů. Jo? Myslím si, že tam je planeta protest, typu jste vzpomínal Trikoloru, Pro a některé další menší subjekty lokální a ty si myslím, že by se dokázali shodnout, kdyby každý povinně si prostě některé věci zakázal a byl schopen být i nejprve místopředsedou a pak možná jednou v budoucnu předsedou. A pak si myslím, u ty přísahy, tam se ukazuje podle mě, protože tam je zase jiný typ voliče, že ta bude muset pouvažovat buď jít do nějakého holportu s nějakými regionálními uskupeními, a nebo možná provokativní, ale myslím si, že do nějaké kooperace se sociální demokracií. Že si myslím, že oni sdílí vlastně spoustu voličů a že to je kuriozně zklamaný volič hnutí ANO a volič, který bych řekl, že teďka má hlouběji do kapsy. Takže tam si myslím, že bude muset být jiná strategie než hnutí Pro, než Trikolora, a ještě jste mi sám, myslím, vzpomínal a někoho dalšího, ono jich je spousty. Jo,
0: rozumím tomu. Teď pojďme k těm senátním volbám, protože máme před druhým kolem. Překvapilo vás, že některé osobnosti do senátního druhého kola neprošly i za situace, kdy sami hýřili sebevědomím předtím?
1: No, já se vám přiznám, že mě překvapila jedna věc, že došlo téměř identické volební účasti v senátních a komunálních volbách. V minulosti jsme viděli, že prostě přišli lidi a šli volit svého starostu nebo kontrastarostku, šli si vybírat komunálního představitele a k senátu šel každý druhý vesměs, protože řekl prostě, mám výhrady k té instituci a tam nemusím. U voleb jsem byl, volil jsem jednou, u těch druhých ne. Tentokrát i u spousty voličů, speciálně hnutí ANO a SPD, ale i dalších protestních menších skupin, protože někde jsme viděli najednou, že na pozici číslo 3, 4, 5 byly různé alternativy, které jste vzpomínal, což v minulosti nebylo, tak šli stejně intenzivně k senátním volbám a opravdu tam jako aktivně promlouvali do toho, koho chtějí. Že vlastně, kdyby platila první kolo volby, tak ten senát je mnohem radikálnější, mnohem naštvanější, mnohem bojovnější vůči vládě. On je jako svéhlavý, ten senát, i dnes. Jo, mnozí ministři by vám řekli, jak se bojí do senátu chodit, protože jim tam vždycky umyjou hlavu. Ale tohle by bylo opravdu jako lidové hnutí odporu a hněvu. Myslím si, že nakonec to druhé kolo ukáže, že tam přijde něco kolem 16% voličů, snad vyjma toho hodně sledovaného souboje Miloše Vystrčila a Jany Nagyové. Tam si myslím, že ten oktagon, ta nálada boxu vybičuje k vyšší účasti. A myslím si, že to nakonec pomůže spíš jakoby místním osobnostem a pravostředým kandidátům, protože chodí spíš konzervativnější voliči, disciplinovanější voliči, starší voliči. Takže mimochodem taky se ukáže, v jakém rozpoložení a v jaké kvalitě života jsou teďka aktuálně seniori. Jestli ještě řeknou, hele, tak dejte premiérovi šanci a ukáže se za rok, za dva, ale prostě teďka musíme stáhnout podpatky a vydržet něco ve prospěch společnosti, anebo si řeknou už dost. Prostě tohle jsme nechtěli, tohle už je jako na úkor lidí a budou i tam volit protestně. Ale rozhodně menším počtu než v tom prvním kole.
0: kolik nebo jak velkou šanci má hnutí ANO proměnit teď ta druhá kola? Bude to, nebo předpokládáte, že to bude, jak se tak někdy děje u nás, všichni proti Babišovi?
1: Počítám, že to bude hodně postavené na výzvách proti Babišovi. Můj odhad, a uvidíme, jak dopadne, teďka postoupilo 17, já typu, že budou nakonec 4 až 5 senátorů, což ale řekněme si otevřeně, že stejně Andrej Babiš bude moct vnímat jako velký úspěch, protože v minulosti se hnutí ANO nedařilo získat jednoho senátora. Když jo, se zadařilo, že to byla nějaká místní osobnost, která měla blízko k hnutí ANO, tak to byl de facto úspěch. Takže kdyby měli 4-5, tak to můžou vnímat jako velmi úspěšnou misi, protože to povede, ono stejně tam bude převaha koalice Spolu v Senátu. On ten Senát se zatím dramaticky nepromění, ale tím, že se volby dějí co 2 roky a tím, že ta nálada a atmosféra je hodně nakvašená a spíš bude ještě více papiňákem, tak samozřejmě koalici, respektive hnutí ANO, to dává nějaký potenciál do budoucna prostě uvažovat o nějaký silnější roli v Senátu, ale jakoby, jak se říká, doťuknout to, jo, nabrat další osobnosti. Ale kdybyste se mě zeptal, opravdu mě takhle z očí do očí řekni číslo, tak z těch 17 já říkám 4-5, když se hodně zadaří.
0: Jak je možné, pane Kubáčku, že kandidáti do Senátu, které podporovali významné osobnosti kulturního života. Třeba pan Vetchý, jo, to je prestižní herec, tak podporoval například pana doktora Šarapatku, který to projel na celé čáře. Jak to, že toto nefunguje?
1: Protože se domnívám, že ono to v českém prostředí, a já trošku říkám zaplať pánbu, se ukazuje, že český volič nemá rád návody. A český volič nemá rád, když mu někdo říká zaprvé, co má dělat, koho má volit, na základě čeho se má rozhodovat a kdo je dobrý a kdo je zlý. A tady bych téměř chtěl říct, že možná kdyby kandidoval pan Vetchý, tak možná bude mít větší úspěch i třeba s podporou pana Šarapatky, než pan Šarapatka s podporou pana Vetchého. Ale každopádně, když to vem kolem a kolem, tak prostě takové ty osobnostní doporučení fakt nefunguje. To vám řeknu, že lepší, když vás podpoří místní oblíbený vyhlášený řezník, vyhlášený oblíbený učitel nebo pacient, kterému jste pomohl, prostě někdo.
0: Dobře, ale s těmi akustí, se ti lidé ale z té lepší společnosti nebaví, pane Kubáčku, pozor na to.
1: No, pak to je chyba, protože radši mít po boku dobrého řezníka a mít se dobře a mít načerpáno, co lidi štve a u čeho se radují, a pak možná děláte lépe volby, než nabírat dojmy před Národním divadlem a ve vší úctě k naší kapličce. Ono je to taky doskreslené.
0: Dobře, řezník, ale třeba pana Šarapatku podporovala nějaká operní zpěvačka, tuze známá, nevím.
1: To všechna čest, to je jako úžasný, a, že řezník, tématu teďka bych se nedotknul, jestli to bylo, mám si, že Mělnicko, o ten volební úvod. Já si myslím, že Mělník trošku štve něco jiného, než jestli budou mít možnost jako mít volné lístky do opery, a nebo jestli prostě na Mělnicku budou moct dělat lidskoprávní agendu, protože ve vší úctě boji za lidská práva a podobná témata a svobodu vyjadřování. Ale víte, ono se to taky nádherně prokazuje na tom, když místní lidé mají možnost se dovolat, když úřady k ním přistupují férově a spravedlivě, jak mají, když se plní lhůty, které mají, když živnostníci mají dovolání. Prostě já bych doporučil každému kandidátovi, a to nejen panu Šarapatkovi, ale komukoliv, prostě začít na místním tématu, a pokud chce přijít tím, že chce prostě svobodu lidstvu, což je paráda, fandím mu, držím mu palce, ale ať začne nejdřív tím, že začne zajišťovat svobodu mělnickému lidstvu a mělnickým a v dovolání vůči státu, protože senátor je nejen. My tady máme pocit, že tady máme senátory, generální tajemníky OSN. Těch tam máme spoustu, jezdí po světě, různě vyjadřují podpory, ale tak trošku zapomněli, že oni mají být taky lokál ombudsmani, že pokud chtějí taky vyjadřovat někomu podporu, tak by bylo možná fajn taky začít Českou republikou a začít svým obvodem, protože tam je vyslali, tam jim dali tu podporu, a to, že tamhle chtějí převracet Tchajvany a jiné, jednak si myslím, že na to taky je potřeba odbornost a odstup a nějaká garance, ale fakt jako taky doma by měli něco ukázat a měli by pomáhat lokálu a místním lidem.
0: Pane Kubáčku, vsadil byste si na to, že vláda Petra Fialy dovládne své volební období?
1: Vsadil bych si z jednoho prostého důvodu. Máte tam 200 poslanců, kteří mají nějakou formou, nějakou hypotéku. Protože jestli něco výborně umí bankovní instituce, tak hnedka v prvním měsíci přiběhnou a řeknou, kdybych byl takovým bankéřem, já vám to odehraju, kdybych nebyl bankéřem Síkelo, ale byl bych takovým civilním bankéřem, tak přijdu a řeknu, pane Veselý, vypadáte spokojeně, veselé, ale vy byste si zasloužil, máte autíčko, tak druhý autíčko. A vy takhle sice nemáte moc času, ale jednak to studio, tak bychom to trošku pozlatili, anebo taky byste mohli jezdit na chalupu.
0: A my se vám o to postaráme.
1: Tak, lodičku, nebo něco takového. Nebo bych vás přesvědčil, že máte do něčeho báječného investovat, uzavřeli bychom nějakou hypotéčku, teď máte ty 4 roky, pravidelný plat, pěkně bych vám to rozpočítal, na co máte nároky, jak vám to bude přicházet. Do měsíce vás mám lapenýho, takhle obešli všechny. A teď si vemte, že máte 200 hypotékářů, kteří teďka takhle okolo sebe koukají a říkají si, hele, jakýkoliv otřes, nedej bože, jakákoliv varianta předčasných voleb, znamená, že my tady taky nemusíme sedět. A to si říkají jak vládní, tak opoziční. Čili oni si prostě ten rybník nerozpustí, protože i poslanec, když na to přijde, má složenky a taky chápe, že jsou nějaké životní náklady a že perspektiva prací zase nebude tak růžová, trh práce nám ochladil se, takže jinými slovy, kdybyste se mě zeptali, jestli Petr Fiala bude i na konci premiérem, tak vám řeknu 60 na 40, že bude. Ale jestli se mě ptáte, jestli bude stejná poslanecká sněmovna v té stejné sestavě, možná malinko jiným vládním půdorysem, tak vám říkám, bude, protože hypotéky zbytí.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert. Byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby sestavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých
1: že
2: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: To samé

0: kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou.
0: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec, zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: už vás nechám mluvit.
0: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma. Echo 24. Stan chce eutanázii. Časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě. Rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale Ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou

0: už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanáze a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten Novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není Novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch Novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
0: no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
0: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne. Myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to...
1: I panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba, jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Tak já
1: užívejte
0: se těším.
1: Dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: vám připomenu tady, jak vykřikoval, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka no, chodící.
1: Nevíte, maká na tom furt Jurečka? Snížuje tady? Co?
0: Nemaká na ničem, jako každý šmelinář. Nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
1: A přesto já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
0: Proč? No. Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
1: Já tady mám
0: připravené. Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě...
1: Říkajte dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Ale já vám říkám vážně, skončíte u šafra, Xavere.
0: Já?
1: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
0: Můžete si být jistý, že ne?
1: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
0: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov a budu pokuřovat a míchat kafe. A až mi dojdou peníze, což bude tak za 14 dnů.
1: Tak roztáhnete deštník, ne? Proti chudobě?
0: Deštník, tak můj švagr má na Moravě hospodu a mám s ním domluvený, že tam budu točit pivo.
1: To vám půjde.
0: Budu dělat čepice hezky.
1: Já bych vás spíš viděl trošku pod míru, ne? Co? Že byste dával?
0: Naopak.
1: Jo?
0: Já budu tam...
1: Budete rozdávat z cizího.
0: Budu mít krásně umytý, vyleštěný sklenice. Budu žertovat s každým příchozím zákazníkem. Naučím se historii toho pivovaru. A budu říkat, tak toto je, pane kolego, 12. Bůh ví, jaká, jak je pivo třeba.
1: Budete mít krásný příběhy, ne?
0: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu. Takovou tu.
1: Jo.
0: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
1: Určitě. No.
0: A budu tam kamoš se štamgastama. A k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
1: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo? To máte vymyšlený perfektně.
0: Mám to vymyšlený.
1: Proč se ničíte u těch streamů?
0: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
1: Já tam budete taky.
0: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
1: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
0: No není to špatný, pane Holče.
1: Zvažte to.
0: No. Akorát problém je, že já si představuju Vyčepního ještě, jak to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, už mudlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
1: Vyčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
0: Taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
1: Ty se nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
0: Ano. Co říkáte na mladého pana Železného?
1: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
0: Takže vy máte taky nehezkou povahu jako já?
1: Jako hodně. Docela dost. Ne, ale víte proč? On si o to řekl. Když se chováte jako kokot na myšlenej, tak prostě takhle skončíte.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten Svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě. Mm-hmm.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
1: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Ksaver to vždycky tak vidíš.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Ksaver, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě sedly hodnoty, Ksaver.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale...
3: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Já je pan profesor Ksavere. Konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Ne. Sám se sebou. Tak
3: to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je,
2: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte?
2: Ale jo, dobře.
3: Oho, počkejte, dobře, ale jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
3: Přesně tak a to je dobře u nich, Ksavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
3: Jo?
2: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
3: si
2: uděláte.
3: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
2: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
3: Já si říkám. Ne, Ksavere, já...
2: No mám pocit, že se trošku tak jako...
3: Já to vidím. Trošku do vás stoupilo nějaký magie, ne? Taková,
2: kolik,
3: co?
2: Kolik vás tady je?
3: No a to vidím, já to vidím. Ksaver Rakušan. Ale vy si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
2: Kdo?
3: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
2: To jo.
3: To není normálně možný přeci už, co?
2: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. No na ně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
3: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
2: Já to taky myslím.
3: On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
2: Ale každý...
3: To je hodnoťák.
2: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
3: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
2: No.
3: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
2: moje Věra. Máma,
3: ale říká, táto,
2: neříkejte naše Věra.
3: Ty bych byla premiérkou.
2: No.
3: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmáhy. Slyšel se někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
2: Ne, veřejně, ale...
3: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
2: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
3: Co?
2: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
3: To já vím a říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
2: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
3: No tak vy jste takový výtek druhý.
2: Chcete vědět, o čem já s ním?
3: O čem?
2: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
3: No.
2: Já s ním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
3: Tak to já vím.
2: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
3: No a na to dojde, ne?
2: Tak už jsem starý.
3: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
2: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
3: Xaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
2: Mildu!
3: Já ne...
2: Neříkejte to, pane Holče.
3: Zůstanu hodnotovej.
2: Je to sympatický, milej...
3: Já jsem se lék.
2: No, tak oni
3: mají to stalo, ne,
2: v té redakci starý foťáky, takže
3: jo.
2: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
3: Tak to jo, to jsem
2: přišel. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
3: Detekoval nějaký tak, jako horší signály z toho.
2: Někteří lidé by si mohli myslet.
3: Tak, no, to mě napadlo.
2: Že to je, že jako, ne.
3: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
2: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
3: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt levák Rakušana, který nemá zábrany.
2: Ale

0: i v Česku.
1: Jo,
0: no.
1: Jo, jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
0: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
0: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
0: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
0: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
0: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
0: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
0: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo takhle, oni se bojí.
0: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
0: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
0: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
0: Uh-huh.
1: Věšek?
0: Věšek.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
0: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
0: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
0: Ne, 18 se
1: měl. 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
0: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
0: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
0: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
0: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
0: Jo, jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
0: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
0: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
0: Z filmu?
1: Hm?
0: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
0: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
0: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
0: Jo.
1: Ale... A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
0: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
0: Jo, jo, jo. Bacha na to.
1: No.
0: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
0: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
0: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
0: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
0: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vo Vyma, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
0: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
0: Ajaj.

0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu.
0: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
1: jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
1: A tak místo předseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místo předseda?
1: Já jsem místo předseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
1: Místo předseda musí být.
0: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnaných, takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisu, Xavere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašu to. Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký,
1: no.
0: Umělecký, protože umělecky, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si?
0: Nevím.
1: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodný.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak,
1: jsem.
0: Tak, tak
1: ale já jsem dobrá svině.
0: Musíte si vybrat, pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lháš, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím, Xavere, posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový chránění mu seru, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane to, největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
1: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasnil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lex Aurin svým z toho si nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: A všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hmm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokátu.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na vězouku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlezonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroá zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: No,
1: tak jsem to
0: asi. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek.
0: Žádnou,
1: čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly. včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurátor, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takové ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na, Milana, na židli Milana Friedricha, která to by byla židle na doživotní,
1: doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k Savere.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako, kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: Pěta pane, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj.
0: Ne, tak to já nevím, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla.
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
1: Díky moc za pozvání.
0: Sledoval jsem před pár dny tvoje rozsáhlé video na téma syn amerického prezidenta. To je přece ten obsah, o který můžeš mít trošku obavy, protože ta jakási velmi pevná síla, řekl bych na celém světě i u nás, bude říkat, že to není tak úplně ono. Zvažoval jsi to, že jestli to pustíš takto veřejně?
1: Ne, protože tohle je pravda. Tohle není žádná konspirace. Tohle je něco, co je legitimní věc a mně nepřijde nějaká forma autocenzury jako něco, co bych měl prostě dělat. My komentujeme něco, co se v Americe řeší jako téma. 33 senátorů po volbách, které budou za pár měsíců, bude žádat vyšetřování syna prezidenta, což je něco naprosto jako skandálního. Je to něco, co by se mělo řešit, zvlášť i když vidíš jako různé globální konflikty, které teďka probíhají na východ od nás. A najednou vlastně vidíš, že i v tom spisu tady tohle případu existují země, o kterých se teďka jako mluví. A dejme tomu někteří politici, které ty země jako vedou nebo tak, tak jsou s tímhle taky propojení. Takže určitě jako znát nějakou pravdu je fajn. My jsme tam vlastně v tom podcastu s mojím kamarádem Martinem řekli jenom věci, které jsou veřejně známé. A když jsme se o něčem jako bavili, že budeme fabulovat, no tak jsme se jako bavili, jak když se bavíš u piva. Jo?
0: No, mám pocit, že jistý Jan Hus také říkal pravdu. A skončil na hranici, ale...
1: Tak já podepíšu nějaký papír, kde řeknu, že nechci nikdy spáchat sebevraždu a vylepím si to tam někde, kdybyste jako slyšeli, že jsme spáchali sebevraždu.
0: No tak, právě, jo. No. A mimochodem, ono to mělo asi obrovský ohlas to video.
1: Jo, vidělo to přes 100 000 lidí. A já myslím, že jako hezký výsledek, když jenom takhle kecáš s kámošem a že si to naladí 100 000 lidí prostě doma místo televize.
0: Jak ty nejsi na Floridě, nebo jsi tam relativně krátko, jak hledáš ty zajímavé lidi? Ty si dáš někam nějaký inzerát? Nebo
1: mě baví se s lidma bavit. Já k tomu často přijdu jako slepej k houslím. Dejme tomu, potřebuji si koupit pásku, protože jsem potřeboval něco přilepit, tak jdu do obchodu, do stavebnin a vedle mě stojí týpek a má na sobě kšeltovku a tady má prostě jako purpurové srdce, že on je vyznamenaný jako veterán třeba z Vietnamu. A já za ním jdu a zeptám se ho, dobrý den, jako já nehledám žádnou kontroverzi, ale mě by zajímalo, jestli byste si třeba nechtěl pokecat se mnou. A ten člověk řekne, OK, fajn. A ten člověk potom se mnou sedí, jo, třeba nevím, na pláži nebo venku, a popisuje mi, že je jako film jako Údolí stínu, takže jeho postava tam má hlavní, jako, nebo ne hlavní, ale jednu z rolí. A on je prostě člověk, který v 19 nebo 20 letech jako na něho nabíhali jako severovětnamští vojáci v noci a jako útočili na ně bajonetama. A on nám jako popisuje, jak v 19 nebo ve 20 letech prostě jako nožem se ve tmě v dešti prostě brání, ani neví, do koho bodá nebo tak. A tohle jsou lidi kolem, jo, které běžně člověk potká. Takže já mám rád, když vidím někoho zajímavého, tak za ním jdu a bavím se s ním. A co se může stát, když mi řekne ne? No tak buď se zlepším, aby příště někdo, kdo je opravdu zajímavý, řekl ano. A nebo to prostě nevyšlo. Tak je to stejně jako s ženou, vidím nějakou pěknou holku, tak nebudu o ní pořád mluvit, ale půjdu za ní, prostě když cítím, že mě něco přitahuje, když řeknu, tyjo, tohle bude matka mých dětí třeba, tak za ní jdu. Znám několik takových případů, že kluk se sebral, viděl nějakou slečnu, šel za ní a hotový.
0: To mě zajímá, jaká je procentuální úspěšnost u těch žen v tomhle tom.
1: Že za ní má kluk
0: když
1: přijde?
0: Když tě přitahuje...
1: Že za ní kluk přijde?
0: Ne, kluk přijde ty, když za ní přijdeš.
1: No když přijdu za nějakou jako Američankou, kterou jsem nikdy neviděl, neznám.
0: Vy mě přitahujete?
1: Ne, řekneš, hej, what's up, ale prostě bavíš se s ní, protože ona to tam tak nějak vyžaduje. Ty Američanky jsou trošku jiné, oni mají rádi tu konverzaci, ty holky fakt mají rádi to, že za nima jako někdo přijde, baví se s nima. Ono, když ten svět je jenom pořád takhle, tak ty holky si nechcou pořád s váma jako se jenom swipovat na Tinderu a psát si na Instagramu, prostě oni mají, jsou to lidi, jo, jako my všichni, prostě, jo, ale lidem chybí vem si lockdown a tady tohle, lidi byli zavření, prostě ta osobní komunikace takhle je nenahraditelná.
0: No a jaká je teda ta úspěšnost?
1: Se nedá procentuálně jako dát, že...
0: Tak 50 na 50 to bude.
1: Tak asi jo, jako, jo když záleží, co jí řekneš, jako, ale záleží, co je tvým cílem. Mojím cílem, když vidím nějakou jako slečnu, tak já se jí ptám, jako třeba, co dělá. Já nemusím jako za ní jít, že s ní budu chodit, nebo bude to manželka, ale potkáš holčinu, která dělala třeba 8 let v base s maximální ostrahou a třeba sloužila prostě na oddělení, kde jsou odsouzenci na smrt. Tak já se jí zeptám, říkám, a nepřišla byste třeba na podcast? A ona říká, to jsem nikdy nedělal, ale jo, klidně. Jo, a tímhle třeba můžeš to jako vést, jo? Já nechodím ven, že bych jako lovil někoho. Tady nevím, jak v Česku to je, ale mám takový pocit, že ti Češi jsou více takový uzavření, že když k tobě někdo přistoupí na ulici, jak si myslíš, že potom někdo něco chce. Tam ti lidi komunikují už jenom, dejme tomu, že máš nějaké triko, boty nebo něco, tak oni, jo, to se mi líbí nebo nelíbí, oni jsou jiní a Míci jsou prostě jiní. A oni ti starší, oni už, tam, kde bydlím já, oni už jenom komunikují se mnou proto, protože jsem mladší a ptají se mě, co tam dělám. Teď se mi nedávno stalo v obchodě, že jsem šel a prodavačka se mě ptá, že jestli mě maminka pro něco neposlala, že jako jsem něco zapomněl. A to bylo na nějaký svátek. Já už nevím přesně, co bylo za svátek, možná 4th of July, já ho nechci kecat, jo. A já jsem tak jako ani nechápal vlastně, co mi říká, že jsem rozuměl slovu, ale nechápal jsem obsah. Říkám, jaká maminka prostě. Ale já jsem tam tak byl znatelně mladší a mě 30. Ale tam všichni, když jsem se ohlíd, tak nejbližší mu bylo třeba 55, a to byl mladík, jo. Takže ti lidi reagují na základě toho, co vidí, a někdy to může být úplná blbost, kterou si já ani nepřipustím.
0: No, třeba. Kdybys neměl vousy, tak by třeba řekla, co si dáš, princezno? K těm dětem v Lídně.
1: Jo, no, tak... No,
0: Michale, já jsem...
1: Nebinární bych mohl být třeba, to bych jí mohl říct, ať paní, já nejsem ani to, co myslíte. Ne.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
2: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
1: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
2: Jste se měla přijít zeptat mě?
1: Tak...
2: Vypadá to velmi hezky.
1: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
2: A teď?
1: Teď už tý vidím. Já jsem na
2: přijdete
1: sebe...
2: k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
1: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
2: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Mám to dobře?
1: Ano, říkáte to výborně.
2: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
1: Tak samozřejmě my na klinice do hub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: Až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to jde
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musí, to je zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále

0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Mm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už
0: možná
1: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
0: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Mm.
0: Tak.
1: Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
0: Pravé kůže, neekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měla
0: zeptat. A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána,
1: no.
0: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
1: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jakože bych měla.
0: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení.
1: Mm.
0: A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno...
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
1: Aha.
0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Mm, ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT Senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky

0: Dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
0: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:55, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
0: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Ne, já vím, ale
1: tak musíte to někde splatit.
0: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
0: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
0: To, no tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste, takhle se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tu zetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl pan Donald Trump v Riádu?
0: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle. No tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump.
0: Hmm.
1: Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní... No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně?
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan
0: tak
1: Horák
0: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil... Třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: Staral bych se vám o výřivku, hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
0: No, a jak se
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. Já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle.
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: Tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte třeba, někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No tak to nic nechce.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, takový snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je se 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není nikomu pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
0: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
0: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
1: No,
0: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna... Tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
1: No nebyla, ona odešla, ta... ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala. On chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prchy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne. Jako, to je stejně jak ta Ina, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no, s otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by před tím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt,
0: no jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, to je klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak je. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Mějte se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Kde jsem jen viděl tuhle zvláštní tvář? Kde jsem jen slyšel tenhle smích? Snad spadla s mojí jednou na polštář.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
3: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, to je prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě v XTV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímnej, no. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, jsi říkal, stránkách?
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana
1: Berana.
2: Pojďme
1: od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům.

0: jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
0: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
0: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
0: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
0: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
0: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
0: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
0: stran. Ne, ale
1: stran.
0: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
0: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
0: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
0: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
0: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
0: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být.

0: být splněno, abyste se účastnili vlády, nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
1: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
0: Když jsi zmiňoval ETS2, Lukáš Kovanda, ekonom...
1: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
0: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
1: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
0: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
1: Ne, vůbec.
0: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
1: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
0: Promiň, já tě přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
1: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Ačkej, na to, aby...
0: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
1: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě že tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
0: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
1: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
0: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
1: Určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
0: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
1: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
0: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
1: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ten,
0: ano,
1: ten,
0: a je označován za vyděrače. Je označován za vyděrače.
1: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
0: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert, ano, co měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce?
1: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
0: no,
1: Evropě
0: velké věci.
1: Budou sedít ještě velké
0: opravdu?
1: Věci.
0: Opravdu?
1: Určitě ano.
0: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
1: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše tak spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
0: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
1: My máme opravdu jako jiné vztahy takhle. Jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
0: Ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy,
1: ano.
0: I ty obchodní.
1: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
0: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
1: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
0: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
0: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuji, že jsi přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Filip Turek. Hraje vám Radio Xaver.

0: Jana Zvirtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Magistra Hamplová je právničkou, aktivistkou taky, to sleduju, bývalou novinářkou, to všechno probereme, ale v této chvíli také finalistkou nebo účastnící druhého kola při senátní volbě v Kroměříži, na Kroměřížsku, tak bych to řekl.
1: Ano.
0: Byla jste překvapená, že jste postoupila do druhého kola, nebo se s tím počítalo?
1: Já jsem počítala se vším, že ten souboj byl velmi vyrovnaný, takže jsem si říkala, může to vyjít, nemusí 50 na 50. Bylo to hodně napínavé do poslední chvíl.
0: Co vám říkají lidé na ulici, proč vás chtějí v senátu?
1: Chtějí mě v senátu, protože používají taková krásná slova, vždycky potom slzím, že jsem jejich naděje, že jsem jeden z mála, kterému mohou věřit, že to mají otestované za ty roky, že tam potřebují nezávislost, odvahu a tak dále. Objímají mě, fotí se mnou. Jsou to krásné prostě chvíle.
0: No a s čím tam jdete, s tím hlavním cílem?
1: S hlavním cílem zaprvé, abych měla ten senátorský průkaz, protože ten senátorský průkaz mě umožní nahlédnout do všech smluv, které byly uzavírané v posledních 2 letech, protože já, když jsem si o ně požádala jako občanka podle 106, tak mě přišly začerněné, takže já vlastně tam bylo jenom smluvní strany a podobně. A jako senátorka bych měla přístup ke všem prostě podkladům, která jsou na ministerstvech. A já bych se ráda podívala i na otázku odpovědnosti za ty poslední 2 roky, za ty vyhozené miliardy a podobně. To byl takový můj první motiv, ale samozřejmě, když jsem potom zvažovala kandidaturu do senátu, tak jsem si říkala, že takovým velkým cílem, a těch 6 let by na to mohlo stačit, že bych zkusila kolegy senátory přesvědčit, abychom vytvořili silný tým právníků a zrevidovali jsme náš celý právní systém, protože je zahlcen přemírou zákonů, který nikdo nerozumí. Zkrátka, aby se udělala revize zákonů, aby měli hlavu a patu, když to řeknu.
0: Jak to potom vypadá, paní magistro, v praxi? Znamená to, že Senát navrhne zrušení toho a toho zákona?
1: Senát má totiž zákonodárnou iniciativu a pokud by tam vznikla skupina, třeba i z právníků zvenčí a podobně z fakult, která by doporučila některé zákony zrušit, některé obnovit, některé renovovat, doplnit, tak Senát to může všechno zpracovat, navrhnout sněmovně, může tu práci udělat za ní a sněmovna potom by to třeba mohla jenom přijímat. Já třeba vím, že zákony veřejného práva by zasloužily takovouto revizi. Zákon o obcích je už dávno přežitý, o veřejných zakázkách, kde se dává přednost, aby to bylo levné, ne aby to bylo kvalitní. Takže tam je to, já jsem totiž člověk z praxe, takže já bych ráda tu praxi převedla do těch teoretických zákonů.
0: Říkáte u některých zákonů revizi, ale který je takový typický, příkladný zákon, který je prostě zralý na zrušení, který už je třeba k ničemu?
1: Já bych tady nechtěla příliš zatěžovat tou teorii, taky neznám všechny obory, ale s ohledem na to, že máme přes 2 miliony zákonů a 8 milionů tuším prováděcích předpisů, tak v takovémto systému pravidlo neznalo zákona neomluvá je prostě tristní. Prostě to je úsměvné. Takže já totiž s mírnou nadsázkou samozřejmě, aby mě kolegové právníci nechytli za slovo, si myslím, že by se měla zrušit aspoň polovina zákonů a polovina by se měla zestručnit a zesrozumitelnit. To je opravdu obrovský úkol, ale pokud tento úkol nezvládneme v příštích letech, tak se právo stane absolutním chaosem. A je-li právo chaosem, tak vzniká prostor pro nespravedlnosti a špatné používání práva.
0: Hledal jsem na internetu, paní Hamplová, jestli někde najdu váš jasný postoj k Senátu jako instituci, jestli ho považujete Senát za důležitou instituci, anebo byste byla pro, a nenašel jsem. Jak vy to máte?
1: Já jsem byla v názoru na Senát opatrná, protože strašně záleží na tom, kdo je tam zvolen. Poslední 2 roky jsem ten postoj naprosto jasně získala. Senát je neskutečně důležitý. A zase s určitou nadsázkou, zase jak mě nechytnou ústavní právníci, že to by nebylo tak jednoduché, říkám to jako bonmot. Kdybych si měla vybrat, kterou instituci bych zrušila, tak bych zrušila sněmovnu a nechala Senát. Z důvodu většinové volby, z důvodu toho, že se tam opravdu musí probít osobnosti, které mají něco za sebou. A to je jedno, že třeba s některými nesouhlasím. To je úplně jedno, ale museli prostě něco ukázat, aby region zvolil. Ale toto není tak jednoduché, říkám to opravdu, je to bonmot. Ale Senát je důležitou ústavní pojistkou, například dokonce i jeho veto je nepřehlasovatelné v případě třeba pobytu cizích vojsk a podobně. Takže on možná se zdá zbytečný v době takového toho poklidu, kdy všechno je v pořádku, ale tyto poslední 2 roky ukázaly, že nezbytně nutný. Nám strašně senátoři pomohli, když jsme dávali podali ústavní stížnosti proti těm nezákonným opatřením. A potěšilo mě, že si všimli i vaši kolegové novináři, že v jiných zemích se těch opatření tolik nerušilo, ale tady vznikla parta právníků, kteří za pomoci senátorů dokázali ty nezákonnosti protiústavní rušit. Takže tady bylo skoro 50 těch opatření zrušeno, což považuji za jednak teda ukázku, jak umí zákony, jak si ta naše ministerstva, ale jednak to považuji za super signál, jak si umíme poradit, jak si i zdola s těmi nezákonnostmi. A tam je ten senát strašně důležitý.
0: Vy jste hovořila na té obří demonstraci 3.9. na Václavském náměstí. K čemu v konečném výsledku poslouží ty demonstrace?
1: Já bych jejich význam ani nepodceňovala, ani nepřeceňovala, ale podle mého názoru, já se přiznám, že jsem trošku váhala napřed účastí na té demonstraci, nevím, zda to advokátům úplně přísluší, ale nakonec jsem se rozhodla z hlediska toho, že jsem byla vždycky poměrně ve veřejném životě aktivní, byla jsem i kdysi dávno aktivní v listopadových dnech a byla jsem si vědoma naprosto toho, že je strašně důležité, kdo totiž na tom pódiu té nespokojené obrovské masy lidí bude stát, že je to i zneužitelné. Takže nakonec jsme se s odborníky prostě z jiných oborů, tam mluvili energetici a tak dále, dohodli, že vystoupíme na té demonstraci. Byli jsme v kontaktu i s organizátory, já jsem třeba jim apelovala, vzpomněla jsem si, jak kdysi biskup Malý, když organizovali se demonstrace, jak apeloval hlavně klid, žádné násilí a podobně. Ať to pořád říkají, že ti lidi byli prostě nabuzení a jako nešťastní a takoví lidé dokáží potom, když je někdo, když to řeknu nesprávný, nějak prostě pošle, tak by mohli udělat i nepřístojné věci. Takže jsem říkala ne, prostě nemůžu stát stranou, když jde o takovou vážnou věc. Takže já si myslím, že je to důležité, když se vrátím k vaší otázce pro určitý, bych řekla, apel na vládu, že prostě něco je v nepořádku, minimálně, aby se zamyslela, že by měla třeba ve své práci toho mnoho změnit. K tomu je to důležité, k tomu bude důležitá i demonstrace zítra a možná jich ještě bude několik, než opravdu, už jsem slyšela, že i pan prezident říká panu Fialovi, že by měl, tuším, 7 ministrů, jak si odvolat, protože prostě nechci říct, že nic neumí, ale umí toho málo.
0: Jsem četl 6, ale to je detail.
1: Nebo 6, to už, jo, já se omlouvám, protože já se přiznám, že bych opravdu odvolala všechny, ale to je možná můj trošku pohled, že rozumím tomu veřejnému právu a vidím, co tam páchají za nepřístojnosti. Takže možná to, že vidí tam přes 100 000 lidí pan Fiala, já si myslím, že tehdy on promeškal šanci, že kdyby se k tomu postavil jinak, řekl, zamyslím se nad tím, co děláme špatně a povolám odborníky po svém boku, tak možná se mohl stát i hrdinou dne, ale on ty lidi pozurážel, označil nás za ty proruské troly nebo co, přestože tam bylo tisíce prostě českých jaksi vlajek. Takže potom to hodil teda na ty organizátory, to je špatně. Prostě pokud, jak si vedení této země, a teď je mi jedno, jestli tam Fiala, nebo je tam někdo jiný, neumí komunikovat s občany své země, tak prostě tam nahoře nemá co dělat. Já to totiž znám z obcí, tam jsou taky koalice, opozice, často se dokonce o vážných věcech musí dohodnout. Já třeba jako advokátka, jak tomu vedu, říkám, máte tady jako spor složitý, dohodněte se. Takže já to umím v tom patře dole a nevím, proč by to nemohlo fungovat patře nahoře. Mm-hmm. Asi tak.
0: No. Pozoroval jsem video jednoho z těch organizátorů, jistého pana Vrábela, který pár dnů po té demonstraci v tom videu vysvětluje, o co jde. A říkal tam, myslím, že celkem přesně to můžu interpretovat, říkal, že jde o to, aby se udělala nějaká podpisová akce a aby ji podepsalo byť o jednoho člověka víc, než jsou voliči pětikoalice. Potom by šel za prezidentem, toto by mu předal a žádal by pověření pro sestavení vlády. Toto říkal ve videu, spolehněte se na to, že říkám tak, jak to je, co si o tom myslíte jako právník.
1: Toto jsem neslyšela. Přiznám se, že toto mi přijde trošku úsměvné, protože pokud by někdo přišel za panem prezidentem, aby sestavil vládu, tak už by to měla být třeba skupina odborníků a podobně, kteří by to tady, když to řeknu v uvozovkách, zachraňovali. Už jsme tady kdysi úřednickou vládu měli být naprosto v klidných vodách. Teď je opravdu doba, nebudu to nějak zlehčovat ani dělat tady nějaké bonmoty, ta doba je skutečně neskutečně vážná. Na území se tady válčí, prostě máme tady energetickou krizi, kterou tvrdím tedy, že v rámci České republiky si působíme sami. Tam vidím tu obrovskou neodbornost a zabýváme se třeba věcmi, kde bychom se měli zabývat jinými. Já se přiznám, že jsem přijala hostování na demonstraci na Václaváku jako host. Chtěla jsem tam být, protože vím, že tam spousta lidí třeba přijelo i kvůli mému jménu. Pak jsem taky 3 hodiny ještě chodila v tom davu, takže přesně vím, proč tam ti lidé přišli. Takže chci říct, že organizátoři udělali neskutečnou práci. Já jsem komunikovala hlavně s panem Havlem a teď tyto věci by měly velmi, velmi bedlivě prostě komunikovat napříč prostě spektrem. Toto jsem neslyšela, takže jasně. trošku mě to překvapuje. Ale na tom není špatného sestavit jakoby vládu odborníků, jména. Někdo to udělat musí a potom jde o to, kdo za tím panem prezidentem půjde, že podle mě by to měli být zástupci eventuálně, kteří by v té vládě měli působit.
0: Vy jako člověk znalý práva a vzdělaný v tom právním světě, dáte mi zapravdu v tom, že v demokracii je třeba respektovat výsledek voleb, ať se nám líbí nebo ne?
1: Ano.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foltyn, říká...
1: Ano, to je pan Foltyn.
2: Nějaký Foltyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foltyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foltyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku uvádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foltynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo a všichni si vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jít také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil? Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já jsem takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímal.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi

0: Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. To tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne.

0: Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit.
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily. Podívejte se, Česká republika i Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2 a měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teď v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je
0: A
1: nebezpečnější.
0: co by tady, no tak, víte,
1: Chcete říct, že to je
0: když
1: horší, tady to, co...
0: no, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No
1: Klidně jako
0: já
1: vy?
0: můžu tady takhle
1: Tak
0: mluvit
1: vy
0: a jsem
1: jste
0: rád, že to,
1: poslanec.
0: já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO,
1: A
0: SPD a
1: co bude
0: další.
1: potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teátry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduju český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může se to
1: Reálně.
0: stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, jo, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. Hmm. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: velkým tématem v posledních dnech, pane předsedo, jsou důchody, valorizace důchodů a všechno kolem toho. Sociální demokracie už z podstaty by měla být tou stranou, tou sílou, která ve chvíli, kdy se jedná o těchto sociálních věcech, má stát na barikádách. Neprokaučovali jste to?
1: No, neprokaučovali. My jsme měli nevýhodu samozřejmě tak, jak jsme se bavili, že ten hlavní souboj se odehrával v poslanecké sněmovně. A já si myslím, to byl právě ten důvod, proč lidé najednou viděli, jak moc tam sociální demokracie chybí. Protože 15 poslanců sociální demokracie, když bylo ve sněmovně, tak dokázali prosadit právě tu spravedlivou valorizaci, dokázali prosadit to, že důchody se zvyšovaly o inflaci a že se lidé nemuseli zdražování bát. Dneska 70 poslanců ANO nedokázalo ve sněmovně vůbec nic. 25 nebo kolik poslanců SPD nedokázalo vůbec nic. Dokázali tam hodiny a hodiny žvanit, aniž by cokoliv prosadili. 15 poslanců sociální demokracie v minulosti dokázalo mnohem víc. Navzdory ODSC, navzdory ANO, navzdory těmto všem dokázali svoji prosadit tím, že místo žvanění a místo dlouhých řečí vždy přišli s konkrétním racionálním návrhem a ten potom postupně prosazovali. Mně se hrozně líbilo to, že ještě teď vlastně v prosinci minulého roku teprve začal platit další návrh sociální demokracie a to byla ta pětistovka výchovného, jestli si to pamatujete, tak to je jeden z posledních úspěchů sociálně demokratických poslanců. Jana Maláčová to tam tehdy poslala přes sociálně demokratické poslance. A těm se to podařilo dlouhým a poctivým vyjednáváním nakonec prosadit a teď díky tomu maminky dostali právě tu pětistovku za každé dítě k důchodu.
0: My spolu hovoříme 21. března 23, říkám to schválně proto, jaký je teď aktuální jasný postoj sociální demokracie k těm důchodům a tím vlastně k lidem, kteří už pobírají starobní důchod.
1: My jsme přesvědčeni o tom, že zrušení té valorizace, která chystá tato vláda a velmi pravděpodobně se jeho podaří prosadit, pokud to nezhodí ústavní soud, což doufáme, protože ten její postup považujeme za neústavní a hloupý, tak pokud to ale ústavní soud nezhodí, tak bude lidem ta valorizace omezená. Parlamentní opozice neudělala vůbec nic proti tomu, aby se to nestalo, kromě dlouhého žvanění. A podle našeho názoru je to něco, co se nikdy, ale nikdy nemělo stát. Protože víte co, ta valorizace je tam právě kvůli tomu, aby lidi ochránila ve chvílích, kdy najednou prudce vzroste inflace. Právě kvůli tomu tam je, aby v takové chvíli se lidé nedostali do těžkých sociálních problémů.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
2: No. No nic, to je takové.
1: Souvisí to nějak?
2: Věci. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
3: Padá rosa do trávy, a než měsíc vylije, na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň,

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
1: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
1: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruju. Jako jedním hlasem.
1: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžem tak říct.
1: Babišovo, babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A my... No, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný.
2: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
1: Jako že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane
2: hoře. Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste panoušek.
2: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale takže se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: No, takže neříkej, mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Vlastně to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povídejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Babiš bude mít 34%. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: To se může stát dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, řekl jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksever.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukadlo.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety mě. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. Já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představte,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych.
1: Právě.
2: Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu, bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Ksabre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco jiného.
2: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: V Brno si Ptičnov vpucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No ale řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: No ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Tady já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já
1: protože...
2: Jo.
1: No nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě ano, ale víte, kdo Ksaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a oni tam taky občas vypnouváte. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já tak dolže, tak nebej.

0: do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi neříkejte.
0: To fakt.
1: My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
0: Mm-hmm.
1: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
0: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
0: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
0: Rakušan učitel.
1: No, tak vy,
0: no, tak já,
1: víte, kam jiřím.
0: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
0: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
0: Myslím, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy, tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
0: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
0: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už se na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, že... Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
0: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
0: ale,
1: pod vnitrem.
0: A ne, Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
0: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne.

0: A jen jak, to ne.
1: A jak vyškrnu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachycí taky ne?
1: Paní Tachycí ne, paní Tachycí je tvrďaská.
0: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? Jo, jo. No tak já to nevidím. Jako
0: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když ano, se znáte ano, dobře, tak to tak
1: nemůžu bejno. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Šéfka. Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
0: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
0: No něco, to je jedno, takový já vím, jméno. Úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost.
1: Názorová.
0: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
0: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svoji.
0: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: jo, já myslím, že mám tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane holče!
0: Jo, jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
0: Jindra, Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: A toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: chtějí dál zemi. Sloužit. Jo, jo, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem.
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelských veršů.
1: On recitoval.
0: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký,
0: pane. Je to krásný.
1: Sevre. A já, když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
0: Říká i Babiš. Oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože... Jo, on je ještě mimo zákon.
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Já nejsem motorkář, ale hrozně jsem líbej Harleye, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
0: Jo, jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Pávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No Zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
0: Car je nejznámější motorkář, Car, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal?
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
0: to teď pan je
1: 50, přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhle lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich savere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
0: Tak savere, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku. Byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních Čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksevere, ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku od Ozíku.
0: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane
0: Hloče. Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo. Není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Sabre, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holča, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály? Okres na severu.
0: Okres na severu je
1: tam... On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holčet je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavre.
1: Ale pane, o čas řekli vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To je ještě to lepší.
0: Je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má.
1: U ničeho neříkej ty jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit Stačil, ne?
0: Komu? No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jana Zvirtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co si myslíte, paní Jano Zvirtek-Hamplová, o zastropování, o takzvaném zastropování, říkají někteří odborníci, protože ono vychází najevo ostatně i ústy pana ministra Fialy, Síkely, že to tak není úplně a že to je možná, že se občanům nám neříká úplná pravda. A jestli si dobře vzpomínám, tak trestní zákoník říká, pokud někoho uvedu v omyl nebo cizího omylu využiji. A já mám takový pocit, že nás tady někdo ve velkém uvádí v omyl. Říká, je to zastropováno, ale ve skutečnosti je to tak, že se něco dotuje. Co si o tom myslíte?
1: Máte úplnou pravdu. Zastropování je lež jak věž. Je to, jako stalo se to proto, že byly volby, jinak se to asi nestalo. Kdybychom si promítli, co o zastropování říkali pan premiér, tuším měsíc, dva, tři zpátky, už to v té hlavě nemám, tak on v podstatě to tehdy pan premiér říkal správně, že to nic nevyřeší. Já se přiznám, že samozřejmě rozumím právu, nejsem energetik, ale energetiky jsem obklopena, takže vnímám informace. Dneska tuším i pan také postupující do Senátu, pan senátor Canov, to v podstatě strašně pěkně prostě jaksi napsal, že jsme Česká republika a ne Česká republika, jako použil zkratku Česu. My skutečně jednáme tady naivně. Já se vrátím k tomu, co jste se ptal předtím. Zda je nutno respektovat výsledek voleb. Nic jiného než volby nikdo nevymyslel, to už řekl nějaký klasik minulosti, byť to má spoustu nedokonalostí. Ale má to několik výjimek z mého občanského pohledu, když ta vláda, která vznikla volbami, něco říkala a potom se její kroky odlišují od toho, co říkala a vede tu republiku, u nás tedy Českou republiku, naprosto ke dnu, ekonomicky ke dnu. Za mnou jezdí firmy, že pokud se něco nestane, budou muset za půl roku propouštět stovky lidí. Jezdí za mnou do advokátní kanceláře díky jaksi tomu, že jsem trošku stoupila jako do povědomí a říkají mi, uděláme všechno, co umíme, ale pro Boha, probuďte tu vládu nahoře. My se jinak do politiky nepleteme, když už podnikatelé jaksi jdou do politiky, protože vidí, kam se to řídí, říkají, nás už kupují, naše podniky kupují na hranicích s Rakouskem, jaksi rakouští státní příslušníci, protože prostě my nejsme konkurenceschopní díky té energetické krizi. Takže teď je úplně politika jedno, teď je totiž jedno levo, pravo, střed, kdo je tam, jestli Petr Pavel nebo Sněhurka, sedm trpaslíků, to je úplně jedno. Tady teď se musí udělat pořádek v ekonomice a naše země se musí zavčas ekonomicky zachránit. Proto v tuto chvíli, když je země ohrožena a ohrožuje jí vláda, kterou lidé zvolili, bohužel já zastávám názor, tato vláda musí odejít a momentálně v České republice tam pustit odborníky, aby napravili zavčas to, co se ještě napravit dá. Pak se můžeme zhluboka nadechnout, udělat třeba nové volby, jak to znovu lidé rozhodnou a já budu první, která je bude respektovat. Ale teď tady nejde vůbec o to, kdo vládne, ale co se děje s ekonomikou. Takže toto mě, jako, já jsem to také nechala vysvětlit, protože jak si neříkám nic, čemu nevěřím. A oni mi to opravdu úplně jak si polopatě vysvětlili, jednak to zastropování, že to je úplně nesmysl, že to stejně zaplatí ti lidé, nepomáhá to podnikatelům absolutně, takže ta ekonomika jde ke dnu a nás skoupí prostě zahraničí a my tady budeme chudí nebo co, jako prostě generaci dvě. Takže toto mi opravdu vadí, jako občanovi České republiky. Takže z toho důvodu říkám, tato vláda, když ukázala, že odborně na to nemá tu zemi vést, že ty nesmysly, co vypouští, to prostě, aby jeden pohledal, tak musí prostě odejít, to na tom trvám a potom, ať je nová prostě jaksi politická reprezentace, ale zatím, ať ty odborníci zachrání, co se zachránit dá. Obchodování přes tu Lipskou burzu, to je prostě katastrofa. My jsme největší výrobci energie tady a my prostě platíme nejvíc, to je absurdní. To je prostě absurdní.
0: Vy máte z minulosti zkušenost s prací novinářky. Co soudíte teď jako člověk, který se uchází o pozici zákonodárce? Já pořád si nemůžu zvyknout o zákonodárky. No.
1: Jo, klidně říkejte zákonodárce.
0: Hostka naše, jo. Tak co si myslíte o médiích veřejné služby? Do jaké míry tu veřejnou službu vykonávají, mám teda na mysli ta tři česká média veřejné služby, přičemž ČTK můžeme tak nějak nechat stranou.
1: Já musím říct, že tato doba těch dvou let ukázala tolik mezer i v jiných oblastech, že to není zákonem pokryto. třeba trošku jenom udělám takovou vsuvku, protože to je moje oblast ještě o kousek víc, že my jsme zjistili, že když prostě se šlape po lidských právech, tak tady není rychlá obrana. Že prostě ty soudy na to mají kolik měsíců a já třeba si myslím, a to bych také jako senátorka iniciovala, že pokud jde o zásah do základních lidských práv, tak by soudy měly mít stanoveno v řádu dnů, kdy musí rozhodnout. Že potom to přichází pozdě a prostě už to nepomůže. A toto je zase, a znovu se vrátím k vaší otázce, co se týká veřejné služby jako veřejnoprávních médií, tak to ukázalo také to, že v podstatě ona se stala, já se omlouvám za ten výraz, hlásnou troubou v podstatě vládní politiky. Oni, že trošku sympatizovali s pětikoalicí, to bylo vidět, možná to je to pražské prostředí, já nevím, ono to na tom venkově je trošku jinak, ale nic proti tomu, kdyby dávali prostor i té druhé straně. Já třeba osobně, když by byly další volby, tak bych doporučila nějaká pravidla zákona, že dobrovolně to nikdo dodržovat nebude, že by třeba diskutující v těch základních diskuzních pořadech museli vylosovat. Ať se tam někdo historicky znemožní, že třeba nemá zkušenosti a dere se do politiky, anebo ať ukáže, že na to má. Ale potom třeba, jako, co se týká té prezentace, nemají ti, co třeba vstupují jako nové subjekty do té politiky, vůbec šanci. Oni řeknou, o vás nikdo neví, no bo teď by věděli, když nejsou v těch médiích. Takže já musím kvitovat, že teď mě oslovila veřejná média, takže půjdu do veřejných médií, což je pro mě v podstatě, já to trošku vnímám jako zázrak, asi možná tím, že jsem postoupila do toho druhého kola, trošku jsem jako nezávislá upozornila na sebe, že to způsobilo hodně velké halo, až jsem prostě byla překvapena. Ale opravdu tam zase jde třeba o 2-3 věty v zákoně, když to trošku jaksi zúžím, které by museli prostě, nebo které by musela, ať mluvím česky, ta média respektovat, aby tam dala stejnou šanci opravdu všem. Zda někdo se je prostě víc známý, méně známý, prostě kandiduje třeba do sněmovních voleb, tak je takhle vylosujme a ať tam jde zkušený s neskušeným, ale ať prostě se ukáže. Jak říkám, každý má právo se historicky znemožnit anebo zazářit.
0: Předpokládám, že když teď prožíváte tu kampaň volební, tak lidé se vás ptají na kde co, protože ten senátor rozhoduje o řadě věcí ze všech možných oborů a říkal jsem si, kdybych já byl vaším voličem a měl možnost s vámi mluvit na ulici a položit vám dotaz, jak se zachováte, když, tak mě by zajímal v této chvíli ten problém korespondenční volby. Jestli byste takovou věc podpořila, nebo máte pocit i z hlediska práva, že to není tak úplně. Teď je tady ta zkušenost z Ameriky. Zajímá mě to, možná by to na mě by to mělo vliv, jestli vám hodím hlas.
1: Korespondenční volby absolutně ne. To slovo absolutně podtrhuju, protože za prvé, proč korespondenční volba? Že lidé jako nemají ani se zvednout a jít do těch volebních místností. Já to považuji, když to řeknu možná s trochou nadsázky, ale říkám, to je ta moje generace, která měla ještě zkušenost s totalitou, tak já si vážím toho, že můžu přijít do volební místnosti. Pro mě to je prostě svátek, když jdu volit. Takže proč jako by nemohli přijít do volební místnosti? A hlavně korespondenční volba v podstatě škrtá, protože je to zneužitelné, škrtá tajné hlasování, protože prostě tam se to dá zneužít, prostě dohledat, nikdo mi nebude říkat, že to nejde dohledat. Takže opravdu já jsem odpůrce korespondenčního hlasování, dá se tam falšovat, dá se zjistit, jak kdo volil, jenom to jde o to znát tu techniku. Já třeba, když si mám vyměnit počítač, tak si volám odborníky, ale jako, proč je takový tlak na to korespondenční hlasování? V podstatě ta Amerika je odpověď. Jo? Takže už jenom pochybnosti, že bylo to správně, nebylo, už toto mi stačí, že ty pochybnosti mohou vzniknout. Takže já jsem absolutní odpůrce korespondenčního hlasování.
0: Jak snášíte útoky, protože vím, že už jste byla také na všech možných seznamech nebezpečných a bohů dezinformátorů a tak, když sleduju, co si o vás dovolil napsat prestižní novinář pan Etzler, tak jaké to je pro vás, pro člověka, který se jinak pohybuje v právním prostředí a najednou jste okopávaná?
1: Jako já to řeknu tak, toto mě bránilo jít právě už snad 15-16 let jako do politiky. Byla jsem tam samozřejmě lákána různými subjekty, zvláště když člověk třeba, nevím, v tom právu trošku uspěje a tak dál, že mě znají snad všichni starostové v České republice, že často nějak prostě bráním jejich práva, často proti státu, takže oni ví, že se státu nebojím. Ale jak si pořád jsem říkala, absolutně ne, nikdy už nepůjdu do politiky, právě z toho důvodu, že takoví lidé jako pan novinář Etzler, já vynechávám to prestižní, tak si myslí, že jenom když prostě člověk typu třeba Jana Zvěrte-Hamplová vstoupí do politiky, já teda to spíš nazývám vstoupím do veřejného života, svou politika nemám ráda, tak si najednou vůči, když to řeknu dámě na Prahu 60, která snad profesi něco dokázala, je i mámou a babičkou a podobně, si dovolí napsat jakoukoliv sprostotu, jakoukoliv urážku. Dokonce tam v mém případě nějak se použilo slovo, že to je fašismus a podobně. Pro Boha. Já si říkám, jestli oni vůbec neví, co jako riskují. Když si něco podobného před těmi lety proti mě někdo dovolil na půdě komunální politiky, takovou sprostotu neuvěřitelnou, stálo ho to omluvu a 250 000. A u těch soudů toho přece jenom umím víc. Navíc tehdy tu protistranu odmítl kdokoliv z advokátů zastupovat. Že nebudou proti kolegyni zastupovat. Takže já si myslím, že by to tak bylo i teď. A velmi zvažuju, zda to opravdu po těch volbách neudělám. Že podle mě, pokud totiž tady tito lidé se neumlčí, že nemohou urážet, ať mě řekne, že se mnou nesouhlasí, že nemám pravdu, ať se proti mě posadí a řekne, tak já to znám od soudu pořád. Já mám pořád prostě protistranu. Mě nevadí v uvozovkách konflikt odborný. My potom jsme schopni s tím kolegou advokátem jít na kafe, že jsme profesionálové. Ale oni prostě nemají argumenty, tak uráží. Tak jsem si říkala, pokud se tito lidé neumlčí, tak potom lidé mého typu do té politiky nepůjdou. Prostě slušní lidé do té politiky nepůjdou, aby tomu to nemuseli čelit. Já jsem otrlá z té komunální politiky kdysi dávno. Teď jsem už si na to odvykla, že prostě mezi advokáty je prostě, my jsme jak ten Mirek Dušin, my neřekneme zprosté slovo, že by nám dneska u soudu dali pokutu a komora by řekla ty. Takže my opravdu jako se musíme chovat slušně, i kdybychom nechtěli. A jako pokud toto do té politiky nezavedeme, že opět se tam jak si vrátí gentlemani a dámy, tak tam ti gentlemani a dámy ti skuteční nepůjdou, i když umí a byli by tam prospěšní. Teď, že do toho jdou, nebo šla řada těchto lidí, tak je to proto, že opravdu ta republika je vážně ohrožená, oni to ví. Protože, jak to řekl jeden z komentátorů, tak Jana Zvěrte-Hamplová nepotřebuje tu funkci, protože já si i svoje ego uspokojuju v práci, jako úspěšnost a podobně. Ale že teď ta funkce potřebuje lidi mého typu a já to tak cítím taky, proto jsem do toho šla, že mi o tu republiku.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikátce to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má svá pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten mráz tam... a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda...
1: No, vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna, tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem. Ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize, odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek. A to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice

0: Že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koně mu na zuby nehleď.
1: Ne,
0: No tak on
1: to je na
0: nehleď,
1: Ukrajině.
0: tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadi v zubně smotriat.
0: No, tak on je
1: To jsou,
0: smotrel.
1: říkají naši ukrajinští přátelé.
0: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Oboje to samé.
0: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrel. Nesmotrel a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
0: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, Bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch Bitcoinů. To nebyl jeden Bitcoin, nebo několik desítek snad.
0: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co? Když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
0: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodnějíc než ten Blažek.
1: No, to, no, než Blažek, to není tak těžký.
0: A
1: Pozor,
0: mně
1: to.
0: se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
0: Tak tím to je. No, ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
0: No, raduje se Rakušan,
1: Já se třeba neraduju vůbec.
0: protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován,
1: Já se za to
0: ale pozor,
1: stydím jako občan.
0: kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006,
0: Jo.
1: ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
0: No,
1: Ale zatím to nevypadá.
0: a nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko Dekroa, ta má teď důvod k
1: Dekroa.
0: radosti.
1: Paní Dekroa. Teda jako je potřeba říct, že když se jmenujete Dekroa, je to pěkný. Je to
0: Je to
1: prostě
0: pěkný.
1: vznešený, je to lepší, než když se jmenujete Mařena Klobásová prostě.
0: To určitě.
1: Dekroa
0: No,
1: zní.
0: zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
0: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra, dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyl nějaký důchodce nebo co?
0: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
0: Václava P., Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
0: No, já
1: Vysočině.
0: nevím, hele, tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to
1: No a
0: snížilo.
1: jak se to ví, že to není pan P.?
0: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
0: No, asi ji nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila,
1: Koupila,
0: stáhla si
1: jasně,
0: ji,
1: stála si
0: opatřila si
1: ji.
0: ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježíš, to je ostuda.
0: No, vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu
1: A toto
0: spravedlnosti.
1: se opravdu stalo?
0: To se opravdu
1: A
0: stalo.
1: jak může být tak hloupá?
0: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. Na
1: No.
0: hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
0: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež

0: Šalba no, tak, a klam.
1: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
0: Jo, byl to modrovoký blondiák. No.
1: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
0: Pane bože.
1: Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
0: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
1: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
0: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
1: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
0: A zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
1: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
0: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
1: Pýcha.
0: Pýcha.
1: No.
0: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
1: Co to je?
0: Šorfka je jako takový podvůdek.
1: Šorfka, jako, to je hezké.
0: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
1: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
0: Na chodbě má krabice?
1: Jo, měl krabice.
0: Já to nechápu.
1: No to nemusíte nic chápat, papírová
0: krabice.
1: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
0: Virtuální takzvaně.
1: Jo.
0: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
1: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
0: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
1: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
0: To určitě ne.
1: Tak co byste dělal?
0: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
1: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
0: No.
1: Nestalo se ještě?
0: Ne. Bože. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
1: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
0: No já jsem paní, paní de Croix, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
1: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
0: To je.
1: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je. Ona
0: no
1: trošku je z výsluní pryč.
0: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
1: No a já jsem ten její projev viděla. A
0: já taky, no.
1: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové,
0: to
1: taková nucená obrana. A... Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
0: Tak třeba už je to jedno.
1: To bude ono.
0: Má už jiný... No. starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
1: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
0: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
1: Pa čemu?
0: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
1: Ježiš, která to byla.
0: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
1: No.
0: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
1: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
0: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
1: Ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
0: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
1: no,
0: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
1: jo,
0: tak to rádi přepošlou.
1: Takhle.
0: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké stonekové.
1: A ne nějaké stonekové, no.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
1: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No, ale ten, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No, to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
0: No. A je v tom tolik upřímnosti?
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
1: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no tak, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá, druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělali s tý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
1: Když se bojím, co vypadne?
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem se myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapan, Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, tak na sítích píše, kde
1: no to
0: co.
1: Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
1: Ne.
0: To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Tyjo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na Kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
0: No, ale já nevím. Já se dívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
0: Já se sedívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to Kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kukido.
0: Kukido.
1: Kukido, to zní skoro tak moravsky, Kukido.
0: Jako, no, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: protože... A víte, protože... že já taky?
1: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak napověste.
0: Ne,
1: no musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No a mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no,
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Uhum. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené, lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece jen. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu, a kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: domníváte se, pane Vlášku, že může jít také o to, tu hodnotu třeba těch aktiv anebo toho samotného zlata vytlačit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
1: No, samozřejmě.
0: Třeba i uměle snížit tu cenu?
1: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažíte i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupili už moc hovězího ten měsíc, tak se to taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
0: A nebo taky naopak.
1: A nebo taky naopak.
0: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaili.
1: Já v to pevně doufám.
0: No tak zatím v tom vidíme víc nevýhod než výhod.
1: Jednoznačně.
0: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
1: No v principu...
0: Jako chce to ta Ursula nebo kdo?
1: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
0: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že cash je král, ne?
1: No, to bývávalo.
0: Pak už to není bankéř.
1: To bývávalo.
0: No, počkejte, jakože už to neplatí?
1: No já když bych si vzal citát Amschela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety. Kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se tím musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
2: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle

0: v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a Jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. No. Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě,

0: kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou 2 kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? 0. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalejto prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi 2x tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí 1 000 000. A já řeknu, ty, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, hejtmana starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident, který by jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Moc děkuji, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je lékař, ředitel nemocnice na Brněnsku v Tišnově a také účastník finále o kandidát, respektive o pozici senátora ve volebním obvodu právě Brno a ta západní část Brna, říkám to dobře, Veverská Bytýška. Tak. Co bude první věc, pane doktore, v okamžiku, kdy se dostanete do Senátu? Nechci říkat, co podniknete, ale za co se zasadíte?
1: Já si myslím, že v současné době potřeba se asi nejprve zasadit, aby se konečně vyřešila situace s energiemi, protože ten problém přesahuje už naprosto rámec toho, co jsme čekali. Já si myslím, že tady už je ohrožena, nechci říct existence republiky, ale hrozí podle mě úplný krach. Dneska jsem shodou okolností četl, nevím přesně kde, že se vyjádřil už ředitel firmy Kofola, že zvažují propouštění, zvažují omezení výroby, protože my tady řešíme, mluvíme o energiích, ale na výrobu skla je potřeba ta energie taky a prakticky všechny sklárny v Česku zastavují nebo už zastavili výrobu, protože prostě na to nemají. Samozřejmě v okamžiku, kdy začne kolabovat průmysl a velké firmy, tak budou nezaměstnaní, ale já nevím, z čeho budou dostávat podpory v nezaměstnanosti, z čeho se budou vyplácet sociální dávky, když bude výrazný pokles odvodu na sociální zabezpečení. A to nemluvím o tom, že bude samozřejmě i výrazný pokles odvodu na zdravotní pojištění, což je věc, která se bezprostředně dotýká nás, lékařů a zaměstnanců nemocnic, protože za co budeme léčit. Mm-hmm. Takže já to vidím jako asi nejpalčivější problém současnosti.
0: Vy jste ředitelem nemocnice, pokud vím, tak tam nehrozí nějaká akutní situace ohledně energií zatím?
1: Zatím samozřejmě ten dopad bude velmi, velmi zlý. Na druhé straně za námi stojí Jihomoravský kraj, který prostě své nemocnice, dokud bude moci, tak určitě podrží. Zatím ty signály z kraje jsou jednoznačné.
0: Dobře, ale znamená to, i když tedy je to nějak saturované ty potřeby energií, tak znamená to, že budete nějak šetřit, jste připraveni tak, jak nám říkají naši členové vlády a příslušní ministři a tak, že se musí snižovat teplota v místnosti a tak. Jak je to u vás v nemocnici?
1: My nemůžeme snižovat teploty v místnosti. My samozřejmě nepřetápíme, ale je nějaká minimální teplota v místnosti, která je nezbytně nutná kvůli pacientům. A já si myslím, že naši politici si musí uvědomit, že tam by mohli ležet i jejich rodiče. A stavět se k tomu tak, když řekne paní Adamová Pekarová, že se sníží teplota o 2, o 3 stupně, tak to je naprostý nesmysl. My tím ty lidi ohrožujeme, prochladí se, budou nemocní, mohou na to zemřít, no, mohou mít těžké zdravotní komplikace.
0: Dobře, a nějaká úspora, o které přemýšlíte, abyste, když teda budeme my všichni spořit, tak jestli také budete nějak spořit?
1: Samozřejmě ty úspory musíme udělat, musí se udělat zejména ve spotřebě elektrické energie. Já bych použil to zprofanované heslo, které si pamatuju ještě jako děcko, nesvítí někde zbytečně. Jsem přesvědčený, že budeme muset omezit určitě poskytování některých služeb, jako je vodolečba, která je energeticky velice náročná. Ale ono v těch nemocnicích, ty úspory prostě mají své limity. Navíc nemocnice v energeticky špatné budově, je to stará budova, kvůli tomu, že má památkovou ochranu, nemohli jsme ji zateplit a tak dále. Takže samozřejmě ta energetická náročnost u nás bude vždycky vyšší než u zcela nového baráku.
0: Pozorujete, pan doktore, nějakou nervozitu třeba u pacientů? Nebo u návštěvníků, kteří přijdou na návštěvy za pacienty, jak to bude? Bude dostatek tepla, světla?
1: Ta nervozita u lidí postupně začíná, ale já bych řekl, oni jsou nejvíc nervózní z toho, že si jeden den přečtou v novinách. Bude dobře. Druhý den si přečtou, bude sice dobře, ale jenom do určité míry. Třetí den si přečtou, vlastně bude úplně dobře. Takže ono vyjádření některých ministrů naší vlády jsou taková, že ti lidé vlastně neví, čemu mají věřit a v podstatě potom nevěří ničemu. A bojí se naprosto oprávněně o to, co je čeká v budoucnosti.
0: Dobře, a teď vy jste tedy prošel prvním kolem, máte jako soupeře pana Töpfera, což je herec, a během tohoto víkendu, toho nadcházejícího, proběhne to druhé kolo. Jak moc si na to druhé kolo věříte?
1: Já si samozřejmě věřím a jsem přesvědčený, že jsem svým programem oslovil lidi z regionu. Já jsem celý výsledek voleb hodnotil i tak, že 70% obyvatel regionu, respektive voličů, řeklo, že chtějí kandidáta z regionu, protože kromě pana Töpfera jsme z toho regionu všichni. Navíc já doteď nevím, jaký má pan Töpfer regionální program, protože měli jsme už spolu 3 duely. Ten první byl v prvním kole, kam pan Töpfer nepřišel. Včera bylo v Českém rozhlase, kde jsem byl taky sám jak sirota, a dnes před několika hodinama na ČT24 jsem byl v tom duelu taky sám.
0: Jak si to vysvětlujete?
1: Já samozřejmě, protože probíhá druhé kolo, jak se nechci nějak vymezovat vůči svému protikandidátovi. Na druhou stranu si říkám, jestli má regionální program.
0: No, já jsem zaznamenal v Mladé frontě vyjádření v té jihomoravské mutaci všech těch, celý ten peloton, tak jak jste do toho šli. A vy tady každý z těch kandidátů vypisujete, co všechno byste dělali pro region jako zástupci toho regionu v Senátu. A pan Töpfer tady má napsáno posílit senátorský klub Spolu. To především proto, že vláda je tak silná, jakou má podporu v parlamentu. A to je všechno. Vlastně jedna takováto věta. Je to taktika, je to volební kampaň z jeho, nebo je to jakási, promiňte to slovo, nafoukanost, nebo co zatím čtete?
1: Já to právě vůbec nechápu, protože i když jsem tím krajem projížděl, a já jsem ten region opravdu projel několikrát, všech 111 obcí jsem navštívil, hovořil jsem s lidmi, a já jsem měl pocit, že proti mě kandidují 2. Jeden Četník a Razim, a jeden pan Töpfer. A tak se to tak nějak prolíná, takže já jsem ze začátku si nebyl jistý, jestli vůbec kandiduje, protože všude byly vývězky, přijďte na besedu s Četníkem a Razimem. A teprve později se objevily billboardy, že pan Töpfer kandiduje do Senátu. Samozřejmě ta informace předtím prošla médií, ale přišlo mě to takové zajímavé, protože všichni ostatní kandidáti jasně deklarovali svoji chuť jít do toho senátorského klání, měli jasný program. Řekl bych, že ty naše programy se od sebe úplně zásadně nelišily, protože ten nosný bod byl vždy, co uděláme pro ten region, což já považuji za absolutní prioritu.
0: Mně se dostal do rukou ten leták, který mě zarazil také jako člověka, kterému záleží na tom regionu, a tady napsaný, jmenuji se Tomáš Töpfer, jsem herec, režisér, divadelní pedagog a velitel četnické stanice a Razím. No, předpokládám, že pan Töpfer má určitě nějak vyjednaná autorská práva s Českou televizí a s autory těch četnických příběhů, jak se to jmenuje?
1: Četnické, myslím, humoresky.
0: Četnických humoresek. Ale vám toto nevadí, že se v té senátní kampani zneužije ta role? Proč něco nepodnikáte? Já vím, že to řeší podle teda, promiňte, ještě podle jiného článku v novinách, to řeší už rada pro rozhlasové a televizní vysílání, no ale tak tomu dá nějaké stanovisko až po volbách.
1: Já vím, že ostatní kandidáti, kteří v prvním kole neuspěli, nepostoupili do druhého kola, to nějakým způsobem řešili. Já jsem nepovažoval za zcela korektní se k tomu jakkoliv vůči panu Töpferovi vymezovat. Já si myslím, že volič by si měl udělat svůj obrázek. V okamžiku, když pan kandidát Töpfer nepřišel do žádné besedy, do žádného duelu, ptám se, přijde vůbec někdy k nám do toho regionu?
0: Ano, dobře. Správná otázka, samozřejmě. Pane doktore, co je aktuálně, kromě těch energií, vašima očima největší problém toho regionu, za který kandidujete, protože předpokládám, že na rozdíl od protikandidáta jste tam místní a záleží vám na těch lidech tam, protože jsou to vaši kamarádi, lidé příbuzní. Tak co vidíte za ten problém číslo jedna hned po energii?
1: Já samozřejmě mám pohled člověka, který se celý život pohybuje ve zdravotnictví, okrajově i ve sportu. Takže samozřejmě já vidím ty problémy přesně v těchto oblastech. Jako asi klíčový problém vidím to, že není dotažená prevence v medicíně po těch 3 letech covidu. To je právě ten můj bod mobilní prevence. Ordinace. V době covidu se neřešily žádné jiné nemoci. Neřešila se prevence rakoviny, prevence onemocnění srdce, prevence cukrovky. Podle mě je to časovaná bomba v populaci a je to potřeba extrémně rychle řešit. Já to mám jako asi jeden z hlavních bodů mého programu, protože je potřeba, aby tuto možnost zohlednil zákon o veřejném zdravotním pojištění, aby z nemocnic ty preventivní týmy byly schopny vyjet a vyjet do těch jednotlivých obcí.
0: Já tomu rozumím, ale řekněte ještě, co všechno je součástí té prevence, jak po ní voláte. Vy říkáte, že COVID to na nějakou dobu zastavil a mám tím rozumět tomu, že se jedná o prevenci všech možných nemocí, včetně někdo chodí na to po 50, na to tlusté střevo. Já nevím, co jednou druhém.
1: Samozřejmě my z nějaké mobilní ordinace nejsme schopni udělat pochopitelně všechno. To se musí, já nevím, vyšetření tlustého střeva se musí dělat třeba na specializovaném pracovišti. Ale ten základní vyšetření na onkologické markery z krve jsme schopni udělat, obratem to zpracovat v nemocnici a samozřejmě jsme schopni tak zachytit lidi, u kterých ten problém začíná a je snadno řešitelný. Je to výhodné ekonomicky pro zdravotní pojišťovny, ale hlavně to je výhodné pro ty lidi, protože i ta rakovina, když se řeší úplně na začátku, tak se řeší velice nekomplikovaně a lidé po té léčbě nejsou invalidizováni.
0: Vy jste pracoval nějakou dobu ve Vídni v dětské nemocnici zaměřené na onkologická onemocnění.
1: Ano.
0: To správně. Jaký je rozdíl mezi takovou nemocnicí v Tišnově a nemocnicí ve Vídni?
1: Tak já bych řekl, že to byla úplně, nechci říct jiná úroveň nemocnice, ale bylo to extrémně specializované pracoviště právě na dětskou onkologii. Byla to, si myslím, jedna z nejlepších onkologických klinik pro děti asi v celém Rakousku. Já jsem tam pracoval jako vedoucí lékař na krčním oddělení, kdy jsme řešili i řadu dalších zákroků, i mimo krční, takže tam jsme dělali takovou malou chirurgii v podstatě s primářem. Zatímco nemocnice Tišnov, tam máme tu druhou část toho spektra pacientů, spíš generaci vašich prarodičů a mých rodičů. To znamená věk od nějakých 75, 80 nahoru. Je to zařízení následné péče, kdy se snažíme ten jejich život zkvalitnit, doléčit onemocnění, které se nedají léčit ve fakultkách. Potažmo v našem rehabilitačním ústavu jsme schopni je znovu rozchodit, rozpohybovat a vrátit je do toho aktivního seniorského života.
0: V okamžiku, kdybyste usedl v Senátu a máte k tomu relativně blízko, protože teď za pár dnů, respektive za 3 dny jsou volby, to druhé kolo a vy jste tedy jeden z finalistů v tom obvodě číslo
1: 55
0: je to. Tak samozřejmě budete hlasovat o spoustě věcí, které jsou třeba na hony vzdálené zdravotnictví anebo věcem o které znáte. Setkáte se se spoustou věcí, tak řekněte, co byste si třeba myslel o takové korespondenční volbě? Prošla by vašema rukama?
1: Já jsem zásadně odpůrce korespondenční volby. Já si myslím, že kromě toho, že svým způsobem nejsme schopni zajistit tu elementární věc, že ta vojna je tajná, že ji každý dělá sám za sebe, za plentou, tak je to snadno zmanipulovatelné. Já si myslím, že ty příklady v zahraničí jsou jednoznačné. A myslím si, že ti, kdo ji prosazují, by se divili, že se nakonec může obrátit i proti ním. Já jsem zásadně odpůrce.
0: Takzvané manželství pro všechny?
1: Taky mám zcela konzistentní názor. Já si myslím, že manželství v rámci křesťanské Evropy jako institut svazek muže ženy funguje takřka 2000 let. Rozhodně bych na tom nic neměnil. Myslím si, že je to tak správné. Na druhé straně si myslím, že v rámci registrovaného partnerství je řada legislativních věcí, které ještě nejsou dořešeny a které by se dořešit měly.
0: Takže pro nebo proti?
1: Registrované partnerství ano, manželství ne.
0: Horkovod z Dukovan do Brna, to teď začíná být velké téma a určitě ho budou řešit politici. Je to pro vás cesta?
1: Tak horkovod z Dukovan do Brna je projekt, který teoreticky vznikal při stavbě dukovanské elektrárny. Doteď jsem nečetl jedinou ekonomickou rozvahu. Samozřejmě myšlenka je to velice dobrá, ale já se chci podívat prvně na ty čísla, jestli je to projekt, který se vůbec má šanci kdy zaplatit.
0: Vztah České republiky a české politické, myslím tím té vrcholové reprezentace ke konfliktu na Ukrajině? Jak to vidíte?
1: No, já si myslím, že válka je to nejhorší řešení vždycky. A nezúčastněné státy by se měly primárně snažit o to, aby se ta válka zastavila, aby se začalo jednat. Protože já, když to poslední dobou vidím, tak mně to připadne jako takový sportovní zápas. Lidi různě fandí, ale tam umírají malí děcka. A to je prostě špatně.
0: No, vy říkáte, válka je špatně, ale válka tady je, nebo na té Ukrajině je. A co teda posílat Ukrajině zbraně? Může se stát, že o tom budete hlasovat, tak ať vaši voliči, pane doktore Semrády, vědí, jaký je váš postoj. Posílat peníze na zbraně, posílat zbraně, anebo iniciovat jednání, jestli vůbec v Čechách je někdo takový, kdo by tu sílu měl?
1: Já si myslím, že Česká republika, a nechci podcenit naši vlast, ale opravdu není velmoc ani evropského formátu, takže si myslím, že my asi na té Ukrajině nejsme schopni být tou jednací stranou, která přijme Rusko a Ukrajinu, aby si sedli ke stolu, ale myslím si, že minimálně by se dalo využít předsednictví v Evropské unii, aby tam jako partner jednala Evropská unie a snažila se tu situaci sklidnit. Jako posílat zbraně do válečné zóny mě připomíná hasit požár petrolejem.
0: No a Evropská unie, jste spokojen tak, jak se věci mají, nebo vystoupit a nebo reformovat? Co myslíte?
1: Já si myslím, že Evropská unie je dobře, že je. Ve své současné podobě to připomíná byrokratického molocha, který řeší pouze sám sebe a vysloveně škodí národním státům, ale rozhodně nejsem pro její zrušení, ale zásadně reformu.
0: To by znamenalo zásadní reformu, co? Zeštíhlení nebo odebrání části pravomocí?
1: Odebrání části pravomocí. Rozhodně bych byl proti tomu, aby členské státy nemohly cokoliv vetovat. To je v ten okamžik, jako všechny menší země přestávají být rovnocennými partnery.
0: Takže zachování veta.
1: Zachování veta. A myslím si, že Evropská unie by měla řešit ty klíčové věci. Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, nějakou společnou evropskou armádu, společnou ostrahu evropských hranic, páteřní síť dálnic, ale opravdu by neměla zasahovat do našeho života tak, jak teď ten byrokratický moloch zasahuje.
0: Říkáte si o vysoký post, prestižní člena Senátu. Je podle vás Senát důležitou institucí, anebo byste jako občan, protože občanem zůstanete po volbách tak, jak tak, si uměl představit, že naše země by Senát neměla?
1: Já si myslím, že Senát je důležitou institucí. A je zajímavé, jak se mnozí politici snaží Senát znevážit, protože ten Senát opravdu by měl být tou protiváhou jak parlamentu, tak prezidenta. Měl by vracet špatné návrhy zákonů do sněmovny. Problém je, že když jedna strana má, nebo jedna koalice má většinu ve sněmovně a má tu většinu v Senátu, tak samozřejmě se navzájem podrží. Navíc v mnoha případech je Senát za odměnu starým vysloužilým matadorům ze sněmovny, což je špatně. Pokud ten Senát nebude složen z převážně odborných a nezávislých osobností, tak v životě tou protiváhou nebude. Takže já si myslím, že tady je potřeba vysvětlit tu funkci Senátu a přimět lidi, aby do toho Senátu opravdu chodili volit. Ale samozřejmě ten zájem sněmovny je, aby ten Senát pokud možno byl takový poslušný doplněk, kterým se protáhne cokoliv, a to je špatně.
0: Jistě se vás budou v Senátu ptát na váš pohled na média veřejné služby, tak zůstaňme jenom u Českého rozhlasu, u České televize. Jste například pro navýšení koncesionářských poplatků?
1: Určitě ne.
0: No ale když by ta televize, ukazuje se, že v případě televize budou peníze chybět, tak jaké nabízíte řešení?
1: Já si myslím, že Česká televize by v tomto případě se měla víc snažit o to, aby některé věci byly součástí placených kanálů nebo placené pořady. Protože další navýšení koncesionářských poplatků povede pouze k tomu, že lidé se budou odhlašovat, Česká televize bude řešit, zda mají nebo nemají přijímač, a vydělají na tom exekutoři, což podle mě není ta správná cesta.
0: Držím vám palce, pane doktore, za pár hodin to začíná druhé kolo senátních voleb obvod 55 a doufám, že se tady za čas uvidím s Božkem Semrádem, co by senátorem. Mějte se hezky a díky za to, že jste přišel.
1: Naschledanou. Já bych chtěl požádat všechny obyvatele Tišnova, Ivančic, Rosic, Bystrce, Žebětina, Kníniček, Borovníka, Dolních Louček a těch všech dalších obcí, aby opravdu přišli volit. Aby přišli volit v pátek a v sobotu v druhém kole senátních voleb. Je to 15 minut. Těch 15 minut ovlivní vás život na 6 let dopředu. A volte člověka, za kterým je vidět, že v regionu něco ukázal. Nevěřte slibům. Děkuju.
0: Naším hostem byl Božek Semrád.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
3: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
2: stačí se podívat, teď my se motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
3: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
2: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
3: V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka
2: ano,
3: tramvaj.
2: To
3: sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
2: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
3: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
2: Jak se objektivně určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
3: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
2: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
3: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
2: No, ale asi o to usilujete.
3: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý rok.
2: Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
3: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
2: Takže vyplníte něco, co udělali
3: ne,
2: před námi?
3: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
2: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
3: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
2: já
3: než ten cyklista.
2: Já se bojím o toho cyklistu.
3: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené,

0: Trend SANEP pro XTV 7,2, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
1: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
0: jako
1: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
0: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
1: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky uhlí. Hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
0: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
1: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
0: ale neupozornil jste na to.
1: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
0: neměli vrazit. Údajně jsem zaškrtl posílat peníze na účet.
1: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
0: já jsem si žádný
1: peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
0: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
1: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
0: je, no,
1: jako,
0: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
1: Jak se říká,
0: je to něco, co
1: jak říká klasik politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme.

0: a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedaří?
0: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný. Spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného. 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany. Jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho neviním. Mě zajímá, jestli
0: tam nejsem já. Jestli co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli. A naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
0: bylo
1: jako pár měsíců,
0: ale
1: stejně by měl skončit. Ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátů.
0: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hodspali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no-go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo dozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona ta kauza se teďka...
1: On vás zve na Národní třídu, myslím, nedělá
0: zvát. Dneska, no, ale
1: aha,
0: to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke STANu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy STANu a tak dále, trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: No. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu ceduli jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neodpáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konzolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá teď ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší. Tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku, Donald Trump se taky lísá. Putinovi, podle vás?
0: Když no, se tam já myslím, že Donald Trump zřejmě jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a do v té vládě stát. Bude sedět za vás.
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Je mezi odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte, kam
0: mířím. Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci
0: 600 000
1: stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který si
0: žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš... Přesuzujete vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že je z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se, už jsme...
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale napříště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, běžný mělo občan by se pořídil, ještě víc. Pořídil a hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz

0: Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
2: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
1: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz. Za stranu a za lidi, díl 83.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: vůbec
2: krok po kroku
1: jde
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme. Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruji. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná, na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, 20, nevím.
2: No. No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí

0: vydržet diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. Mm-hmm. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská, co myslíš? Dá se to porovnat?
1: To určitě, ale já bych se skoro...
0: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
1: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
0: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
1: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
0: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
1: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
0: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba o komory patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
1: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
0: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
1: Jo, no. To určitě. No.
0: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpůjčetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
1: Ne, já myslím, že ne.

0: Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí. Oni dávají nějaký 3,5,
1: Tři a
0: tuším,
1: půl.
0: 3%, no.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku
0: Měli,
1: problém.
0: měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký,
1: Přesně
0: viď?
1: tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lek tím tou
1: No,
0: vizualizací.
1: můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla hlavně, proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud jde
1: Je co?
0: o
1: Je co?
0: něco, je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už je jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamane, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe. Ukrajina tam svojí institucionální zkorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet
0: No.
1: klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na
0: Dí
1: konci.
0: díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.

0: Petr Janíček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Janíček je majitel Swingers klubu v Praze. Fantasy klub, jestli to říkám dobře. Dokonce klub, který dostal jakousi cenu evropskou nebo světovou, patří mezi nejlepší v Evropě, myslím, víte.
1: Je to nejlepší na světě.
0: Na světě.
1: Je to vlastně server, který hodnotí kluby, něco jako je Michelin v restauracích, tak je určitá vlastně skupina lidí, která hodnotí kluby na této bázi podnikání.
0: Znamená to, že v Praze, na okraji Prahy je klub, kde se provozují swingers party a ještě různé jiné podobné aktivity. A k tomu se dostaneme, pane Janíčku. Když jsem se díval na vaše stránky, tak jedna ze základních vět, kterou tam máte napsanou, je: vyhráli jste boj s předsudky. Co tím myslíte?
1: No, je to takový ten všeobecný pohled lidí na swingers, když to nikdo ještě nezažil. Lidi nějakým způsobem dostávají informace z nějakých článků, video nebo cokoliv. A ta realita je vždycky někde trošku jinde. A ty předsudky jsou o tom, že je to něco špatně, nebo že to je zvrhlý a tak. Ale hodně lidí k tomu nějakým způsobem tíhnou a chtějí třeba něco takového zažít. A to je takový ten jejich vnitřní boj s tím, jaká je realita.
0: A hodně lidí... Jaká je realita?
1: Realita je hodně příjemnější než to, co čekají. Protože když se někdo opravdu podívá na to video, tak to je natočený komerčně, tak, aby to bylo v úzovkách zajímavý. A ta realita je úplně o něčem jiným, že tam někdo může být jenom přítomný, nemusí se zúčastnit toho vlastního dění, je tam v úzovkách vidět a být viděn jenom se svým partnerem, bez toho kontaktu s ostatníma. Samozřejmě, když někdo chce, tak se může s někým zkamarádit a zažít něco jinak, ale není to povinnost. Jo. Tam opravdu každý je sám za sebe, kvůli sobě, ne kvůli ostatním. A takový to odmítnutí, který v tom případě, když je tam nějaký dotaz, není nic jakoby špatně. Jsou tam páry, které jsou tolerantní, ví, že tam každý není pro všechno. A ta komunikace mezi těma lidma je to hlavní.
0: Možná existuje v širokém povědomí lidí jakási představa, co to je a není ta swingers party, protože spousta lidí si myslí, že to je totéž jako hromadný nebo groupen sex, což je nahony vzdáleno, dočetl jsem se na internetu. Tak zkuste to popsat, když se někdo rozhodne k vám jít na swingers party, co vlastně zažije od toho příchodu, možná až do odchodu.
1: Tak důležitý je, když někdo chce přijít, tak se vybírá, dá se říct, druh party nebo podle datumu a hledá nějakým způsobem čas a i tu atmosféru nebo nějakým způsobem téma, který ho zajímá. Diametrální rozdíl je mezi party, kdy je to jenom pro páry, a nebo kde můžou i přijít solo muži, protože potom samozřejmě jsou tam jiné složení. Samozřejmě nejvíc párů přichází, když je tam ta párová atmosféra. A my ty nový lidi provedeme, dáme jim informace, dostanou skřínku na oblečení a veškeré informace předtím, než ještě cokoliv začne. Dostanou náramky s číslama, aby nějakým způsobem jsme měli možnost při útratách nebo při objednávkách identifikovat. A ty náramky mají dvojí barvu. Mají modrou a červenou. Ty s tou modrou, tak jsou ty, kteří se chtějí seznámit s někým a víceméně tam možnost nějakého zapojení. A ty, co mají červenou, tak tím ostatním dávají najevo, že chtějí být sami. A tím je to pro ně takový osobuzující, že vlastně není na ně tlak z hlediska toho, že něco se s náma může a takhle. A tím, že když vidí někdo červený náramek, říká, tak bavit se můžeme, ale víme, že to je odsaď pocaď, že vlastně ty erotické hrátky jsou jenom mezi tím párem a že se nechtějí zapojovat dál a je to zcela běžný. Takže hodně těch párů, kteří takhle přijdou úplně poprvé, tak dostanou ten červený náramek, když si o něj řeknou, a jsou tam vlastně hlavně pro sebe v té atmosféře. Vidět a být viděn, nějakým způsobem naživo, a ten večer je pro něj takový jakoby v tom případě jenom pro ně. Jakoby nezávazný, že s někým si něco musí, nebo že se stane něco, co by ublížilo tomu druhému. Takže je to takový hodně pozvolný a ten večer má nějaký vývoj. Ty páry, když přijdou, tak samozřejmě provedeme, oni si potom sednou, dají si něco k pití, je tam nějaký program, nějaký tanečnice, a pak přichází až po nějaký době nějaký čas, kdy víc lidí začne odcházet na ty pokoje do výřivky a tak. a začne se víc aktivit odehrávat vzadu v těch pokojích.
0: To znamená sex?
1: To znamená sex, ano.
0: A proč v pokojích? Já žiju v tom, že to swingers party je právě kouzlo v tom, že mě dělá radost, když se na mě někdo dívá, nebo já se na někoho dívám.
1: No tak ty pokoje jsou na to připravený. Jo, je to otázka, že tam jsou velký postele, je tam hodně prostoru, různý pokoje, různý velikosti, i vybavený pokoje z hlediska nějakých možností, které doma lidi nemají, pouta a tak. A samozřejmě, když má někdo nějaký způsob náladu a nějaké chce být i u baru, tak i tam je to možný, ale není to moc častý. Je to takový, že lidi spíš tíhnou k tomu, jako když teda tak jdou na pokoje a tam jsou i mezi více lidma, který nějakým způsobem jsou takhle zapojení.
0: Kdo je takovým typickým klientem pražského swingers klubu?
1: Já si myslím,
0: že... Je to podnikatel, je to student?
1: Já si myslím, že je to věkově od nějakých třeba 25-30 let, kdy už je to, ten pár už je spolu nějakou dobu a chce ten svůj erotický vztah posunout někam trošku dál. Není to opravdu pro ty lidi, kteří se znají týden, 14 dní, ale je to takový ten, to okořenění toho erotického života, že můžou zažít něco, co třeba nezažili a přinese jim to něco pozitivního, protože je to něco, co neznají, pokud ani jeden z nich nikdy nebyl. A tyhle ty páry přichází zažít něco vzrušujícího a prakticky, když se jim to obou dvou zalíbí a víceméně najdou v tom nějaký smysl, proč tam chodit, tak se z toho stávají stálí zákazníci a vlastně pak v nějakých periodách nás navštěvují, když mají čas, náladu, možnost.
0: Takže existuje něco, tak jak se v hospodách říká štamgasti, tak existují stálí hosté,
1: ano,
0: kteří se k vám vracejí?
1: K nám se vrací hodně lidí. Jo? Samozřejmě, že štamgasti je to takový, když už někdo k nám chodí leta, tak ho známe hodně dobře. A pak jsou lidi, kteří se k nám vrací třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Taky je známe, ale nebavíme se s nimi třeba tak intenzivně, jako s někým, koho znáte víc nebo delší léta. Někdo i má trošku takový, že tu komunikaci zvláštní jakoby nevyžaduje, že má jenom ten servis barový a tak. Ale samozřejmě je to založený hlavně na klienty, která se vrací. Kdybychom to měli jenom na nových lidech, tak by tam bylo hodně málo lidí. Takže opravdu ta klientela je párová, který nějaký způsobem jsou v nějakém už jakoby věku, kdy jsou spolu chvilinku, nějaký roky a chtějí zažít něco zajímavého. A není to ani věkově nějak omezený. Spíš k nám chodí lidi na úrovni, který jsou, se o sebe starají a pak vlastně tam potkávají podobné páry, jako jsou oni, mají si s kým co říct a jsou tam nějaké sympatie, které takhle probíhají.
0: Předpokládám, že vy jako majitel a člověk, který to tam manažeruje, se v průběhu těch večerů tam pohybujete mezi lidmi.
1: Ano.
0: A tu a tam se musí přece stát situace, že tam přijde pár, který je tam zcela z vůle toho jednoho, protože jeden to chce a druhý tomu podlehne. A zpravidla to chce muž a žena potom teda, aby, nebo tak si to nějak představuju, jste tam i o to, abyste v takové situaci pomohl, abyste třeba moudře s milostivou paní pohovořil?
1: Jde o to, že jsem tam o to, abych předal ty informace, protože když někdo přijde někam a je nervózní, tak hlavně z toho, že neví. Nebo má nějaké představy, které jsou třeba špatné. Takže se to řekne v reálu, jak to je, a i to vlastně podle té atmosféry každý pozná. Jo? Když tam přijde ten pár, tak se někam posadějí a vlastně vidí, že normálně sedí, jako v jakomkoliv jiném baru. Dají si pití, pozorují okolí a nic zvláštního se tam neděje na první pohled. Je to takový, že ta atmosféra přichází postupem večera. Pomůže tomu třeba nějaká sklenička z hlediska uvolnění a tak, ale ty lidi, když potom provedeme po klubu, tak zjistí, jaký jsou tam prostory, vysvětluje se, co se může, co se nemůže, lidi se zorientují a prakticky mají i nějakou otázku, tak se odpoví a je to otázka trošku dostat se do té atmosféry a i lidi k tomu získávají potom určitou důvěru.
0: Co jsou, pane Janičku, ty základní věci, které jsou zapovězeny, to, co se nemůže?
1: Tak princip je, že se musí respektovat to, že někdo třeba nechce v úzovkách, když se to zjednoduší. Takže to není urážka, ale je to otázka vyřčení nějakého svého pocitu. A ty lidi se s tím docela dobře srovnají, protože ví, že ta tolerance v tomhle tom je důležitá a že ne všichni jsou tam pro všechno. Takže tohle je takový ten základ. A potom jsou tam nějaký hygienický základy, které fungují asi všude, že jsou tam kondomy, nějaký ubrousky a gely a tyhle ty věci, které jsou z hlediska hygieny, že každý má osušku, prostěradlo a dodržujeme tam my z hlediska klubu nějakou čistotu a to chceme i od těch lidí. A potom je to hodně o té komunikaci mezi lidma, že opravdu není to, že byste někoho vyhodil dveřma a přišel oknem. Tam opravdu jsou lidi, kteří jsou rozumní. Kdyby náhodou někdo opravdu nerozuměl a obtěžoval někoho, tak to vyřešíme. Ale tím, jaká tam chodí klientela, tak tohle to se opravdu neděje.
0: Jak často se stává, že u dveří někomu řeknete nezlobte se, ale vy ne?
1: No, stane se to v případě, když přijde někdo bez rezervace a už opravdu ta kapacita nějakým způsobem překračuje tu mez. Protože ta kapacita klubu je daná, aby to tam opravdu nebylo přes. A stane se, že přijde někdo z hlediska solo muže, který přijde na párovou party a tak ho tam nemůžeme pustit. Mm-hmm. Většinou ty páry, které přichází, tak už vědí, že aspoň zavolat předtím, než někam jdou, že řeknou ano, můžeme, přijdeme, na jejich jméno, na přezdívku se udělá rezervace a už si na počítáme. Takže nestává se často, že bychom někoho nepustili do klubu, ale i stane se to, když opravdu ta kapacita klubu na některých akcích je limitovaná a přijde někdo přes.
0: Řeší se nějakým speciálním způsobem třeba dress code, jak musí vypadat? Nebo tam můžu přijít tak, jak si odskočím od plotny?
1: Jste to řekl hezky. My se snažíme z hlediska nočního klubu, aby to vypadalo i z hlediska pojetí těch lidí, aby přišli slušně oblečený. U žen ten problém není, ty opravdu se dokážou oblíknout hezky, u pánů je to takový někdy, že mají tendenci hlavně v létě krať asi tričko, což nechceme. Chceme opravdu, aby i ty pánové pro to něco udělali, takže aspoň nám stačí tričko s límečkem, kalhoty, aby byly slušně oblečený. A pak jsou speciální party, kdy je dress code víc vyhraněný. To znamená v uvozovkách bílá party, černá party, takže vlastně kompletní oblečení musí splňovat požadavky, které jsou vypsané na tu danou party. Mm-hmm.
0: Kolik se tam vleze lidí k vám?
1: Tak ta kapacita je pro 50 párů.
0: To
1: znamená 100 lidí.
0: Takže když je plno, tak můžu potkat 99 lidí teoreticky.
1: Můžete.
0: Jako, a stává se to? Bývá vyprodáno?
1: Stává se to. My jsme byli trošku rozříznutý koronavirem, protože jsme v té chvíli byli zavřený jako první. Získali třeba jenom otevírací hodin a veškerých hygienických nějakých omezení. A měli jsme třeba dvakrát, třikrát v měsíci plno. Není to na každý party. Ale i teď víceméně se stane, že nějaká akce má velký zájem a přijde hodně lidí.
0: Si představuju ten okamžik, jestli to vůbec někdy nastalo během těch dvou vln koronaviru, že tam byla party, byla ta už pozdní část, kdy už, jak jste to popisovali, to takové uvolněné a chodila tam většina lidí a byli zcela na hatě a měli roušku jenom třeba. To nenastalo?
1: To nenastalo. Tam jakoby, my jsme byli omezený tím, že když byly nějaké pravidla, nějaký hygienický, tak se vlastně tam neotevřelo. Jo. Bylo to takové, že ty roušky, když se museli nosit v těch interiérech, většinou to bylo tak, že u té konzumace nebo něco, tak byly omezení, že se u konzumace nemuseli nosit roušky, nebo že byl nějaký omezený počet lidí třeba na kapacitu, prostor a tyhle ty věci. Takže ono se to, ty podmínky hodně měnily. Víte, že to nebylo úplně furt stejně. Jo, a samozřejmě bylo by to paradoxní, kdyby člověk tam opravdu, jak říkáte, by byl nahej a měl na sobě roušku a šel se v ozovkách milovat tam dozadu ze své přítelkyní. Takže tyhle ty pravidla byly trošku dodržované z hlediska toho, co se muselo, ale nebylo to v tomhle tom paradoxu, že by opravdu to takhle dopadlo.
0: Stane se, pane Jeníčku, že k vám za ty roky, co to děláte, přijde nějaká mediálně známá osobnost? Neptám se na někoho konkrétního, chraň Bůh, ale jestli se to přihodilo, jestli se to někdo někdy risknul?
1: Říkáte risknul. To je to, co se právě bojí většina lidí. Jo. Je, že to o mně někdo bude vědět. Já jsem známý, nebo já tady potkám někoho. V zahraničí tohle to vůbec nehrozí. Tam jako lidi to mají úplně jakoby normální, jakoby v úzovkách, že máte rád maso nebo jste vegetarián, tak se o tom lidi baví úplně normálně, takže chodí třeba na swingers. Tady k nám chodí samozřejmě i lidi, kteří jsou mediálně známí. Ať je to...
0: Nejmenujte, ano. To není potřeba jmenovat.
1: Dobře, ale beru to z hlediska jenom profesí, politik, sportovec nebo tak, kde už trošku, jakoby, že ten obličej je někde viditelný. Ale tyhle ty lidi vědí, že nedělá nic špatně, že tam přichází se svojí přítelkyní, partnerkou a že se za to nemusí stydět. Takže to opravdu není za to, že by se za to někdo styděl. Je to jejich nějakým způsobem druh zábavy v mezích slušného chování a nikoho tím nepohoršujou, neobtěžujou a nedělají nic mimo zákon. Jo. Takže vlastně i takhle lidi, kteří už jakoby jsou známí, i se poprali s tím, že tam se svým obyčejem taky přijdou a když se s nima o tom bavíme, tak opravdu nemají s tím vůbec žádný problém.
2: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tví rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje. Na víno z plastu si už stará,

a ať se s ním zasměješ. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sáňka v sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý říbě, ty má mě, co teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě, v nížinách i v horách.

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sníh. Budu ti chybět,

chybět, jak voda rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý říbě, ty mám něco, teď řeštá postrání. Budu ti chybět,

0: chybět, jak tenhle příběh, ze kterýho teď právě odchází.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé, mi ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Co vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. Já to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus, já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo, ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že jo, klasickým způsobem, že jo, to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému

0: je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohled papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika, Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené na obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost, v té chvíli naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena,

0: porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozhlbila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsem tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se Děkuji. Na to a díky za
0: Taky.
1: To, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: rozinky, prosím tě, uděj se, štěstíčko malinký. Prosím tě, uděj se.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Stojím v dešti,

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím vás, exces s vlajkou v Brně, protiukrajinské nálady mohou sílit, tvrdí odborníci.
1: No, tam je zajímavý jako to zásadní nepochopení, že někdo považuje za exces to, že skupinka lidí sundala tu ukrajinskou vlajku. Mně zase přijde jako větší exces to, že se tam ta ukrajinská vlajka vůbec objevila. Prostě to, jak my jsme zabejčení a teď máme, teda my dva ne, ale naše politické elity a intelektuální elity, kulturní elity, jak se našli v tom tématu Ukrajiny a teď by tu ukrajinskou vlajku dávali na památník v Lidicích a na sochu v Brně a na kostely a na zámky a na hrady, že na Karlštejně taky vlála. Tak jako spíš je exces to, že se tam objevují všude ty ukrajinské vlajky. A hlavně oni si nedokážou uvědomit, ty lidi, co to dělají, že už to je fakt strašně našponovaný, že už to lidi začne štvát. Takže to, že někdo sundává tu vlajku, neznamená prostě, že je to nějaký extrémista a Putinův přisluhovač a ruský švápa, jak se říká, ale prostě už ho to jenom jednoduše štve.
0: Já jsem vám teď viděl někde na sociálních sítích fotku, jak začínají ty předvolební.
1: Ano.
0: Někde z Brna, tam má někdo, kandiduje někam prostě, jo. A má na billboardu napsaný i v Brně žijí lidé.
1: A má to opřený o nějaký sociologický průzkum?
0: A to je zlý, jako to je opravdu zlý. Myslím, že to musí, víte, jak nejvíc urazíte Brňáka, když tam přijdete a řeknete, je, vy tady nechodíte v kroji. To jsou úplně...
1: Já myslím, že ho nejvíc urazíte tím, že přijedete v autě s pražskou značkou.
0: No to stačí. To ale si urazíte kus blatníku, když někde zaparkujete.
1: To je pravda.
0: No a případy. Prezident tady všude byl a tady všude seděl včera odpoledne. Upozorňuji, že má nové sako.
1: Má krásné sako, krásnou košili. No.
0: Má to hezky vyžehlený košili, řekl bych.
1: Je to fešák. Že vy jste na něm naposledy zkoušel tu vaši starou na uhlí, ne?
0: To jsme natáčeli včera. Neměl.
1: Dobře.
0: Natěšení covidoví mágové si brousí nože na nové restrikce. Neumím si představit, že by skandál STAN nerozhodl volby, pravili. Jo. Je výhodou, že nemáme euro. Mm-hmm. Že nemáme, paní Karol. Inflace zatím nekulminuje, říkal Václav Klaus.
1: No krásně to řekl. S tou první
0: větou... Jak říká pan Tlustý, říká vždycky taťka Klaus.
1: Taťka Klaus. No, řekl to hezky, už s tou první větou to má pravdu. Dokonce jsem teď zaregistrovala nějaký článek o tom, že covid se vrací a vláda nic nedělá. Covid se nevrací, on je tady pořád, že jo, a už tady vždycky bude, ale jako je potřeba zdůraznit, hele bacha, teď se zase něco blíží, no, měla by vláda něco dělat. Takže to, že lidi, kteří se na tom strašení covidem postavili živobytí i třeba v médiích, že budou natěšený, že se na podzim něco vypukne, že nám zase trochu otráví život, že nám zase nasadí nějaký náhubky a osekají nás na tom, co jsme běžně zvyklí dělat, to já tomu věřím, že to tak je. Ale myslím si, že už to bude těžší. Myslím si, že už to pro ně bude těžší teďko. No a že by skandál STAN nerozhodl volby, tak to je otázka, no, který volby pan prezident myslel.
0: No, myslel samozřejmě ty podzimní komunální.
1: No, tak tam si myslím, že je to docela reálný, že to tak bude.
0: Kdo bude kandidovat na STAN, má psí známku.
1: No a tak hlavně v Praze jsou v tom skandálu vymáchaný skoro všichni, že jo. Hřibátor se snaží tvářit, že on s tím nemá nic společného, ale marná sláva má,
0: tak
1: protože STAN mu tam seděl. No a to je právě to, o čem pan prezident mluvil.
0: Ano,
1: no, že?
0: Ano, ano.
1: Takže můžeme, nemůžeme než souhlasit.
0: Paní Karol, to je všechno pro dnešek.
1: Fakt jo. Já už jsem chtěla vyndat žehlicí prkno.
0: No ne,
1: skončíme.
0: Vy z toho máte vždycky srandu, protože vám se vlastně nedá nic říct. Vy hned to zesměšníte a tak. A čirou radost, kterou mám já ze žehličky, jste mě pokazila tou ironii vaši.
1: No ne, tak příště, až budete něco vybírat, tak se poraďte. Přece nemůžete prostě vy, taková věhlasná osobnost, moderátor, co vás to teď zvu, moderátor století nebo moderátor roku, a vy si koupíte žehličku za 1700 jako nějaký běžný smrtelník, to nemůžete.
0: A jakou?
1: No nějakou lepší, určitě jsou dražší žehličky. Já vám teď žádnej tip neřeknu, ale vsadím s váma boty, že jsou i dražší žehličky.
0: Ještě dražší.
1: Příště se musíte prostě přijít do prodejny a říct, co je tady Rolls Royce mezi žehličkami. Tak a oni přinesou nějakou žehličku, vy zaplatíte 100 tisíc a jdete domů.
0: Vy jste se rozjela. No, kdybyste potřebovala něco přežehlit,
1: jste tady.
0: Jsem tady připraven pro vás. Teď skočíme do Rádia Xaver.
1: Jo.
0: Uděláme upoutávečku na tento
1: to
0: pořad.
1: To bude krásný, to já hrozně ráda točím upoutávky do rádia.
0: Já jsem to na vás pozoroval.
1: No, mě to rádio vyhovuje. Mě vyhovuje, že v tom rádiu nejsem vidět.
0: Tak kdybyste to měla pořádně vyžehlený. Těším se na příště.
1: Já taky, nashledanou.

0: place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: No pane Volče, já mám takový jako vážný, vážný téma.
3: Jaký?
2: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
2: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
3: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
2: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
2: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A nejp, jak se volí papež. A on to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
2: Ty jsi kurie.
3: No.
2: No je parta celá. Nejno. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
3: No jasně.
2: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
3: Zlatíčko, ne? Co?
2: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
3: No. Ten...
2: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
3: Jasně.
2: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
3: No to si myslím. No
2: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
3: jo?
2: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
3: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
2: No jo, ale spíš takovej symbolický.
3: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
2: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
3: A taky a... jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten je bačuje.
2: Bratr Marián, no. Jo.
3: Bratr. No.
2: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
3: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
2: Bratr, a je jich milion.
3: No.
2: A co bratr Čunek ještě?
3: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm?
2: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
3: Taký morbidní tohle, ne?
2: Morbidní?
3: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
2: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
3: já, nemám... já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
2: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
3: A budete mít mauzoleum, ne?
2: No to budu, co? To už se buduje.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, takže to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně,

0: Takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6%, nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to Spolu, koalice Spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODSku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou

0: rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
1: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
0: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
1: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
0: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
1: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
0: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
1: Den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný květnový den.
0: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
1: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
0: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
1: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
1: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
1: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
1: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
1: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
1: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Našli ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
0: No, letěl byste tam?
1: Letěl byste tam?
0: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazy oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě větší
1: teroristi,
0: prase...
1: Teroristi oba.
0: Větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
0: Koncentrační tábory.
1: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
0: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
1: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže usnesení.
1: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak...
1: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
0: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
1: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
0: Méně, jo.
1: Ten méně, jo. Dobře. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
0: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
1: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
0: Zdržíte se hlasování?
1: Je mi to fuk.
0: Tak se.
1: Ať si každý dělá, co chce.
0: Taky se zdržuji v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
1: Představuju, no.
0: To je peněz.
1: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
0: Jo, to jo.
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
1: Ty jsou neutrální.
0: Rakety?
1: Ale třeba dělá rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano, Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
0: Radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
0: Yes, jo.
1: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. K tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
0: Dobře.
1: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo? Dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
0: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Ne, já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme. No,
0: já jsem tady.
1: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už protestuji. Zcela zbytečně?
1: Já vím, ale pak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkažený.
0: Bude zkažený.
1: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
0: No.
1: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
0: Mm,
1: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No a abychom končili
1: něco radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
1: Ne, ne, ne, to nechodím.
0: Ne. Čtete literaturu.
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to, to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď jsme teda, teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů.

0: se tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem k tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
0: my. Nechtěli být Čechama.
1: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam

0: tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to je jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn. A teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat, a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
0: Děláme z nich nepřítelé, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
0: Jo,
1: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu Kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
3: A já se mám radost.
2: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
3: No, ale je to podvodnice.
2: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
3: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale...
2: No, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
3: pohled. Xaver, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměru, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
2: No jo, který, to je ona.
3: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
2: Takže má pravdu ten Oky.
3: No Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
2: no,
3: je...
2: No, prej si to koupila.
3: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
2: Za tři
3: eura. Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
2: Tak veřejnost dobře ví. To jsme i my dva veřejnost, ne?
3: Jsme.
2: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej, a že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
3: No, Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
3: Neuvěřitelný, to už budou dvě třetiny za chviličku.
2: To je krása.
3: Jestli umím dobře počítat.
2: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mně líbí. A řekněte...
3: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
2: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
3: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát, ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou, ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
2: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
3: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
2: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
3: bude
2: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
3: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
2: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
3: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku statusu umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
2: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
2: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
3: No to už jsem začal hodnotit.
2: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
3: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
2: že jste
3: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci přes

0: vlčky tahly městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat o papeži Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta. Prostě a ta povinná procházka, ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemluvil se, nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem. Tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce.
0: No,
1: to je
0: půl pointy. Prasklo přední slo. A budeme se muset vracet. A já ve svý... Byly 11 v noci. 11 nebo 10 v noci, tak nějak. A ráno byl ten ohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranicích Rakouska a Itálie, jestli

0: se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti, a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už 7:30 jsme jeli na ten bolšev. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, chtěl jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je, můžete si přečíst jeho články, jeho projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie to není v těchto ironie, okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Sorry, já bych řekl, že To si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum, Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Či ptáte se, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na ten, na tu technickou část, že se to otočí. Ježiš,
0: to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá, strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo, málo docenují. To proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Umbranox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak... Vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů. Že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budem volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu. Musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl-Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu, a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knižku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A vy jste mě opustil na 14 dnů.
1: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
0: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
1: Fakt?
0: Jo.
1: A teď jsem tady, Ksevere.
0: No teď jste tady, ale jako... Už to podezření zůstalo.
1: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
0: Ano, to vidíte.
1: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
0: No tak to se tak sluší, no.
1: No, tak aspoň blackout, takovej blackoutíček.
0: Blackoutíček.
1: Jo, představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
0: Hustá.
1: Nejednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak si říkal. Totální. No a já si říkal, tak a teď tohleto přivezu.
0: A nepřivezl jste.
1: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout. Si říkal, já jsem řídil.
0: Byl blackout, pane holče. To bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
1: Jo.
0: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčku uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
1: No to je jasný, to dá rozumět.
0: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch, nic.
1: Počkej, tady není tady záložní nějaký to, generál?
0: No, svítili tady na stropě ty zelený světilka exit.
1: A ty od koudelky taky od generála?
0: To od koudelky. A najednou jsem neviděl kudy kam.
1: Jo, ale kafíčko jste stihnul si
0: udělat. To jsem si stihnul udělat. Tak jsem ho to tak jako podsucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
1: Tady je vlak.
0: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimíroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste ho tam chtěl.
1: Já vám to vysvětlím, Ksavere, protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš, anebo Putin.
0: Anebo
1: oba dohromady.
0: Nebo Turek.
1: Anebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
0: No, vy jste fanoušek, já vím.
1: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás odstřihává od Putina, od zločince, od Ruska energeticky. A já jsem si řekl, když jsem sledoval ten blackout
0: český,
1: tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem, a když to vypnem, tak vyhladovíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.

0: Radio Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobré to vědět.

to je. Muskej je muskej, šak to přežije. Muskej je muskej, vždyť si ještě užije. Je, yeah, je. Yeah. Pověz mi, starče,

0: látce, až blisknou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlem i budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda, a pak už každá.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Postavím se dům z obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z hrušky pak sluncem zatopí.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova a také bývalý člen Trikolory a zakládající člen ODS kdysi v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místostarostou. A litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
1: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé dva roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
0: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dál k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem. A zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahou, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
1: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují, když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila, i přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček, se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorosův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. A my jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné. Je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
0: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte, o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
1: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
0: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne být regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitele nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte, ještě promiňte, vy říkáte politická rozhodnutí, no co je na tom politického, pro Boha?
1: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhle tu chvíli nepatřičné.
0: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti. Teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme, na základní škole, někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
1: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti. Ty tři
0: já
1: už jsou...
0: že já hodně, jako, ale...
1: Ty tři už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měli a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
0: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznít s realitou. No, tak
1: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
0: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
1: Samozřejmě, že diskutujeme.
0: A co vám říkají?
1: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo.

0: komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
1: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany. Co je nejvíc? Nejvíce přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSC, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná a stačilo i díky té kauze získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
0: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kde co, ale nevím, jak se to dělá teď.
1: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany, odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to měl být volební meeting před evropskými volbami a rozhodl se to zakázat. Tedy on s jeho pravomocí se rozhodl zakázat s tím, že volební meetingy do divadla nepatří a že nikdy v minulosti se tam žádný takový nekonal. Není to úplně pravda, víme, že tam byla ODSka, víme, že tam byly další politické strany, tuším, že pan Paroubek tam křtil knihu a taková ta tenká hranice, co je politika a co není politika. Je politika, když tam premiér křtí svoji knihu? Já si myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé, a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
0: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
1: Ano.
0: Jak se jmenuje?
1: Já nevím, jestli je to podstatné. Je to ředitel našeho divadla.
0: Pro mě je to velmi podstatné.
1: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i mojí, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
0: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
1: Jan Vozábal.
0: Jan Vozábal?
1: Ano.
0: A ještě je stále ředitelem?
1: Je a jak jsem říkal, má důvěru a toto byl, nechci říct, jeho přešla.
0: Vaši důvěru má, pane Uhlíři, někdo, kdo něco zakazuje, to myslíte vážně?
1: Je to 1% jeho činnosti. Když se podívám na slavnosti pětilisté růže, podívám se na další kulturní program, který v Českém Krumlově je, tak pro mě je to člověk na svém místě. Tuhle věc jsme si vyříkali a znovu opakuji, proto chceme jako Rada města přijmout prohlášení, o které se on bude moct opřít a nedá mu tu možnost cokoliv do budoucna zakazovat.
0: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
1: Já jsem tomu nezatleskal.
0: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
1: Ne.
0: Pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
1: Honza.
0: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
1: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz.

0: Snažili jsme se najít jiný termín a myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo slabé
1: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy na Primasie NEN a na jiných televizích, jak tam seděla tu paní Holubová a jiní herci, víte, tak ono to s těmi můzami není tak strašné a oni ty můzy mají k jistým politickým názorům daleko. A kdybych neměl špatnou zkušenost, tak bych vašemu milému panu Vozábalovi vzkázal, aby mu mráz roztrhnul konečník, protože těchto lidí já se bojím a vy je kryjete.
0: Ne, nekryjí.
1: Tak, dobře. Jak se chystáte na volby?
0: Které myslíte?
1: No, myslím teď senátní a krajské.
0: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety, kdy
1: no,
0: jsem se zúčastnil.
1: No, někde v blízkosti určitě, ne?
0: Jsou v Českých Budějovicích, tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý. Takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali. A musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře, to můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná, podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
1: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho, jak si velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
0: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nespomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal Jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla. Myslím si, že Jižní Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho Český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takového člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů. A nic mezi. Takže já si myslím, že už to vlastně není skoro ani ta stará ODS, je to prostě politická strana Spolu a do budoucna by podle mě takhle měla vystupovat. Ta značka je mrtvá.
1: Mám tomu, pane místostarosto, rozumět tak, že fandíte panu Kubovi a že byste ho rád viděl někde výš?
0: Určitě. Tak jak jsem řekl, je to
1: byť
0: člověk,
1: ne v tričku ODS,
0: který přerostl, teď je úplně jedno v jakém tričku. On shodou okolností si myslím, že bude jeden z mála hejtmanů nebo z mála lídrů.
1: Jedno. Není to jedno v jakém tričku, protože když by byl pan Kuba v tričku stačilo, tak vy ho zakážete s panem Vozábalem.
0: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
1: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
0: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v Trikoloře a stejné názory mám pořád. Konzervativní pravicové názory a proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového, ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v Jižních Čechách jde samostatně. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná než je celostátní.
1: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak. Hmm. Co si o tom myslíte?
0: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
1: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
0: Po konci Václava Klause byla jediná možnost a to svolat s ním a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
1: Má to šanci na život ještě?
0: Nemyslím si. Myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola. Tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro. Mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.
2: Mlád 29 let a 9 měsíců, dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mládych přezíral, co každý z vás má zásluh, sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby a ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti, mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí, však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací, a nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou větou a nepohlédnout zpátky, lze snadno býti poetou a nestvořit řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít rostlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít. Nuž promiňte mi, prosím, promiňte, vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení. Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba, k životu prostě. Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věz milý tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu, nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt, vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat, vždy však ve spěchu, a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři. Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však se známiv se s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají. Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržel jsem šrámu, no marno počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten jejíž zvalý sluníčkem se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lomb tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit, když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. a oni krejzlík pod krkem a záštím čiší z očí a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou, je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí a žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvelikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení, však často, což je k zlosti, čert místa vymění. A pak jsou zlotrů právníci a z mordýřů jsou svědci, pak z umělců jsou horníci a z impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice, když lékař chodí s dřezem a pere spodnice, pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše, pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti, své hlavě pak jsem svěřil byt bala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole. A tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava tudíž dřela pečujíc o chleba a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lebce a rozražený spánek, prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot, i nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bartoš, rodičovskou musíme valorizovat. Podnikatelům bych zatrhl kupovat na firmu Ferrari.
2: To samozřejmě, jako, že to je nějaká komunistická demagogie, to se si nemusíme říkat. Že s tím Ferrari, to je hrozně zajímavý. Samozřejmě jako první, co je zábavný, je, že kdo používá Ferrari jako služební auto, je policie České republiky, že jo, to je první historka. Druhá historka je, že já vám řeknu příběh, co to Ferrari, no tak Leoš Mareš kdysi měl, ne, Ferrari asi za 600 tisíc bazaru, tak mu jako zakážem. A nebo řekneme, OK, tak auto nad milion, no, až to bude auto nad milion, to už jsme tady jednou měli, tak to bude každá škodovka, ne, to luxusní auto, jo, které je trošku lepší. Takže a zejména to budou ty elektromobily, ne, to, nebo to zase udělají tak, že my, co platíme tu daň z těch pohonných hmot, tak budeme platit ještě daň jako za luxus a ty s tím elektroautama, který jako mají dotace, neplatí parkování, takže nezaparkují před barákem, tak možná taky nebudou mít daň z luxusu, že možná Tesla za 3 miliony není luxusní auto, jo? Ale když se vrátím k tomu Leoši Marešovi, no tak já myslím, že on dělá hodně ekonomiku, já třeba vím, že on jako se mu hodně daří. Dneska má jiný luxusní auto, a to nebudu říkat, to je každému pendrek. No a patří to k nějakému stylu nějakého takového jako pošmoderátora, což on je, dělá to dobře. Tak mu to jako zakážem, řekneme, že musí jezdit ve škodovce, jako ten člověk vydělává tomu státu víc než tenhle ten člověk, co tady je na té fotce, takže jako proč jako tenhle ten člověk potřebuje Leoše Mareše a závidí mu Ferrari. Jo? Čili že jestli si řekneme, že nějaká hranice auta na odpočet bude 10 milionů nebo něco, no tak to postihne, já nevím, já to nemím říct, 50 lidí, no tak je potresta, jestli to bude nad milion, no tak postihnou každýho doktora, co má prostě větší auto, protože má děti. A kdo má větší auta, ty offroady, co těmhle těm pirátům vadí, no mají to většinou rodiny s dětma, a my prostě potřebujeme mít děti. Já vím, že spousta těch pirátů je třeba nemá, že si prostě žijou, že jsou to mladí lidi, kteří říkají, já si užiju do 30 let, žiju u mámy, no ale až budou mít jednou jako ty děti, no tak pochopí, že se přes Prahu nedá přejet s autem, že to je složitý, že když máte třeba 3 děti, no tak se blbě tahají ty lyže jako metrem, no. Jako, vem si lyže a baťoch a jít do Špindlerova mlýna s 3letým dítětem, tak nám to ukažte, frajeři, jak se to dělá.
1: Považujete to, co říká tady pan Bartoš, za drzost?
2: No je to populismus prostě nejhrubšího, zrovna to je ta druhá věc. Jo. Ta první věc je ještě divnější, že to je proti těm ženám, kterých se jako mají zastávat. Tomu totiž, jako on vydal takový graf, já ho kritizoval na Facebooku, protože vlastně ukazuje, že oni jsou proti svým voličům. Jako. Totiž typický jejich volič je nějaká žena, která se chce emancipovat a říká, že mezi těma pirátama nejvíc říkají ty ženy, že by měly mít stejné platy jako ty chlapy a stejný důchodci. Stejný důchody. Ale to je jako nesmysl, protože ty ženy už dneska jako poberou v tom důchodu mnohem víc peněz, protože ty chlapy umírají. Že? A ty chlapy mají samozřejmě trošku vyšší důchody a většinou to souvisí s tím, že třeba byli horníci, nebo že tam víc policajtů. Taky to souvisí s tím, že nebyli doma třeba na mateřství.

0: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho
1: docílíte? Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než 1 bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá. A současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
2: Radio Xaver.
3: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
4: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
3: ale pozorně diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
4: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

Pozoruhodné. V myšlenkách jsem zabloudil do našeho jinožství. Snažil jsem si vybavit Rudolfovu podobu z dob, kdy nás tížila ještě školní brašna a dlouze jsme diskutovali o vele důležitých tématech. V přehršli rychlého sledu obrazů jsem z nevědomí namátkou náhle vytáhl jednu velmi konkrétní vzpomínku. Dávno jsem ji zasunul do posledních řad důležitosti a málem jsem již na ní zapomněl, leč v tuto chvíli se mi vybavila až krutě jasně v barvách i s vůněmi. To léto prakticky nepršelo. Blížil se konec školního roku, nad výsledkem klasifikace jsme jen bezstarostně mávali rukama a těšili se na volné dny. Kráčeli jsme ze školy, co noha nohu mine. Neustále jsme se zastavovali, vraceli několik metrů zpět, jako bychom hledali a navazovali niť myšlenek, a pak pokračovali dál, až jsme se konečně dostali před branku vily rodiny Klecknerů. Tady se obvykle naše cesty rozcházely, neboť nám bylo přísně zapovězeno drahocenou Rudolfovou matičkou, že nesmíme vstupovat na jejich zahradu, abychom nerušili ji nebo pana profesora halasným vřískotem. Stávali jsme obvykle ještě dlouho na místě, než jsme se rozloučili krátkým plesknutím otevřenou dlaní do dlaně kamarádovi. To byl rituál, který Rudolf vyžadoval, říkal, že si ho přinesl sebou na tento svět a že se tak obvykle u nich doma zdraví. Nevěděl jsem přesně, o čem mluví, ale vyhověl jsem mu vždy a rád, protože ho takové rozloučení zjevně těšilo. Jenomže v ten den se odehrálo něco jiného. Rudolf si stoupl na špičky a pohledl přes plot směrem k domu. Vždycky býval větší než já, takový mohutnější, snad i zavalitější, a tak pro něj nebyl problém obhlédnout situaci. K plesknutí dlaní nedošlo. Podíval se na mě a tichým hlasem mi nečekaně sdělil. Mamička ani tatíček nejsou doma. Pojď k nám za dům, něco ti ukážu. Takové nabídce jsem pochopitelně nemohl odolat. Jednalo se o něco tak výjimečného, že bych si do smrti musel vyčítat, kdybych jeho pozvání odmítl. Prošli jsme rychle úzkou uličkou mezi plotem a domem a usedli na schody k zadnímu vchodu. Rudolf se náhle pateticky vztyčil a začal si stahovat kalhoty. Zatrnulo mi, ale v zápětí jsem pochopil, že se mýlím, neboť si sáhl do kapsičky u trenýrek a pevně něco sevřel v dlani. Zvědavě jsem vyčkával, co se bude dít. Rudolf pomalu a slavnostně natáhl ruku před sebe, rozevřel prsty a já spatřil na jeho dlani podivný černý kamínek velikosti švestky. Tohle se mi podařilo pronést při kontrole. Nemá to tu co dělat, je to proti pravidlům, podívej, řekl, stále ještě se spuštěnými kalhotami, a postoupil krátkými japonskými krůčky k betonovému plácku v blízkosti domu. Nepoužil vůbec žádnou sílu, jen naklonil otevřenou dlaň a šutřík pochopitelně padal směrem k zemi, přitahován gravitací. Jen se však dotkl pevné podložky, v tu chvíli vystřelil k nebi s nebývalou silou. Vznesl se do výšky asi dvou Rudolfů a opět padal dolů. Po dalším odrazu se zvedal ještě mocněji než poprvé. Neztrácel energii, naopak ji nabíral, a nebýt Rudolfova hbitého pohybu, který hopíka chytil a opět sevřel v dlani, kdo ví, jak vysoko by se ještě dostal. Možná, že by zmizel navždy. Nevěřícně jsem dloubil do toho předmětu. Ano, byl to kámen. Má v sobě vesmírnou sílu, vysvětloval Rudolf. Povahou je rozpínavý a má tendenci povzbuzovat okolí. Nejedná se jen o kinetickou záležitost, jeví i schopnost posilovat skeptického a mdlého ducha. A tak jsem přišel na takovou myšlenku. Podíval jsem se na něj tázavě a on pokračoval. Všiml jsi naší učitelky, jak je v poslední době netečná a apatická, jak za sebou šourá nohy a hlava jí klesá mezi ramena? Její vnitřní napětí je málem na nule a v tlaku atmosféry se musí cítit velmi stísněně, ale pozdvihl prst, aby zdůraznil svá další slova. My jí můžeme pomoci. Počkej do zítra.
Dál už o tématu nemluvil, zastrčil kámen tam, odkud ho vytáhl a doprovodil mě před branku.

Ráno jsme se sešli velmi časně ve třídě školy a Rudolf mi významně pokynul. Spolužáků okolo nás ještě mnoho nebylo. Došel až k tabuli, vedle níž na věšáčku visel pracovní plášť naší kantorky. Rychlým pohybem vytáhl svůj šém a vložil jej do jeho kapsy. Narovnal zbytečně záhyby, aby zahladil stopy svého průniku a vrátil se do lavice. Seděli jsme společně a očekávali věci příští. Několikrát jsem se neudržel a nervózně jsem zakašlal. Paní učitelka konečně vešla a to už byla třída prakticky plná. Pomalu a odevzdaně kráčela ta nebohá žena ke svému stolku. Trvalo jí to věčnost. Ramena poklesla, záda nahrbená, vlasy splihlé a oči sklopené. Automaticky odložila na katedru naše sešity, ani ty neudrželi formaci a sesunuli se ke straně. Jedním hrábnutím sejmula plášť a stěžka se do něho nasoukala. Pak dopadla na židli a zhluboka vydechla. Dlouhou chvíli beze slova seděla a potom se udála ta proměna. Nejprve pomalu srovnala padlé sešity do úhledného komínku, načež zvedla oči a nevěřícně na nás civěla. Hlavou jí musela letět myšlenka, kde to jsem? Co tady dělám? Co je to tady přede mnou za parchanty? A potom se po několika měsících svého tragického života usmála. Potřásla hlavou a narovnala se. Zvedla se a prošla uličkou mezi lavicemi. Náhle zvedla ruce nad hlavou a začala nesnesitelně rychle třepat prsty. Bál jsem se, že se jí utrhnou a začnou létat mezi námi vzduchem. Vydala ze sebe nepřirozený skřek, který přešel v nezadržitelný smích a vyrazila ke dveřím, aby si v zápětí rozmyslela cíl cesty a běžela naopak k protější stěně k oknům. Ani tam však nedoběhla. V tom divokém běhu ze sebe strhávala šatstvo, zouvala si boty, rozkopávala pomůcky a jiné vycpané ptáky, povalila fikus, zahodila pracovní plášť, nacpala si houbu na utírání tabule do výstřihu a tím značně zvětšila své poprsí, popadla kružítko a zabodla jej do mapy Evropy někde u Paříže. Servala ze sebe plandavou sukni a v divokém cvalu s ní točila nad hlavou. Ani já, ani mý spolužáci jsme nebyli schopni jediného pohybu. Fascinovaně jsme zírali na to monstrózní divadlo a jenom já jsem si snad všiml, že se Rudolf na okamžik zmocnil pláště a hbitě se opět stal majitelem onoho vzácně energetického předmětu. Paní učitelka zatroubila slavnostní fanfáru a vyběhla na chodbu. Její hlas se ztrácel v útrobách školy a zanikl někde na záchodcích v prvním patře hned vedle bytu školníka. Po nějaké době se ve dveřích objevila hlava paní učitelky ze sousední třídy s hlasitým příkazem. Nikdo se ani nehne z místa, vyčkáte dalších pokynů. Za půl hodiny přišel pan ředitel a poslal nás domů. Před školou stála sanitka. Odpoledne, když se vrátila maminka z práce domů, sdělila hned mezi dveřmi mému otci onu nečekaně senzační novinu. Slyšel jsi to, Karle? Dopoledne se zbláznila jejich učitelka a odvezli ji do Kosmonos. No, ona k tomu už pěkně dlouho neměla daleko.

kročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Janíček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Řekněte, pane Janíčku, jak je pro vás, pro člověka, který za to zodpovídá, za chod podniku, tak těžké udržet, řekněme, ty hygienické požadavky. Navíc dnes jsou všelijaké nemoci, které se šíří, nemyslím jenom ty pohlavní, ale covidem počínaje. Jsou nějaké, řekněme, speciální požadavky nebo nějaká speciální opatření na tu hygienu a na ten provoz, který by mi zaručoval, že si od vás něco neodnesu?
2: No, spolíháme hodně na, dá se říct, takový i ten lidský činitel u těch lidí, u těch klientů, která tam přichází, protože samozřejmě, co se říká třeba pohlavní chorob, tak každý trošku je soudnej sám za sebe. My nemůžeme kontrolovat, jestli tam opravdu někdo přichází už s nějakou chorobou nebo s něčím jiným, ale prakticky my tam máme k dispozici ochrany. Lidi, když jsou s někým jiným, tak samozřejmě mají možnost se chránit. A dá se říct, že v tomhle tom se hodně spolíhá na tu inteligenci a na ty lidi, kteří tam přichází, že opravdu nebudou tam naschvál šířit nějaký, jakýkoliv choroby. Naopak se stává, že lidi mají klasickou virozu, tak nám volají, že nemůžou přijít, že se omlouvají. A takhle by to asi mělo být.
1: Co to je pokoj pro nováčky?
2: No,
1: tím musím projít, když k vám přijdu jako nováček.
2: Tak nemusíte.
1: Přijímač takový.
2: Ne, to je přitom, když vás provádíme, tak vás seznámíme se všema prostorama, které tam jsou. A tenhle ten pokojík je hodně vlastně pro ty lidi, když přijdou úplně poprvé, tak je to vždycky jiný svět. A my se trošku dokážeme vcítit do toho, jak oni asi vlastně to cítí a že ten začátek je pro ně hrozně těžký. Ne teda úplně pro všechny, ale pro většinu nich je to takový, že chtějí pozvolně. Mm-hmm. A tenhle ten pokoj je vlastně udělaný tak, že z něj vidíte do vedlejších pokojů a můžou tam být jenom sami. Takže oni můžou pozorovat tu atmosféru kolem a nemusí být vtažený do toho, že vedle nich někdo je přímo na posteli a tak.
1: Teď tomu nerozumím. Oni mají svůj pokojíček?
2: Ten pokoj má v okna,
1: aha, vozovka, v okna
2: do vedlejších pokojů.
1: Do vedlejších pokojů.
2: A oni vlastně můžou pozorovat to dění v těch vedlejších pokojích a přitom jsou sami. A samozřejmě, když potom už uznají za vhodný a můžou se teda projít i oni po těch pokojích sami, ale ten začátek, že nejsou hned hozený mezi ty ostatní, aby nějakým způsobem se dokázali do té situace, do té atmosféry dostat.
1: Jako když dítě chodí na zvykání do té mateřské školy na začátku. Využívají to všichni?
2: Všichni ne. Jsou lidi, kteří nějakým způsobem to berou tak, že chtějí být jakoby u těch situací hned z začátku. Oni nemusí být jakoby hodně blízko u ostatních. Oni můžou být na tom pokoji třeba vzdálenější od nich a jsou taky v tom prostoru. A nepotřebuje hned každý být úplně v jiné místnosti.
1: Ale jsou lidi, když který... tam usnu, pane Janíčku, na tom pokoji. Říkáte, že tam je hodně postelí, tak já si to celkem můžu představit.
2: Já mám pocit, že lidi tam nejdou spát.
1: No nejdou, ale to víte, jako gentleman dneska jsi se unaven po celodenní dřině. Stane
2: ne,
1: se to někdy?
2: Stane.
1: Jo?
2: Tak my to zjistíme většinou jakoby v té už skoro k zavírací hodině, že někdo tam nějakým způsobem si odpočinul, takže usne.

0: Neděje se to často, většinou spí jenom jeden partner, ten druhý ho má potom na starosti, aby se o něj postaral, ale neděje se to nějak často. Tohle to opravdu ty lidi tam přijdou jakoby nějak prožít ten večer a je to takový něco, co přičem se neusíná zrovna. Takže já si myslím, že tohle je opravdu z hlediska, jak byste říkal, že třeba je člověk opravdu hodně unavený, je tam pozdní hodina, nějaký alkohol, tak to může někoho jakoby zmást do nějakého jakoby únavy a tak. Ale myslím si, že tohle není běžná věc, která se tam děje.
1: Zaznamenali jste někdy účast dívky nebo ženy, kterým se odborně říká prostitutky? Že tam přijde někdo, kdo tam vyžaduje úplatu za sex?
0: To zase není takhle. Tam jako když v fuzovkách, to jak jste řekl, že prostitutka nebo společnice a tak, tak to spíše jinak, že tam přijde muž a vede si sebou doprovod, aby se tam mohl dostat. Takže když tam můžou jenom páry, tak on si vlastně tu ženu nějakým způsobem někde sežene a přijde tam s ní. My to můžeme těžko nějakým způsobem rozpoznat.
1: Protože... Ne, to nemám na mysli. Mám na mysli spíš to, jestli u baru sedí nějaká Irénka, jestli to takto chodí.
0: Ne, vůbec. My jsme i proti tomu, aby tam chodil jakoby nějakým způsobem i tenhle ten placený doprovod, protože je to pro páry, který k sobě patří a mají společný zážitek. Ale zase nejsem schopen vyfiltrovat, jestli přišel pán opravdu se svojí partnerkou, anebo je to slečna, která je tam jakoby placený doprovod. My spíš pozorujeme to chování, aby on nám ji nenechal na baru jako vstupenku a nezačal nám lítat na pokojích a neotravoval lidi. Mm-hmm. Takže když ten pár i takhle jakoby v úzovkách společnice jsou tam spolu a nějakým způsobem neotravujou nebo nejsou na obtíž ostatním a není to vidět, tak asi v pohodě. Pokud je to vidět, tak to řešíme, protože my nechceme, aby tam vlastně tyhle ty páni takhle se tam dostávali.
1: No, vy jste majitelem fantasy klubu, šéfem toho celého podniku, to znamená, jste podnikatel.
0: Ano.
1: A nepochybně na vás také doléhají teď ty potíže, kteří podnikatelé mají, to znamená ceny energií a já nevím, co všechno. Jak to dopadne na návštěvníky vašich swingers party? Bude se vířivka vyhřívat na míň stupňů, jak říkala paní Pekarová, bude se pouštět třeba jenom chvilkama, bude mít světla? Tam se zcela vážně. Zasáhne to i váš biznis?
0: Tak, že by tam lidi chodili ve dvou svetrech je nesmysl, ale my se snažíme ten komfort a tu... To všechno, co tam je, neomezovat, aby vlastně lidi nezjistili, hele, ono se něco děje a něco je jinak. Takže vířivka vůd bude mít 37 stupňů, bude tam teplo, bude tam obsluha, budou mít k dispozici jídlo, bude se nám svítit. Takže tohle to nechceme, aby nějakým způsobem postihlo ty lidi. Nám pomůže, když tam bude chodit víc lidí než míň, takže nechceme to vlastně přenášet na návštěvníky. A vůbec, že by se nějakým způsobem z naší strany omezovaly nějaký energetický výdaje a že by jsme tam něco škrtili.
1: Takže že by na chodbách a na toaletách má být méně stupňů, do toho zkrátka nejdete. To je.
0: Ten prostor je vytápený našima klimatizacema a je vytápený jako celek, takže ono se i tohle to nedá jakoby oddělit přímo, jako takže bychom někde měli chlad. Tam vlastně ten vzduch proudí po celém prostoru a ohřívá se centrálně, takže...
1: Pozorujete, pane Janíčku, postupem času, postupem let, proměnu pohledu českých občanů, nás Čechů, na tento způsob, řekněme, zábavy, protože vy už jste to tady zmínil, že třeba v Německu a v některých zemích je to zcela běžné a nikdo se nestydí za to, že si tam zajde. Před pár lety, před 10 lety, nevím, jestli bychom takovýto rozhovor dělali, tak pozorujete, že už to začíná být uvolněnější?
0: Určitě. Je to v tom, že to téma začíná být normálnější. Hodně lidí už to zažilo a je schopno o tom říkat pravdu. I samozřejmě hodně lidí si to nechává pro sebe, protože je to furt takový jakoby střet s tím civilním světem. Ale prakticky nedělají lidi nic špatně. Jo, je to otázka normálního způsobu, dá se říct, chování. A jak to víc lidí nějakým způsobem zažilo, tak to dává občas mezi ty svý kamarády a posouvá tu rovinu informovanosti dál. A my jsme tady 15 let a za tu dobu opravdu tam bylo hodně lidí a nejenom u nás v klubu, jakoby, ale i v České republice se to dostává. Jakoby, hlavně ty mladí dokážou asi se o tom bavit víc sdíleně než jakoby, starší lidi. Je to, působí to vlastně v té generaci tak nějak, jakoby, že se dokážou bavit o všem víc, normálně víc, než když je nějaký 45-50 letý podnikatel v nějakém postavení, aby se o tom někde zmínil v pracovním kolektivu, je to složitější asi. Ale ty mladí, jak mají takový ten hektický trošku život a dokážou cokoliv a berou to kolikrát i jako, hele, super senzace, jsou nadšený, tak to ještě pošlou víc mezi lidi. Tohle to je hodně o těch subjektivních pocitech, které jsou, ale šíří se to mezi lidma a i ty informace, které lidi přichází s nimi, tak jsou čím dál víc, jakoby víc v tom reálu.
1: Co byste poradil lidem, kterým to vrtá hlavou a chtěli by to zažít? Na jednu stranu se stydí se to říct třeba partnerce nebo partnerovi, a tak co jim radíte?
0: Nejjednodušší asi, aby přišli. Je to takový samozřejmě hrozně obtížný krok asi přijít do nějakého prostředí, který absolutně vnímají s obavama, ale nic jim nehrozí. Jdou tam opravdu sami za sebe. Když budou celou dobu jenom na baru, nikdo se na ně nebude dívat, že to je divný. Jo, můžou tam být jenom opravdu se svým partnerem, projít se ten prostor vlastně, nebo ten čas tam strávit jenom spolu a vidí tu atmosféru, ty situace, které tam jsou, a dokážou víceméně potom to zhodnotit a říct, hele, je to tak, je to špatně, hodíme se sem, je to podle našich představ. Takže bez toho osobního zážitku to asi nejde. Jo, těch reklam nebo videí je hodně a ty videa jsou, jak jsem říkal, kolikrát spíš odpuzující nebo jakoby pro hodně žen, ale ta realita je mnohem přijatelnější. Ale každý samozřejmě není na to 100% lidí, jo, to by chodilo mnohem víc. Je na to určitá část lidí, která, když už se o tom baví a nějakým způsobem začne zjišťovat po internetu, jaké jsou tady kluby, možnosti, tak se pár informací přes recenze, přes třeba i někoho, kdo už byl na akci, tak se dokáže k těm informacím dostat. Ale je to opravdu, že hodně lidí s tím bojují. Ty předsudky tady jsou v té společnosti a ne každý je schopen se s tím vyrovnat a je tady vždycky ten partner. Jo? Jak jste říkal, i ty muži k tomu mají trošku víc natročeno, jakoby tu ženu tam trošku jakoby přesvědčují, aby tam s ním šla. Ale není to špatně. Jo? Je to otázka poznání a i ten muž vycítí potom, jestli ta žena se tam cítí dobře, nejde jí tam ublížit. Jde tam za nějakým zážitkem a i pro ty ženy je to zážitek. Jo? Je to takový, že naopak, dostaneme se možná k jedný z prvních otázek. Tam, když někdo chce přijít, tak vlastně samozřejmě iniciativnější většinou je muž. Stává se to i obráceně. Ale ta žena z toho nemá negativní zážitek. Naopak mnohem vyšší, protože těch zážitků, to není jakoby těch 10 minut, 5 minut, co má doma, co jsou lidi zvyklí jakoby a hotovo, protože v tom pozdějším už vztahu a tohleto už opravdu to není celovečerní záležitost kolikrát a lidi by i rádi, ale tam v tom klubu se to stane opravdu, že celý večer mají možnost se nějakým způsobem eroticky bavit, i ty věmy jsou tam jiný. A i pro ty ženy je to mnohem intenzivnější než ten domácí sex. Takže to, když zažijou potom, tak i oni mají tendenci jakoby se tam vracet. A bylo takový době řečení, že je hrozně těžký dostat ženu na swingers, ale ještě dostat jí ze swingers. Takže tohle to je takový, že ne u všech žen, ale opravdu hodně lidem nějakým způsobem padá trošku kámen ze srdce, když to zažijou a mají takový ten způsob, nebo víceméně na ně to dopadne tak, výsledkem je to, že říkají, kdybychom to věděli, tak jdeme mnohem už dřív, že s tím třeba půl roku bojovali, než se vůbec tam do toho klubu dostali. A je to škoda, je to hrozně dlouhá doba, kterou mohli taky nějakým způsobem prožít a je to opravdu velký skok asi. Já nevím, jako když má někdo klaustrofobii z toho, že má letět panákem nebo někde odnikat skočit, když to teprve zažije, tak pak teprve nějaký způsob něco překonal a tohle to je taky velký skok někam jinam, i když my víme, že to není nebezpečný, ale těm lidem se to těžko vysvětluje.

0: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
1: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
0: Dobře, vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, já to s dovolením...
1: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
0: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
1: no,
0: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
0: Jasně.
1: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a je musíme chodit,
0: jaký tak, jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Hej, ve mně na kosmickej vandr, přeci bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bagl a odpálím čundr ke hvězdám.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, podle toho, jak to zlato koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Radio Xaver.

Potřebujeme vůbec uhlí? Bude přece Temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tyla Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měli doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny.
Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali, a jak jste říkal, my tam máme to zařízení za ty miliony. A byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481. To se fakt stalo?
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší. A ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tímhletím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no, tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vyjdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte ho vždycky, jo.
2: No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, odč jde, takže...
1: No, mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrej člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný.
1: Úplně stejný.
2: Ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo? A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo? Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není, ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásný, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No.
1: Ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říkal, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo. Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherné obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje ještě dalšího.
1: To důležité, já jsem mimo jiné se dočetl za prvé, že mozek plave, tak to jsem nevyšel. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Jako ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Jako se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo
1: biologii. No,
2: srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomyšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomyšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesore.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
2: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy, že jo. To jako
1: těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se. No to... vypadají, že...
1: Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to, jo, tam to je jako naše, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni,
2: zůstaneme toho,
1: protože my jsme neurologové.
2: Ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě. Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu s normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Takže se mu mohl hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale když jsme u toho, tak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by člověk vyndal, co no, to dobře nejde, že jo, ale přibrat na něm to nejde.
1: Takže
2: ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no je to.
2: A už vůbec neváhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by
2: to klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
2: Jako můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohle to začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disky.
2: No, ono je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový... Sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat. On to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo, a ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
1: Jo, já vám to umím povyprávět, včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No, no a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No tak pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Kde
2: nevím.
1: Se, co se tam...
2: Ne. To jsou... on je v těch snech, máte pocit,

0: ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle, to tam nepochybně funguje furt. Nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání. Nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství. To je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živém vysílání na autopilota.
0: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si u toho napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
0: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
0: To jsou ty věci, to je třeba to umí ženský a chlapi moc ne, to je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže, chlap je schopen většinou jenom té jedné věci, kdežto ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chce, že jo. When I first saw you.

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Kapitola 7. Byl jsem levný, no a co? Béďa, obávaný soudce, sedí se svými kamarády patřícími do stejné skupiny. Soudili na zakázku. Sem tam byli při nějaké levárně přistiženi, ale vždy se jim podařilo vyklouznout jako hadům z proutěného koše. Toho neproniknutelného koše, ve kterém i ty nejjedovatější kobry nosí jejich majitelé na různé atrakce v Thajsku. Při chvíli nepozornosti je had pryč a pak mezi diváky vznikne panika, která je vhodná k nafilmování. Domorodci se tím mnohdy baví a schválně kobru, která je před chvílí zbavena jedu, tak to pustí. Takovýto boj chyceného soudce za ruku je krutý a většinou, když ho pevně nedržíte, zle dopadnete. Je to opět jako s tou kobrou, která ještě ve váčcích pod svými zuby je tmá. Tomu se říká v Thajsku polibek smrti. Chlapci cvičení na neuvěřitelnou rychlost tento polibek předvádí. V obrovské rychlosti, kdy hada dostatečně vydráždí a ten na ně zaútočí, skokem se had přiblíží k jejich rtům na takovou blízkost, že chlapec hada políbí a zároveň druhou rukou chytí za hlavou a odtrhne od svých rtů. Rychlost je fantastická, jedná se o tisícinu vteřiny. Pak vezmou sklenici potaženou fólií a hadovu hlavu přiloží ke sklenici. Rozuřený had kousne do sklenice a fólie, kterou překousne. Smrtící jed vytéká pomalu do sklenice a dav diváku ani nedutá, upřeně hledí na tu neobvyklou podívanou, na polibek smrti. Ovšem, když se nepodaří hada v té tisícině vteřiny správně chytit, tak má chlapec smůlu. Místo polibku jsou jeho silně prokrvená část těla rty plné jedu a začíná předem prohnaný boj o život. Tak je to s kobrou, jejím jedem a hochy, kteří riskují denně život touto podívanou pro turisty. Polibek smrti může dostat i ten odvážlivec, který upozorní na nepravosti soudce. Jen zřídka se stane, že je takovéto upozornění bráno vážně, prošetřeno a všivárna potrestána. Zde platí přísloví, ruka ruku myje a nevinný, ať v lochu schnije. A mnohdy se stane, že právě ten, kdo upozorní na nepravosti, je potrestán. Dnes seděla justiční chunta, jak sami sebe nazývali, na zámečku, který patřil jednomu z nich, a u sklenice šampaňského řešili závažný problém. Soudce Teodora chytili nejen za ruku, ale dokonce nafilmovali. Byla to prekérní situace, protože to se nedalo zakrýt jenom nějakým kárňasem. Navíc to měl řešit někdo mimo partu a ten ho nepokryje. Je to takový poctivý blbec, který chce, aby soudci byli spravedliví. Jo, myslíš, Jirku, tak to je opravdu v prdeli, ten patří do skupiny spravedlivých. Ozval se hlas z druhého konce útulné klubovny, kterou na zámečku jeden z kumpánů zřídil. Všichni se otřepali, jako by byli zasaženi kulovým bleskem, a to hned třikrát za sebou. Někteří omdleli. Béďa se svými prasárnami sesunul k zemi jako první. Spravedlivý byla obrovská část justice, která nepřipustila, aby ruka ruku myla. Nepřicházelo v úvahu, aby cokoliv odflinkli, či dokonce soudili na objednávku, či za viděnou povýšení. Když slyšela partička spravedlivý, v tu ránu se viděli všichni v teplácích mezi mukly, možná právě mezi těmi, které ve vykonstruovaných případech poslali za mříže, či jim jen tak z plezíru otravovali i 10 let života. Teodor seděl jako zařezaný a chvílemi plakal. Nebylo to vlivem alkoholu ani návykových látek, prostě měl strach. Aniž by ho ostatní museli pobízet, rozpovídal se, co se vlastně stalo a že je zcela bezradný. Za každou větou zopakoval. Nebral jsem moc, dokonce mi stačila i láhev whisky. Vůbec nechápal, že brát úplatky za to, že někoho nevinného pošle do vězení, či naopak jednoznačně vinného vraha osvobodí, je pro soudce smrtící. Vůbec mu nedocházelo, že on je spravedlnost, kterou nesmí jako její představitel zneužít.
Ostatní poslouchali a nebylo jim z toho vyprávění dobře. Všichni, jak tu seděli, měli stejné zkušenosti. Ale za 150 tisíc, tak to by nehnuli ani zadkem. Ten Theodor je ale blb, pomyslel si téměř každý z nich. Soudil jsem dva hochy. Případ byl jasný jako facka. No a jeden z nich přišel a nabídl mi 150 tisíc, abych odsoudil toho druhého. Byl jsem tou sumou tak překvapen, že jsem jen kývl, požádal ho, aby mi to druhý den přinesl do kanceláře, že o zbytek se postarám. A to bylo v doláčích nebo v eurech? Opět se zeptal jeden z přísedících. Zmatený Theodor nereagoval, protože představa, že úplatek mohl být v jiné měně, toho ani nenapadlo. Taková suma, to by snad odsoudil i brunejského krále. I v této tíživé situaci si Theodor chtivý peněz utřel ukazováčkem slzu, která se mu vehnala znovu do očí, ale nyní to bylo z jiného důvodu. Jen tak mu totiž problesklo myslí, byl jsem asi levný. A jak tě mohli chytit? Dotazy se sypaly ze všech stran, ostatní chtěli být poučeni v případě těchto nesolidních nabídek. Já vám ani nevím, později jsem zjistil, že se s tím druhým zločincem dohodli, že mě nejen oholí o prachy, ale že je budu muset zprostit oba, jakože se nic nestalo. Jak se nic nestalo, ta mrtvola tam byla. No a byli tak protřelí, že si vyjeli několik mých rozsudků, kde jsem postupoval obdobně. Ale chlapi, fakt, takovou nabídku na takové prachy jsem dostal poprvé. Toho jednoho jsem uznal nevinným za lahev whisky. Byl to takový chudák, navíc neměl. Ostatní přítomní začali brát Theodora za vlastní ohrožení a byli naštvaní, že tu s nimi sedí. Jeden po druhém se začali omlouvat a vytrácet jako žížaly po letním dešti. Nejdříve jsou jich plné silnice a najednou jsou pryč, ani nevíte, jak zmizeli. Hostitel by toho idiota Theodora nejraději vyhodil, ale nešlo to. V duchu si vyčítal, že ho sem zval, vždyť ho ani pořádně nezná, že je to pitomec, o tom kolovali story. Je pravda, že když cokoliv potřebovali odsoudit, bez okolku pomohl, to zase ano. Ale tohle, tak se nechat nachytat. Nakonec zůstali sami a hostitel se ho nemohl zbavit. Opilý Theodor mlel dokola, že nebyl přece drahý, pokud se z toho nevykroutí, mohl by mít přece nižší trest. Pak se ještě rozlítostnil, že soudce ze známého případu už sedí, možná, že je dají spolu, aby si byli oporou. To už mlel páté přes deváté a hostitel se rozhodl, že ho nechá svým autem a svým řidičem, který mu dělal jak řidiče, tak zahradníka v jedné osobě, raději odvést domů. Opilého ho nemohl nechat řídit a taxíka volat nechtěl. Taxikáři jsou takoví chytráci, mají dobrou paměť, dokáží si věci pospojovat a kdo ví, co by mohli za nějakou dobu žvanit, kdyby Theodora poznali v televizi, kdyby ho skutečně usvědčili a soudili. Kdo ví, jestli by si nevzpomněli, že byl u něho, že byl opilý, začali by ho spojovat s ním a pak je jen krůček k tomu, kde vzal na zámeček, že to není možné, aby soudce vlastnil zámek, že to není možné ani v Itálii a tam je mafie hodně tolerantní a tak dále. Prostě tyto komplikace nepotřeboval a věděl, že v této chvíli vidí Theodora naposledy. Už se s ním nesetká, maximálně na chodbách soudu. Doslov. Theodora nakonec usvědčili, soudili, dostal 5,5 let natvrdo asi proto, že byl ke svým obětem schovývavý. Byl levný, jak sám říkal. Nebral za svůj rozsudek hodně. Nakonec byl propuštěn po pár měsících na základě dovolání. Pro soudce, pokud se jako nejvyšší moc spravedlnosti dopustí úmyslně nespravedlnosti, je i doživotí málo.

0: jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy, při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
1: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
0: Ale no komunistka. No.
1: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
0: Co je Bobina?
1: Jana Bobošíková.
0: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
1: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
0: Ano.
1: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
0: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
1: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
0: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
1: No.
0: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby byla nějaký, aby bylo nějaký vzrušo.
1: Ani tak ona, ne, je tak ta, počíte, ona je tam ona každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
0: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
1: Ježišmarja.
0: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
1: To není sládek v sukních.
0: Samozřejmě,
1: sládek,
0: že je.
1: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
0: To je taky o teatr.
1: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná. No. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
2: Co tam, myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti